0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Hosté zkracují pobyty, hoteliéři sezónu hodnotí hůře. Růžička se od Vojtěcha nic nedozvěděla a fotbalisté Jablonce pokračují v Evropě. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Průměrná obsazenost ubytovacích zařízení v letošním létě se pohybuje kolem 43%, což je podobné jako loni. Přesto téměř polovina podnikatelů hodnotí letošní sezónu v porovnání s předchozím létem hůře. Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek to poodkrývá.
2: Samotný červen na konci už byl velmi podobný tomu v loňském roce. Co se týká začátku prázdnin, tak tam vidíme propady jisté. Odhadujeme, že se bude pohybovat obsazenost někde do 70% v těch letních měsících, zatímco v těch regionech se odhaduje někde kolem 64%.
1: Letos je také patrné, že hosté zkracují pobyty a šetří na doplňkových službách, jako je stravování a nebo wellness. Fungování protidrogové agendy se po jejím přesunu z gesce úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví nemění, řekl ministr Vojtěch na veřejném slyšení Senátu k odpovědnosti státu za politiku závislostí. Přestěhovali se všichni experti, kteří o to stáli, dodal. Senátoři chtěli zjistit, proč vláda změny provedla a v čem přinesou zlepšení. Předseda senátního školského výboru Jiří Růžička na briefingu uvedl, že odpovědi se nedozvěděli.
3: My nechceme slyšet, že to bude fungovat. My jsme chtěli slyšet, proč se měnilo něco, co podle nás funguje, a nejenom podle nás, ale i podle odborníků. A chtěli jsme i slyšet to, jestli ta změna povede k lepší, řekněme, politice v oblasti závislostí ze strany státu. Tu odpověď jsme neslyšeli.
1: Hasiče v Plzeňském kraji celý čtvrtek zaměstnávali požáry polí a lesů ve volné přírodě. Jich už v podvečer hasili po celém kraji 16. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu vysokým teplotám kraj na podnět hasičů vyhlásil od pátku zákaz rozdělávání ohňů. Policie ve španělském městě Ceuta, která od rána čelí nekontrolovanému příchodu tisíců lidí z Maroka, posílí armáda, rozhodla podle médií vláda. Rusko prodlužuje zákaz vývozu nafty a benzínu do konce ledna 2027, oznámila vláda. Země se kvůli útokům ukrajinských dronů na ropné rafinérie stále potýká s nedostatkem paliv, což vede k růstu jejich ceny. Fotbalisté Jablonce postoupili do třetího předkola konferenční ligy. Severočeši v domácí odvetě druhého předkola porazili chorvatský Varaždín 2-0 a otočili dvojzápas původní venkovní prohře 2-3. Favorita poslal v 29. minutě do vedení vlastním gólem Roberto Punčec. Rozhodující branku dal po změně stran Dušan Pavlovič.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Také v pátek budou pokračovat tropy, bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer možné přehánky nebo bouřky, nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: o víkendu vám na Frekvenci 1 přinášíme náš exkluzivní hudební mix.
1: Aktuální hity. A oblíbenou klasiku.
0: I o víkendu díky nám víte, co se děje,
2: kdo slaví a co,
0: a taky kam vyrazit a proč.
1: Víkendový tým Frekvence 1.
0: Petr Wagner,
2: Veronika Elhotová
0: a Marek Malášek.
1: I v sobotu a v neděli.
0: Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Ve čtvrtek padaly teplotní rekordy. Maročané vtrhli do Španělska a fotbalisté Hradce pokračují v evropské lize. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Česko zažívá další vlnu mimořádně horkého počasí. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili meteorologové 40,1 stupně Celsia. Horko způsobilo problémy na železnici, komplikuje práci hasičů u požáru lesa na Opavsku. V Ústeckém kraji meteorologové vyhlásili smogovou situaci kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu. Více říká Tomáš Mejstřík z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Předpokládáme silnou v nížinách až velmi silnou zátěž teplem. Vysoké teploty budou v těchto dnech ovlivňovat i hospodářství a infrastrukturu, a to na většině našeho území. O víkendu očekáváme od západu sice zmírnění vlny veder, ale i přesto očekáváme vysoké teploty nad 32 stupňů Celsia a teplná zátěž bude zůstávat i nadále vysoká kvůli vyšší vlhkosti vzduchu.
1: Výstraha v Ústeckém kraji před smogovou situací platí do odvolání. Ministr kultury Otto Klempíř chce dál usilovat o zrušení mediálních poplatků od ledna příštího roku. Připouští ale, že se to povede jen tehdy, pokud se schvalování v parlamentu neprotáhne obstrukcemi a zdržování už opozice slíbila. Španělské město Ceuta, které se nachází na africkém kontinentě, po celý den čelilo nekontrolovanému příchodu tisíců lidí z Maroka. Přesný odhad počtu lidí, kteří překročili hranici po souši či moři, zatím úřady nezveřejnili. Nejméně 7 lidí se utopilo. Policii, která nebyla schopna tak velkému počtu příchozích čelit, pomáhají i vojáci, rozhodla večer španělská vláda. Členské státy Evropské fotbalové unie se dohodly na bojkotu mistrovství světa a dalších soutěží, pokud Mezinárodní federace FIFA prodá práva na vrcholné světové turnaje soukromým investorům. UEFA to uvedla na oficiální webu v prohlášení, které je výsledkem dohody všech 55 národních svazů. Fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy, kde vyzvou Bešiktaš Istanbul s křídelníkem Václavem Černým. Otroci v odvetě druhého předkola zdolali po obratu Tromsø 3-1. Před týdnem v Norsku zvítězili 1-0. Východočeši, kteří startují v pohárech poprvé od sezóny 95-96, vyhráli také třetí soutěžní utkání v ročníku. Dvojzápas s Bešiktašem rozehrají za týden v Malšovické aréně.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Jak už padlo, také v pátek budou tropy, bude teplo, bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer místy přehánky nebo bouřky, nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: velké hlavy na frekvenci 1?
1: No jasně, to je totiž hodina bláznivého humoru a zábavy.
2: Můj doktor se mě pýta, kovy špony broky v těle máte?
0: Kovy špony broky? Takhle to umí glosovat jen velké hlavy.
2: Keď je tam nějaká žena, jako jak broky? Vás někdo nepostřelil, ne?
1: Začínáme každý všední den v 17 hodin.
0: Co vás baví? Velké hlavy.
1: Frekvence 1. Zapni.

0: koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Šéfkuchař Jakub Parus. Tak vás naučíme, jak na správnou letní barbecue party na vašem grilu.
1: Konečně.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Hosté zkracují pobyty, hoteliéři sezónu hodnotí hůře. Růžička se od Vojtěcha nic nedozvěděla a fotbalisté Jablonce pokračují v Evropě. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Průměrná obsazenost ubytovacích zařízení v letošním létě se pohybuje kolem 43%, což je podobné jako loni. Přesto téměř polovina podnikatelů hodnotí letošní sezónu v porovnání s předchozím létem hůře. Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek to poodkrývá.
2: Ten samotný červen na konci už byl velmi podobný tomu v loňském roce. Co se týká začátku prázdnin, tak tam vidíme propady jisté. Odhadujeme, že se bude pohybovat obsazenost někde do 70% v těch letních měsících, zatímco v těch regionech se odhaduje někde kolem 64%.
1: Letos je také patrné, že hosté zkracují pobyty a šetří na doplňkových službách, jako je stravování a nebo wellness. Fungování protidrogové agendy se po jejím přesunu z gesce úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví nemění, řekl ministr Vojtěch na veřejném slyšení Senátu k odpovědnosti státu za politiku závislostí. Přestěhovali se všichni experti, kteří o to stáli, dodal. Senátoři chtěli zjistit, proč vláda změny provedla a v čem přinesou zlepšení. Předseda senátního školského výboru Jiří Růžička na briefingu uvedl, že odpovědi se nedozvěděli.
3: My nechceme slyšet, že to bude fungovat. My jsme chtěli slyšet, proč se měnilo něco, co podle nás funguje, a nejenom podle nás, ale i podle odborníků. A chtěli jsme i slyšet to, jestli ta změna povede k lepší, řekněme, politice v oblasti závislostí ze strany státu. Tu odpověď jsme neslyšeli.
1: Hasiče v Plzeňském kraji celý čtvrtek zaměstnávali požáry polí a lesů ve volné přírodě. Jich už v podvečer hasili po celém kraji 16. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu vysokým teplotám kraj na podnět hasičů vyhlásil od pátku zákaz rozdělávání ohňů. Policie ve španělském městě Ceuta, která od rána čelí nekontrolovanému příchodu tisíců lidí z Maroka, posílí armáda, rozhodla podle médií vláda. Rusko prodlužuje zákaz vývozu nafty a benzínu do konce ledna 2027, oznámila vláda. Země se kvůli útokům ukrajinských dronů na ropné rafinérie stále potýká s nedostatkem paliv, což vede k růstu jejich ceny. Fotbalisté Jablonce postoupili do třetího předkola konferenční ligy. Severočeši v domácí odvetě druhého předkola porazili chorvatský Varaždín 2-0 a otočili dvojzápas po úvodní venkovní prohře 2-3. Favorita poslal v 29. minutě do vedení vlastním gólem Roberto Punčec. Rozhodující branku dal po změně stran Dušan Pavlovič.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Také v pátek budou pokračovat tropy, bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer možné přehánky nebo bouřky, nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: Brna vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. And through it, oh, she offers me protection. A lot of love. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat? Rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: Jsem mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Ve čtvrtek padaly teplotní rekordy. Maročané vtrhli do Španělska a fotbalisté Hradce pokračují v evropské lize. U zpráv Frekvence 1 vás vítá Honza Homolka. Česko zažívá další vlnu mimořádně horkého počasí. V Doksanech na Litoměřicku odpoledne naměřili meteorologové 40,1 stupně Celsia. Horko způsobilo problémy na železnici, komplikuje práci hasičů u požáru lesa na Opavsku. V Ústeckém kraji meteorologové vyhlásili smogovou situaci kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu. Více říká Tomáš Mejstřík z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: Předpokládáme silnou v nížinách až velmi silnou zátěž teplem. Vysoké teploty budou v těchto dnech ovlivňovat i hospodářství a infrastrukturu, a to na většině našeho území. O víkendu očekáváme od západu sice zmírnění vlny veder, ale i přesto očekáváme vysoké teploty nad 32 stupňů Celsia a teplná zátěž bude zůstávat i nadále vysoká kvůli vyšší vlhkosti vzduchu.
1: Výstraha v Ústeckém kraji před smogovou situací platí do odvolání. Ministr kultury Otto Klempíř chce dál usilovat o zrušení mediálních poplatků od ledna příštího roku. Připouští ale, že se to povede jen tehdy, pokud se schvalování v parlamentu neprotáhne obstrukcemi a zdržování už opozice slíbila. Španělské město Ceuta, které se nachází na africkém kontinentě, po celý den čelilo nekontrolovanému příchodu tisíců lidí z Maroka. Přesný odhad počtu lidí, kteří překročili hranici po souši či moři, zatím úřady nezveřejnili. Nejméně 7 lidí se utopilo. Policii, která nebyla schopna tak velkému počtu příchozích čelit, pomáhají i vojáci, rozhodla večer španělská vláda. Členské státy Evropské fotbalové unie se dohodly na bojkotu mistrovství světa a dalších soutěží, pokud Mezinárodní federace FIFA prodá práva na vrcholné světové turnaje soukromým investorům. UEFA to uvedla na oficiální webu v prohlášení, které je výsledkem dohody všech 55 národních svazů. Fotbalisté Hradce Králové postoupili do třetího předkola Evropské ligy, kde vyzvou Bešiktaš Istanbul s křídelníkem Václavem Černým. Otroci v odvetě druhého předkola zdolali po obratu Tromsø 3-1. Před týdnem Norsko vítězili 1-0. Východočeši, kteří startují v pohárech poprvé od sezóny 95-96, vyhráli také třetí soutěžní utkání v ročníku. Dvojzápas s Bešiktašem rozehrají za týden v Mlšovické aréně.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Jak už padlo, také v pátek budou tropy, bude teplo, bude jasno až polojasno, později odpoledne a večer místy přehánky nebo bouřky, nejvyšší denní teploty 35 až 39 stupňů. Příjemný poslech Frekvence 1.
0: Frekvence 1.

0: Vše, co potřebují za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Hezký pátek. Na německých dálnicích začíná zátěžová zkouška i pro české řidiče. I dnešek bude v Česku extrémně horký. Opět se čekají teploty kolem 40 stupňů. Rada míru se dohodla na odzbrojení Hamásu. Na německých silnicích hrozí ode dneška po celý víkend největší zácpy z celého leta. Problematické trasy vedou do Česka i do Polska. Rušno bude i na cestách do oblíbených destinací, to řekl Frekvenci 1 dopravní expert Roman Bucký.
3: Ano, určitě se tam může dotknout, že v Německu se teďka budou střídat prázdninové turnusy. Některým částem Německa končí prázdniny školní, některým naopak začínají. S tím souvisí samozřejmě i dovolené, které si rodiče těch dětí berou. A rušno bude nejenom tady na silnicích a dálnici v Německu a v okolí, ale také pochopitelně na silnicích v zemích, kam němečtí turisté typicky jezdí, to znamená jich Evropy, Itálie, Chorvatsko, tranzitní trasy přes Rakousko.
2: Ode dneška se zavřou školy na 6 týdnů v Bavorsku s více než 13 miliony obyvateli. Dnešek bude v Česku opět mimořádně horký. Někde by se podle meteorologů mohla teplota dostat i na 40 stupňů Celsia, což se letos stalo už na konci června a také včera. Varují proto před velmi silnou zátěží teplem. Lidem hrozí přehřátí a dehydratace. Vysoké teploty navíc mohou působit problémy také v dopravě nebo energetice. Řidiči se dnes poprvé svezou po části dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku. Stavba úseku, který měří 3,5 kilometru a stál přibližně 900 milionů korun, se podařilo oproti původním plánům zrychlit zhruba o měsíc. V Hronově na Náchodsku dnes začíná 96. ročník festivalu amatérského divadla Jiráskův Hronov. Potrvá do 8. srpna. Letos nabídne téměř 150 divadelních představení, 20 koncertů a desítky dalších kulturních akcí. Očekává se 10 tisíce návštěvníků. Míru dosáhla dohody ohledně úplného odzbrojení Hamásu a dalších palestinských skupin v pásmu Gazy. V noci to oznámil americký prezident Donald Trump. Dohoda bude podle něj naplňována postupně, přičemž po dokončení procesu odzbrojení se z pásma stáhne izraelská armáda a odpovědnost za bezpečnost převezmou mezinárodní stabilizační síly spolu s nově vytvořenou palestinskou policií. Odzbrojení teroristického hnutí Hamás je součástí mírového plánu, který společně s příměřím platí od loňského října. Fotbalisté Hradce Králové i Jablonce postupují do třetího předkola evropských pohárů. Východočeši v druhém předkole Evropské ligy porazili v odvetě doma 3-1 Tromze a v další fázi vyzvou Bešiktaš Istanbul s křídelníkem Václavem Černým. Jablonec si zase zahraje třetí předkolo konferenční ligy. V domácí odvetě totiž porazili chorvatský Varaždín 2-0 a otočili tak dvojzápas po úvodní venkovní prohře 2-3. Dalším soupeřem Severočechů bude lotyšský tým RFS Riga. Máme před sebou další extrémně horký den. Odpoledne budou teploty opět atakovat 40 stupňů Celsia. Na severu Čech čekáme kolem 34 stupňů. Bude jasno až polojasno, odpoledne k večeru bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se ojediněle objeví přehánky a nebo bouřky. A ještě se podíváme na to, jak to právě teď vypadá na hlavních tazích.
4: Pokud pojedete po dálnici D1 na trase Brno-Praha, spozorněte na 117. kilometru u Velkého Beranova, kde se vyšetřuje dopravní nehoda nákladního vozidla s dodávkou. V místě počítejte s menším zdržením do 15 minut. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Zuzka.
2: A po zprávách už se můžete na Frekvenci 1 těšit na Míru s Lubkou.
5: Ano, jsme tu, přejeme vám hezké ráno.
6: Dneska 31. července, znamená to jedno jediné, prázdniny jsou přesně v půlce.
5: Já to nebudu zatím komentovat.
6: Nekomentuj.
5: Jo, nechme to zatím být, ale je to prostě fakt, který tady je. Od svatého Ignaca leto se obraca.
6: No, hlása, to je pranostika pro dnešní den, ale tam se to asi netýká úplně prázdnin, spíš si myslím, že se to týká, vlastně už máme po Aně, takže už máme ta chladná rána. A je to znát teda, musím říct.
5: Jo,
6: mám
5: pocit, že je kosa trošku.
6: Já spím s otevřeným oknem.
5: A já spím s otevřenou pusou. Hezké ráno.
6: Dobré jitro.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 1.
1: Astrologickou karetní horoskop Dagmar Klucké na Frekvenci 1. Krásné ráno, milí přátelé, vítejte u pátečních horoskopů. Svátek slaví Ignác, blahopřejeme. Se sluncem ve lvu a lunou ve vodnáři o zábavu nebudete mít nouzy. Velké sympatie zajiskří kdesi ve společnosti. Co čeká lvy? Dnešek ukáže, jak silné jsou vazby mezi vámi a partnerem. Narozeninové oslavence čekají velmi příjemné prožitky a prima zážitky. Poznáte cit, vášeň i sdílnost přátel. Pane, dnešek vás zastihne v akční náladě. S flirtováním buďte ale opatrní, sotva by vám to prošlo. Váhy, nebudete mít příležitost stěžovat si na nudu. Plánu máte tolik, že je nestačíte ani uskutečnit. Štíři, nastal čas věnovat do života trochu invence a zábavy. Věřte, že se nudíte nejen vy, ale i váš partner. Střelci, od rána bude kolem vás rušno. Máte šanci dosáhnout toho, na čem vám skutečně záleží. Kozorozi, pravděpodobně vás nemine pozvání na kulturní či sportovní akce. Pozor si dejte na osobní věci, doklady a peněženku. Hrozí ztráty. Vodnáři, před vámi je skvělý pátek. Kam přijdete, šíříte prima náladu. Prostě žijete. Ryby, v lásce vás čeká taková malá letní bouřka, po níž se ale opět vyjasní. Berani, dnešek zasvětíte výletům po hradech a zámcích. Večer zakončíte v zájezdní hospůdce. Víci, dnešní den přeje záležitostem, které se týkají vztahu. Přesně rozpoznáte, co je potřeba a co ne. Blíženci, dnešek proběhne ve více uvolněné náladě. Nejlépe se budete cítit ve společnosti dobrých přátel. Radci, i když vás to bude nutkat pokoušet štěstěnu, raději přibrzděte a vsaďte spíš na přízemní realismus. Jinak si můžete přivodit zbytečné nepříjemnosti. Milí přátelé, užívejte si letního dne, snažte se být milí a pozorní, to se vždy vyplatí a přinese kýžený výsledek. Přeji příjemný den i víkend, mějte se rádi a věřte na zázraky.

0: Přejeme dobré páteční ráno, pojďme si před víkendem trošku zvednout náladu.
1: Je čas na forky, máme od toho naše kolegy Janu s Mikašem.
2: Postarší párek, no spíš starší párek, si povídá. Jako, si povídají.
3: Jo, páreček. Jo, rozumím.
2: On a ona.
3: Jo, ano, ano.
4: Ty Maria, popravdě, s kolika muži jsi v životě spal?
5: No, popravdě jenom s tebou. Ostatní mě spát nenechali.
3: Ježišmarja, to bych nechtěl slyšet.
6: Toto je.
7: Dopravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Zatárt, opravdový elektrospecialista.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
10: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
11: 4 otcové, jeden problém. A 6 gramů, které mění úplně všechno.
12: Vaši synové jsou teď na lyžařském výjezdu. V pokoji číslo 11 jsou ukryté drogy.
11: Vetchý, Mádl, Pechlát, Novotný, Vlasáková a Uhlík v komedii 6 gramů.
13: Máte hodinu na to zjistit, kdo z vás je ta krysa.
11: V kinech od 6. srpna.
14: Frekvence 1.
15: To nejlepší z muziky.
14: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
15: Poznáte, který rok

Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky

0: Dobré ráno. Bývalý náčelník generálního štábu České armády Karel Řehka jde do boje o senátorské křeslo. Informaci potvrdil na sociální síti X. Kandidovat bude ve volebním obvodu Plzeň město s podporou STANA. Práva žádat po výrobci opravu pračky nebo mobilu i po standardní dvouleté záruce se Češi zatím nedočkají. Zákonodárci totiž nestihli zákon vycházející z evropské směrnice schválit v termínu do konce července. Poslanci tak budou normu finálně schvalovat až na podzim. Evropská unie schválila plány na zřízení námořního koordinačního záchranného centra v libyjském městě Bengází. Unie se tímto krokem snaží omezit příliv migrantů na jedné z nejvytíženějších migračních tras do Evropy. Fotbalová asociace svolala na dnešní odpoledne mimořádnou tiskovou konferenci, na které by mohla představit nového reprezentačního trenéra. Podle španělského deníku AS by národní tým měl po Miroslavu Koupkovi převzít Španěl Santidenia.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Požár nákladního auta uzavřel dálnici D1 ve směru na Prahu v Brně. Na 192. kilometru v úrovni odpočívky Starý Lískovec zasahují hasiči. Dálnice je směrem do Prahy neprůjezdná. Poslední volný sjezd před kolonou zůstává na 196. kilometru. Zpět mohou řidiči najet exitem od výstaviště na 190. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
3: Hezké páteční ráno vám přejeme, Frekvence 1 s vámi.
4: Krásné ráno, Míro, dneska je den malinového koláče.
3: Aha.
4: Vlastně malinový koláč, ten asi jako...
3: To se u nás tak nedělá,
4: ne? Neznám, znám malinový dort, ten jo. Je dobrý.
3: Mm-hmm. Já nevím, za mě to jsou zničený maliny. Mám maliny hrozně rád, tak jako si je dávat samotný čerstvý. Ale naházet to do koláče, já vůbec nejsem takový ten koláčo-buchtovej typ úplně.
4: Maliny mám taky ráda.
3: Mm-hmm.
4: Miluju, když si je trhám v lese, ale občas se mi stane, že je tam nějaký smrdutej brouk na malině.
3: Smrdutej brouk?
4: Nestalo se ti to nikdy.
3: Na malině?
4: Na malině. Na malině. My jsme mu jako děti říkali biskup, ale zjistila jsem, že se tak asi nemenuje, že to byl nějaký jako ateistický vliv západních Čech.
3: Biskup, to má kuře, ne?
4: Že se, to má taky, no.
3: To není ono.
4: To není ono.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Páteční ráno, Frekvence jedna s vámi a chytrej
1: jak rádio.
0: Minule jsem si člověče tak nějak zaspomínal na období prázdnin, dětství, jak jsme jezdili k babičce, tak oni byli takový zemědělci malí, že měli jako svoji ohromnou zahradu, kde rostlo úplně všechno a k tomu měli ještě pole, kde pěstovali brambory.
1: Aha.
0: A to jsem si říkal, to by byla zajímavá otázka na Lubku, kolik brambor je pod tou jednou rostlinou?
1: Ty jo.
0: Aha, kolik by si stypla?
1: Já bych to měla vědět, protože jsem se narodila v kraji brambor. Jako Vysočina to se říká, že
0: no, tam... Bramboráři, jo?
1: Že jsou to bramboráři. Kolik brambor může být... chceš to v počtech anebo v kilech?
0: Počtech.
1: V počtech, tak já si myslím, že tam...
0: Ať si trošku počtu.
1: Jo. Že tam může být třeba kolem 25 brambor.
0: 25 brambor.
1: Pod jednou rostlinou.
0: Typuje Lubka, tak schválně typněte si taky, no možná to víte, máte
1: dejte
0: je na zahradě.
1: Vědět. Dejte 7363
0: Hezké ráno.
2: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

0: Krásné páteční ráno na frekvenci 1. Kolik brambor je pod jednou bramborou? Teda jo. Pod jednou rostlinou.
1: Jasně.
0: Já jsem říkala 25 a jsem teda zvědavá na správnou odpověď.
1: No, přestřelila jsi to. Přestřelila jsi to. Jedna rostlina bramboru obvykle vyprodukuje 5 až 15 hlíz.
0: Aha.
1: Odpovídá přibližně půl až 1,5 kila brambor. Strašně záleží samozřejmě, co to je za odrůdu a tak dále. Já si vybavuju souseda, právě zrovna u té babičky, který měl pár brambor takhle na zahrádce a on byl z města, on jako úplně tomu nerozuměl, tomu zahradničení a šli jsme jednou okolo a říkali, co to je, jáš Vašku. A Vašek normálně vytáhl vždycky celou tu rostlinu, kouknu se, jak jsou na tom ty brambory, a zase jde zpátky a zahrabalí.
0: Děláš si srandu.
1: No, koukám, jestli už jsou jako hotový. To už ti asi pak neporoste úplně, ne?
0: Chudák Vašek. A řekli jste mu to?
1: No, řekli jsme mu to, no. Tak.
0: Říká se na Moravě, čím hloupější sedlák, tím větší brambora. Ale je to myšlený jako, že se mu to nepřeje, že jo? Že většinou tomu, kdo se v tom vyzná, se to úplně nedaří a ten, kdo to možná tahá a kontroluje, tak tomu se to udaří, no.
1: No, štěstí začátečníka.
0: Jo,
1: se to občas zadaří. Ráno.
0: Dobré jutro.
2: Nejlepší recepty z chalupy saďte na Blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Skvělé recepty na busty a špekáčky. A navíc tipy na chutné recepty z hub i babiččiny moučníky. Už dnes v tištěném Blesku a nebo na můj.blesk.cz zdarma.
3: Vyhrajte poukaz na zapůjčení auta s plnou nádrží na celý víkend. Každý pátek v srpnu jezdí moderátor Frekvence 1 na vybrané pobočky AAA Auto a věnuje výhru prvním třem z vás, kteří jej na místě osloví. Poslouchejte pozorně Frekvenci 1, ať víte, kam za vámi v pátek vyrazíme.
4: Partnerem soutěže je AAA Auto, největší prodejce ojetých aut v České republice s nabídkou až 19 000 vozů i hned k odběru. We'll be right back.

0: potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deo Spray, Roll-On nebo Deo Stick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
2: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
3: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
2: Smutný, co? Něco vám poradím.
3: Nádobí Fabíny.
2: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
3: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: Nejlepší recepty z chalupy. Saďte na blesk. Už dnes v blesku příloha zdarma. Skvělé recepty na busty a špekáčky. A navíc tipy na chutné recepty z hub i babiččiny moučníky. Už dnes v tištěném blesku a nebo na můj.blesk.cz zdarma.
8: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
9: Hezký pátek, pozor na víkendové kolony, Němcům začínají prázdniny. Máme před sebou extrémně horký den, bude až 40 stupňů. Lavina na Broadpeaku zasypala Horolezce, pohřešuje se 10 lidí. Německo od dnešního odpoledne do neděle čeká jeden z dopravně nejvytíženějších víkendů roku. Doprava bude komplikovaná hlavně na jihu země, protože například v Bavorsku startují prázdniny. Na silnicích ale budou i navrátilci z dovolených. Cestující, kteří míří například do Rakouska nebo Chorvatska, se tak musí obrnit trpělivostí. Objíždět kolony se navíc nevyplácí, upozorňuje dopravní expert Roman Bucký.
10: Pozor potom v některých částech Rakouska, kde to v určitých dnech přímo zakazují, aby se v případě dopravní komplikací na dálnici sjíždělo na silnice nižších tříd a objížděly se ty zácpy, tam to hlídají policisté a mohou třeba i pokutovat, takže v těchto těch částech Rakouska opravdu velmi opatrně.
9: Dopravu navíc bude komplikovat i více než 1000 stavenišť a uzavírek na německých dálnicích. Dnešek bude v Česku opět mimořádně horký. Někde by se podle meteorologů mohla teplota dostat i na 40 stupňů Celsia, což se letos stalo už na konci června a také včera. Varují proto před velmi silnou zátěží teplem. Lidem hrozí přehřátí a dehydratace. Vysoké teploty navíc mohou působit problémy také v dopravě a nebo energetice. Absolventi dobrovolného vojenského cvičení pro studenty střední škol dnes slavnostně složí přísahu a symbolicky tak završí intenzivní několika týdenní vojenský výcvik. Složením vojenské přísahy se stanou vojáky v záloze a získají možnost navázat na svou zkušenost dalším působením v ozbrojených silách, třeba vstupem do aktivní zálohy anebo služby vojáka z povolání. Slavnostní akty dnes proběhnou souběžně v 10 posádkách armády České republiky. Voda se na přírodních koupalištích rychle kazí. Po koupání tak potřebujete sprchu, naseči i třeba v týnešti.
11: Voda v přehradě Seč na Chrudimsku neodpovídá hygienickým požadavkům a při koupání v ní je zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů. Zákaz koupání ale hygienici zatím nevydali. Voda je na 3. z 5 stupňů znečištění. Mírné znečištění je podle posledních odběrů vzorku vody v koupališti u Horního Bradla. V přehradě Pastviny na Orlickou-Ústecku má voda mírně zhoršené vlastnosti a zvýšenou hodnotu chlorofilu. A zhoršená kvalita vody je také na koupališti Písák v Týništi nad Orlicí. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
9: Lavina nahoře Broadpeak v severním Pakistánu zasypala mezinárodní skupinu 10 horolezců, kterou vede renomovaný nepálský alpinista Nirmal Puria. Podle pakistánského alpského klubu je lavina zasáhla během výstupu a od té doby jsou horolezci mimo dosah komunikace. Úřady připravují pátrací a záchrannou akci, do které chtějí nasadit i vrtulníky, pokud to tedy dovolí počasí. Fotbalisty Sparty dnes od 7 večer čeká předehrávka 2. kola první ligy. Hrají se Zlínem a budou chtít napravit úvodní porážku porážku 1-3 na hřišti Nováčka Zbrojovky Brno. Zároveň pro Pražany půjde o generálku na úterní první zápas třetího předkola Ligy mistrů s Lyonem. Máme před sebou další extrémně horký den. Odpoledne budou teploty opět atakovat 40 stupňů Celsia. Na severu Čech bude kolem 34. Bude jasno až polojasno, odpoledne k večeru bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se ojediněle objeví přehánky a nebo bouřky. No a pozor na D7 i D1. Tvoří se tam kolony.
12: S 15-minutovým zdržením počítejte na dálnici D7 při příjezdu do Prahy u letiště Ruzyně. Důvodem je dopravní omezení. Hustý provoz a zdržení okolo 10 minut očekávejte také na dálnici D1 na trase Praha-Brno mezi Vídeňskou a Bratislavskou dálnicí. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Zuzka.
9: A po zprávách už na frekvenci 1 pokračují Míra s Lubkou.
13: Ano, jsme tady, přejeme hezké ráno.
14: Krásné ráno a zpíváme. A teďka, nevím.
13: No.
14: Ne, na Moravu musíme zpívat. Živio, živio, živio. Mnoga leta zdraví byli, mnoga leta. Živio, mnoga leta zdraví byli, mnoga leta. Živio.
13: A tady už se pije, ne?
14: Živio.
13: Živio, tady už to tam naliváš.
14: Živio, a teď.
13: Stojíš mi na noze. Ale komu? Ty jsi to neřekla.
14: Bolkovi.
13: Bolek, Polívka dneska slaví narozeniny.
14: Slaví 77. narozeniny. Stejný ročník jako moje maminka, aha, mimochodem.
13: Tak ty jsi král.
14: Ty jsi král.
13: Valašský král.
14: Takže všechno nejlepší směrem na Valašsko. 77. narozeniny. Bolek, Polívka.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: Frekvence 1 s vámi, přejeme hezké ráno. Lubka tady zmiňovala před chvilkou, že Bolek Polívka má dneska narozeniny a mě tam úplně skočil takový mustek, jako asociace taková, že v létě polívky moc nefrčej. Jak je vedro,
1: tak ale jsou studený.
0: Jsou studený právě. A to mě napadlo, že si to tady můžeme probrat jako recept třeba. Tady v těch vedrech by se to určitě hodilo, 40 na krku. Jo. Tak myslím, že celkem známý je gazpáčo, to mají Španělé, že jo?
1: Poláci mají výbornou studenou řepovou polívku.
0: Řepovou, jo?
1: Myslím, že je řepová,
0: tak počkej, já to tady nacvakám a budu hledat, co tam je. U toho gazpáče každopádně vím, že tam je to docela těžký to udělat tady u nás v Čechách, protože oni mají samozřejmě tu zeleninu mnohem jakoby chutnější,
1: no,
0: kvůli sluníčku. Možná domácí nějaká, že by se povedla. Koukám Bulhaři, že mají, to se jmenuje tarator, je to jogurtová polívka s nastrouhanýma okurkama, česnekem, nějaký ořechy v tom, kopr, to jsou v podstatě caciky, podle mě.
1: Jo. No. A koukám na tu polskou, jak jste hledal, jo. Tak opravdu je to červená řepa, kefír, zakysaná smetana, okurka a vajíčko na tvrdo.
0: A to by mě zajímalo, to zní pro mě teda nejlíp.
1: To vajíčko na tvrdo?
0: Že to tam dávají, myslím, že to dávají do lednice a opravdu to vytáhnu, protože já jsem měl vždycky hrozně rád, když máma dělala třeba zelňačku a potom jí dala do lednice, tak já jsem jí chodil užírat ružící. A to bude podobný určitě.
1: To bude podobný. No tak to jsme se osvěžili, bude to potřeba, možná jako nejenom vychlazená polívka, ale vychlazený i oblečení.
0: Ano, a pivo, hlavně. Hezké ráno.
1: Dobré jedno. Frekvence 1.

0: frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Ano, pojďme na to. 257 403 devítky, číslo, na které teď voláte. Dnes tedy, podobně tomu bylo i včera, protože na tento týden padlo slovo už dvakrát. A tu máme Petru Hřebíčkovou a na telefonu koho? Hezké ráno.
3: Dobré ráno, tady Silva.
2: Tak Silvo, pojďme rovnou k věci. Petra Hřebíčková nám tady nechala tuhle větu. Dobře poslouchejte.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
2: Tak, co by si asi tak mohla přivízt, Petra Hřebíčková?
3: Typu kolo?
2: Kolo? Zkusme kolo, pojďme ho prověřit.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
2: Není to kolo. Bohužel, Silvo, nedá se nic dělat. Díky moc za zavolání, mějte se krásně. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Naslyšenou, my přihodíme pětistovku. Je tam, pokračujeme dál, hrajeme mezi 8. a 9.
0: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: Toto je.
6: Dopravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
7: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Nejlepší recepty z chalupy saďte na Blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Skvělé recepty na busty a špekáčky. A navíc tipy na chutné recepty z hub i babiččiny moučníky. Už dnes v tištěném Blesku anebo na můj.blesk.cz zdarma.
0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
0: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
1: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nejlepší recepty z chalupy. Saďte na Blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Skvělé recepty na busty a špekáčky. A navíc tipy na chutné recepty z hub i babiččiny moučníky. Už dnes v tištěném Blesku a nebo na můj.blesk.cz zdarma.
2: Dobré ráno. Bývalý náčelník generálního štábu České armády Karel Řehka jde do boje o senátorské křeslo. Informaci potvrdil na sociální síti X. Kandidovat bude ve volebním obvodu Plzeň město s podporou STANA. Práva žádat po výrobci opravu pračky nebo mobilu i po standardní dvouleté záruce se Češi zatím nedočkají. Zákonodárci totiž nestihli zákon vycházející z evropské směrnice schválit v termínu do konce července. Poslanci tak budou normu finálně schvalovat až na podzim. Evropská unie schválila plány na zřízení námořního koordinačního záchranného centra v libyjském městě Bengází. Unie se tímto krokem snaží omezit příliv migrantů na jedné z nejvytíženějších migračních tras do Evropy. Fotbalová asociace svolala na dnešní odpoledne mimořádnou tiskovou konferenci, na které by mohla představit nového reprezentačního trenéra. Podle španělského deníku AS by národní tým měl po Miroslavu Koupkovi převzít Španěl Santi Denia.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Požár nákladního auta uzavřel dálnici D1 ve směru na Prahu v Brně. Na 192. kilometru v úrovni odpočívky Starý Lískovec zasahují hasiči. Dálnice je směrem do Prahy neprůjezdná. Poslední volný sjezd před kolonou zůstává na 196. kilometru. Zpět mohou řidiči najet exitem od výstaviště na 190. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Ondřej Klus.
5: Frekvence 1 vás probouzí do dnešního rána.
6: Krásné ranko.
5: Venku vedro. Já jsem tady narazil na tabulku, jaký je rozdíl mezi jednotlivými barvami auta. Mm-hmm. Víš, jako říká se černý auto blbý prostě, když je vedro, když svítí hodně sluníčko. Tak jsem koukal, jaký reálný ten rozdíl opravdu je mezi černým a bílým. A je to docela hodně, člověče. Je to 19 stupňů podle tohohle průzkumu. Bílý má na sluníčku kolem 43 a černý 62 stupňů. Co mě překvapilo, že celkem dost se dokáže rozpálit taky červená. Mm-hmm. A zas úplně nejmíň po té bílý je tam stříbrná.
6: No a ta je podle mě ale ještě před bílou není. Protože já mám pocit, že největší albedo má právě jakoby...
5: Cože má?
6: Tu odrazivost.
5: Jak jste řekla?
6: Albedo.
5: Albedo, jo.
6: Myslím...
5: To slyším poprvé v životě.
6: Myslím, že je to albedo.
5: No, tak já jsem o tom přesvědčený, že to víš, ale já to nevím.
6: Právě

0: přejeme vám hezké ráno. Míra s Lubkou vás zdraví a do party přibíráme pokáče.
1: Ano, je tady další pokáčová rychlovka. Tentokrát hlavně pro fanoušky Sparty, ale samozřejmě...
0: I slávisti můžou poslouchat.
1: Přesně tak, jo? Přesně tak.
0: Závidět.
1: Bez pochyby nejdražší nákup v historii Sparty a jeden z nejzásadnějších přestupů v české lize vůbec. Tak tedy nová pokáčová rychlovka na Frekvenci 1.
0: Pojďme na ní.
2: Pokáčová rychlovka. Na Frekvenci 1.

0: Frekvence 1 s vámi, hezké ráno, společně s námi ve studiu už v tuto chvíli taky náš kolega Tomáš Fíla, který opět vyráží mezi vás a veze něco fantastického.
1: Je to tak, my tady máme takovou páteční novinku, která startuje právě dneska na Frekvenci 1. A sice soutěž o 3 vouchery na zapůjčení vozu s plnou nádrží na celý víkend od AAA Auto, největšího prodejce ojetých aut v České republice, který působí na českém trhu neuvěřitelných 34 let, celkem nabízí až 19 000 aut i hned k odběru a má více než 70 poboček a zastoupení ve 4 zemích.
0: Tak můžu taky něco říct?
1: To je, nebude to vadit? To byla taková dlouhá věta, teprve tady je napsaná tečka.
0: Jasný, za volant samozřejmě usedne náš kolega Tomáš Fíla, kterého jsem zmiňoval, už je tady a prozradí nám, kam dneska míří. Tome, hezké ráno.
2: Ale krásné dobré ráno, nestává se to příliš často, že člověk může vyrážet až v tuto hodinu, takže dneska společně tady. Dneska máme na mířeno do Českých Budějovic, do pobočky AAA Auto, ale pozor, v Českých Budějovicích jsou ty pobočky 2.
1: Aha.
2: Takže je důležité si říci, do které jedeme. A ty nevím, jestli mám zmiňovat ještě tu druhou, nebo mluvit jenom. Dobře, tak jedeme do AAA Auto v Českých Budějovicích, které je na Strakonické ulici 2932. No a co je důležitý? Sejdeme se tam 10.00 a pozor, tahle soutěž je pro první 3. Takže ty, kteří přijdou jako první 3 k našemu žlutému frekvenčnímu offroadu, dotknou se ho, nemusí ho rozmlátit, jak to občas někteří posluchači dělají. Stačí se ho fakt dotknout a řeknou nebo zakřičí na mě heslo já frčím. Jo, já frčím.
0: Jasný.
2: Tak ten opravdu pofrčí. Ten auto pofrčí, na víkend. No. Máme pro ně ty 3 vouchery.
1: Tak jo, já jenom se dívám, že to je docela velká pobočka, 500 vozů i hned k odběru.
2: No, no tam těch aut bude hodně, ale jako naše žlutý nepřehlíno.
1: Jo, jasně.
0: To je výhoda vlastně celkem, že jo?
2: Obrovská, velký auto a hodně žlutý.
0: Takže připomínáme, přátelé, na této pobočce konkrétně připraveno až 500 vozů i hned k odběru, takže pokud zrovna vybíráte auto, určitě se vyplatí zastavit, jenom pozor, v Českých Budějovicích tady jsou 2 pobočky a tahle, na kterou míříme my, je na Strakonické ulici.
1: A já jenom připomenu, že právě teď v AAA Auto probíhá letní sleva až 100 000 korun. Vybírat navíc můžete z nabídky až 19 000 prověřených vozů napříč celou sítí poboček.
0: Tak to máme, pozdraví v Budějcích.
1: Měj se krásně.
2: A my se dnes ještě uslyšíme. Ahoj, hezké ráno.

0: Hezké ráno, venku vedro napadnutí, také léto, patří to samozřejmě k tomu, jsme tady řešili, ve kterém autě je největší vedro, logicky černý, nejmín teda bílý a stříbrný. Ale já jsem dělal relativně nedávno průzkum, jak jsou na tom cyklistický helmy, protože černá samozřejmě taky slušivá, když já nosím většinou svítivý nějaký, abych byl lépe vidět. No, ale ten rozdíl je tam taky vlastně veliký, celkem dost. A tam si nezapneš klimošku, že jo? Takže tam se ti ten mozek vaří.
1: Musíš jenom rychlejší šlapacko.
0: Podstatně víc. No, ale ta černá měla podle takového toho klasického měřáku přes 60 stupňů, podle toho digitálního teploměru. A ta bílá kolem 40, takže ten rozdíl je víceméně logicky, jako u toho auta podobnej. Kolem 20 stupňů, ale vaří se ti tykev.
1: No jo, já mám růžovou. A ne kvůli tomu, že bych chtěla být jako fiflena, jo? Já jezdím i v růžových cyklistických šatech.
0: Jo, to není fiflena, no, to je jasný. Já mám růžový kolo, musím ti říct historku, která se mi stala.
1: A to je fiflen.
0: Jo, no. A hlavně jsem se bavil, že když jsme to kolo vybírali, ta známá, která má tu cykloprodejnu, říká, ne, hele, růžová, bys čuměl, kolik chlapů si to pořizuje teďka. No a teď já přijíždím do pivovaru a tam byla taková malá holčička a říká, je, pane, vy máte hezký kolo, ale to není vaše, ne, to máte půjčený od paní nějaký. A říkám, no, tak to byl děvče velký šrapnel teda. Hezké ráno.
1: Dobré jutro. Frekvence 1.

0: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: 8 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
4: Hezké ráno, na německých dálnicích začíná zátěžová zkouška i pro české řidiče. V Paštice z hotelu v Luhačovicích může být nebezpečný klobásový jed. I dnešek bude v Česku extrémně horký. Opět se čekají teploty kolem 40 stupňů. Na německých silnicích hrozí od dnešního odpoledne až do neděle největší zácpy z celého léta. Problematické trasy vedou do Česka i do Polska. Rušno bude i na cestách do oblíbených destinací. To řekl Frekvenci 1 dopravní expert Roman Bucký.
5: Ano, určitě se tam může dotknout, že v Německu se teďka budou střídat prázdninové turnusy. Některým částem Německa končí prázdniny školní, některým naopak začínají. S tím souvisí samozřejmě i dovolené, které si rodiče těch dětí berou. A rušno bude nejenom tady na silnicích a dálnicích v Německu a v okolí, ale také pochopitelně na silnicích v zemích, kam němečtí turisté typicky jezdí, to znamená jich Evropy, Itálie, Chorvatsko, tranzitní trasy přes Rakousko.
4: Veterináři a hygienici varují před konzumací vepřové paštiky s mandlemi, prodávané v hotelu Litovel v Luhačovicích na Zlínsku. Jeden ze vzorků obsahoval nebezpečné bakterie schopné produkce botulotoxinu, neboli klobásového jedu. Lidé, kteří uvedenou paštiku konzumovali a zaznamenali některý z příznaků, by měli podle hygieniků neprodleně vyhledat lékařskou pomoc a informovat zdravotnické pracovníky o možné souvislosti mezi zdravotními obtížemi a konzumací tohoto výrobku. Řidiči se dnes poprvé svezou po části dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku. Stavba úseku, který měří 3,5 kilometru a stál přibližně 900 milionů korun, se podařilo oproti původním plánům urychlit zhruba o měsíc. V rodném městečku Alojze Jiráska a Josefa Čapka startuje nejstarší nepřetržitě pořádaná přehlídka amatérského divadla na světě. Jirásku v Hronov ovládnou herci i diváci.
6: 96. ročník festivalu nabízí ve svém letošním programu, který potrvá až do 8. srpna přes 100 divadelních i hudebních akcí. Festival startuje tradičně vyvěšením festivalové vlajky, rozsvícením lampy přátelství. Lákadlem line-upu budou hry Marišáci, Vlastníci a také Dny tance. Náplň festivalu tvoří výběr nejlepších inscenací ochotnického divadla a každoročně se sem sjíždí tisícovky milovníků divadla i amatérských herců. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
4: Obětí čtvrtečního výbuchu v uhelném dole na předměstí Kvéty na jihozápadě Pákistánu vzrostl na nejméně 32. 10 horníků zůstává i nadále uvězněno pod zemí. Záchranné práce na místě pokračují, nicméně podle úřadů naděje na záchranu pohřešovaných klesá. Těla 7 horníků byla nalezena několik hodin po explozi, kterou zřejmě způsobil nahromaděný metan. Později bylo objeveno dalších 25 těl. Fotbalisté Hradce Králové i Jablonce postupují do třetího předkola evropských pohárů. Východočeši ve druhém předkole Evropské ligy porazili v odvetě doma 3-1 Tromze a v další fázi vyzvou Bešiktaš Istanbul s křídelníkem Václavem Černým. Jablonec si zase zahraje třetí předkolo konferenční ligy. V domácí odvetě totiž porazil chorvatský Varaždín 2-0 a otočil tak dvojzápas po úvodní venkovní prohře 2-3. Dalším soupeřem Severočechů bude lotyšský tým RFS Riga. Také dnešek bude mimořádně horký, teploty nám vystoupají na 35 až 39 stupňů. Odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky anebo bouřky. A ještě míříme na hlavní tahy.
7: Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy počítejte s 15-minutovým zdržením v nesouvislé koloně mezi Kývalkou a sjezdem na Břeclav. A porouchané auto v pravém jízdním pruhu nepřehlédněte na 5. kilometru dálnice D46 směrem na Olomouc. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
4: A po zprávách v 8 už na Frekvenci 1 pokračuje ráno. Máte tu Míru s Lubkou.
8: Jsme tu, přejeme vám hezké ráno a nemáme pro vás, přátelé, úplně dobré zprávy.
9: No jak pro koho? Někdo se možná těší, ale no. Někdo by byl rád, aby to bylo delší. Řeče o prázdninách, ty jsou přesně v půlce.
8: Přesně. Pojďme si udělat, to je jak s tou sklenicí, jo? Uděláme pohled pesimisty a optimisty. Já jsem pesimista, tak půlka prázdnin je pryč prostě.
9: No a optimisti, no půlka ještě před náma, ale počkej, no. Já jsem teďka o víkendu byla, měli jsme takovou rodinnou oslavu v Plzni a byli tam neteře a synovci a na těch dětech to je přesně vidět a přesně poznáš už takhle od malička, kdo se právě ubírá tím optimistickým směrem.
8: A kdo tím jako pesimistickým.
9: Jo. A vlastně ti řeknu, že to je asi podle životních zkušeností, protože čím seš mladší, tím seš větší optimista.
8: A to je pravda, čím seš starší,
9: tím máš víc zkušeností a seš větší pesimista.
8: Držte se, jsme v půlce prázdnin, hezké ráno.
9: Dobré jutro.
3: Míra Michálek a Lubka Poníž.

0: Frekvence 1 s vámi v pátek po ránu. My jsme tady řešili, že jsou prázdniny přesně v půlce. Ale pozor, Němcům začínají. Teda
1: některým.
0: Alespoň některým. A oni to tam mají nějak rozdělení do těch regionů a myslím, že nějaký Bavorsko nebo tak něco jsem teďka zahlíd.
1: Oni to mají podobně, víš, jako co? Jako my máme jarňáky.
0: Oni to mají
1: klouzavý. Takový. Oni to mají tak, jako že se prostě střídají, no.
0: Jasný. Ale zase mají do půlky září, myslím.
1: Jo.
0: Nebo tak nějak, když jim začínají teďka.
1: Já si myslím, že je mají ne 8, ale právě že 6 týdnů Němci. A oni mají potom zase daleko, daleko víc volna během školního roku.
0: Aha. Se máj?
1: Se máj. Oni mají třeba daleko delší velikonoční prázdniny, Němci. Mm-hmm. A to mají teda úplně všichni, ale je to podle mě kvůli tomu, že oni jsou poměrně věřící.
0: Ale to já tady říkám každý rok a opakovat to budu, dokud tady budu na té planetě, že je chyba, že není volno v úterý po velikonočním pondělí. No. To je největší. Já vůbec nechápu, jak v národě, kde, nebo v zemi, kde se tak velmi uctívá to velikonoční pondělí.
1: Sede v úterý do práce.
0: Co to je za blbost, je všem blbě. No nic, tak to jsme hodně skočili, ale pokud se chystáte někam vyrazit autem, počítejte s tím, že část Německa teďka bude mířit dolů k moři.
1: Tak přesně tak. Hmm? Oni pojedou z jednoho směru, vy z druhého a tam se někde potkáte. Ve Slovinsku stopro.
0: Hezké ráno. Frekvence 1.

0: Frekvence 1 s vámi, když už si tak cestujeme po světě, jsou prázdniny, patří to k tomu, před chvilkou jsme byli v Německu, tak já jsem teďka tady narazil na článek, vyrazíme do Finska.
1: Bych se ale chtěla podívat.
0: Já taky, ale nepojedu tam.
1: Ne?
0: Nepojedu tam, nebudu říkat z jakého důvodu, abych tady nevypadal jako alkoholik. Jo, ale... Je to ten důvod, proč jsem nikdy nejel pořádně do Švédska.
1: To jsou ty země, co mají zavřený od 8 večer regály s alkoholem, že jo?
0: No, to tady to bude ještě horší. Třeba ve Švédsku, ve Stockholmu byly snad jenom 3 obchody ve městě, kde se dal koupit alkohol a myslím, že byl otevřený třeba jen do 4 do odpoledne a ještě to bylo s občankou.
1: Ty vogo.
0: Jo, takže, ale to, o tom jsem nechtěl mluvit. Chtěl jsem mluvit o tom, že v obchoděcích ve Finsku teďka zprovoznili takovou novou službu, ne teda všude. Mají růžové košíky. A ten růžový košík si můžeš vzít v případě, že jsi single a chtěla by se seznámit. A teď si chodíš mezi těma regálama a teď dochází takový ty filmový situaci.
1: Jasně.
0: Jo, že k tobě někdo přijde a řekne, prostě nevím, jako, a co mě zveš dneska k večeři, když vidím, že si tady vybíráš salát, který já mám moc rád.
1: Yeah.
0: No a ty máš ten růžový košík a on podle toho pozná, že jsi jako single a že by se chtěla seznámit. Blbý je, když na tebe košík jiný nevyzbyde. Navíc ta růžová je tam taková trošku, jo, že by mohla být zavádějící.
1: Zavádějící. Míro, neříkal jsi nahoru, že máš růžový kolo?
0: Mám, no, ale zatím mě teda nikdo neoslovil.
1: Kromě tý malý holčičky.
0: Přesně tak, ale ta na to měla jasný názor.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
3: je fajn. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
6: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
6: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
7: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Hezký pátek. Motoristé vzdali boj o Senát. Do říjnových senátních voleb plánují jít možná s jediným kandidátem na Vysočině. Ve zbylých obvodech chtějí podpořit nominanty koaličních stran a nezávislé kandidáty. Novinkám to řekl předseda motoristů a ministr zahraničních věcí Petr Macinka. Policie odvolala pátrání po 46-letém vězni, který 18. července odjel na kole z nestřeženého pracoviště v Oráčově na Rakovnicku. Pražští policisté ho ve čtvrtek vypátrali v Praze. Maďarsko dnes kvůli mimořádně nízké hladině Dunaje odstaví jadernou elektrárnu Pax. Země tak přijde o 2000 MW výkonu, které chce nahradit dovozem elektřiny. Tenista Dalibor Svrčina končí na turnaji v mexickém Los Cabos před branami semifinále. Ve čtvrtfinále nestačil na loňského šampiona Kanaděna Sapalova a prohrál 4-6 a 2-6. V Memphisu jde dál česká tenistka Daria Vidmanová. Porazila bývalou světovou trojku Američanku Stevensovou 6-2 a 6-4 a poprvé si zahraje čtvrtfinále turnaje WTA.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Požár nákladního auta uzavřel dálnici D1 ve směru na Prahu v Brně. Na 192. kilometru v úrovni odpočívky Starý Lískovec zasahují hasiči. Dálnice je směrem do Prahy neprůjezdná. Poslední volný sjezd před kolonou zůstává na 196. kilometru. Zpět mohou řidiči najet exitem od výstaviště na 190. kilometru. Z dopravního centra ředitelství silnice dálnic Ondřej Klus.
3: Krásné páteční ráno na frekvenci 1. Tak nějak jako matně vybavuju rozhovor s Dášou Honcovou, když tady u nás byla. Mám takový pocit, že říkala, že je teďka nejlepší počasí na dovolenou u nás,
4: jo,
3: ne?
4: Jo, možná jo, když jsme se ptali, kdy je nejlepší počasí v Česku, kam vyrazit někam, tak říkala, myslím, přelom července srpna, takže jo, to by jo, tak jo. Mohlo, pokud jste si naplánovali dovolenou po Česku teď na tenhle termín, tak by
3: dobře
4: to mělo
3: děláte.
4: Být nejlepší, uvidíme, nechme se překvapit. A nebo je to tip pro příští rok, to už necháme na vás. Teď už asi tu dovolenou dohánit těžce,
3: teď že by se jako, těžce vyčenžujete
4: se jako v práci. Řekla šéfe, říkali v rádiu, nazdar.
3: Že si mám vzít volno? Tak už se nevracej.
4: Hezké ráno.
1: Míra Michálek a Lubka Ponížilová.

0: den a hezké ráno. Zdravíme vás z frekvence 1.
1: Krásné ranko.
0: A řešili jsme tady, že teďka je ideální čas vyrazit na dovolenou po Česku. Otázkou, jestli je dovolená po Česku levnější než ta v zahraničí.
1: Není.
0: Protože já jsem teď jako hodně projížděl ty okolní státy. Rakousko, Německo, mám to projetý docela dost. A všiml jsem si, že ty ceny jsou opravdu mnohdy i rozdílný, že je to venku levnější než tady u nás. Krásnou historku s džusem, nevím, co se u nás stalo s džusem, jako proč se to tak jako vyvrbilo.
1: Oni tvrdili, že nějaká plíseň napadla pomeranče.
0: No hele, třeba v Holandsku mají v každém obchoďáku takový ten frešovač.
1: To si tam miluju.
0: A ten freš, který si tam vymačká z čerstvých pomerančů, byl pořád levnější než u nás v tom plastu ten klasický džus. A teď se mi stala situace, že jsem se vracel na kole z Německa, z Drážďan. Nebudu jmenovat, jaký to byl obchoďák, a byla to stejná síť v Německu, i tady u nás. A v Německu jsem si kupoval litr džusu pomerančovýho, 100% za 2,40 eura, což je nějakých, já nevím, 55-60 korun, dejme tomu. Přijel jsem do Děčína, kde jsem si šel koupit ten džus taky do toho stejného obchoďáku a tam stál 101 korun. Takže je to vlastně téměř o 50% dražší. Jak je to možný tohle?
1: No, protože si to necháme líbit.
0: Jo. A nebo ještě jedna hezká historka.
1: Ano.
0: Chtěl jsem jet na víkend do Znojma.
1: Ano.
0: A ubytoval jsem se vedle v Rakousku, protože to bylo levnější. To je hrozný.
1: Je to hrozný.
0: Kam jsme se dostali?
1: Ale je to opravdu, já jsem o tom hluboce přesvědčená, je to kvůli tomu, že si to necháme líbit. To jsou můj příklad okurky, říkám to od loňského roku.
0: Jak je drahá, nekoupíš?
1: Nekoupím ji, prostě, ale koukala jsem na to v tom obchoďáku, oni tam fakt ležej. Nekupuje to nikdo.
0: Pak to zlevněj. Koupí to všichni.
1: No.
0: Strategie, nerozumíš marketingu, Luku,
1: ne.
0: Nemotej se do toho. Běž k plotně. Hezké ráno.
1: Krásné ráno.

0: Frekvence 1.
1: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
2: Tak pojďme, přátelé, opět na to číslo 257, 400 a 3 devítky. 4 500 ve hře a samozřejmě herečka Petra Hřebíčková, která tady čeká se svojí větou nedokončenou. A někdo z vás na telefonu. Koho pak tam máme? Hezké ráno.
3: Ahoj, tady Markéta.
2: Markéto, moc zdravíme, tak jste připravená, 4 500 ve hře a věta zní takto.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
2: Tak co si asi Petra přivezla?
3: Co nějaké zranění.
2: Zranění? Zkusme zranění, hrajeme o 4 500.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
2: Ne, není zranění. Nedá se nic dělat, nevadí, mějte se moc krásně, hezký víkend, naslyšenou.
3: Vám taky, díky.
2: Naslyšenou. Tak my přihodíme 500. Takže, přátelé, 5 000 korun dnes dopoledne na Frekvenci 1.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
3: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Hezké ráno, pozor na víkendové kolony, Němcům začínají prázdniny. Hasiči stále bojují s požárem lesa na Opavsku. U hranic s Rakouskem se otevírá další část D3. Německo od dnešního odpoledne až do neděle čeká jeden z dopravně nejvytíženějších víkendů roku. Doprava bude komplikovaná hlavně na jihu země, protože například v Bavorsku startují prázdniny. Na silnicích ale budou i navrátilci z dovolených. Cestující, kteří míří třeba do Rakouska nebo Chorvatska, se tak musí obrnit trpělivostí. Objíždět kolony se navíc nevyplácí. To říká dopravní expert Roman Budský.
5: Pozor potom v některých částech Rakouska, kde to v určitých dnech přímo zakazují, aby se v případě dopravních komplikací na dálnici sjíždělo na silnice nižších tříd a objížděly se ty zácpy, tam to hlídají policisté a mohou třeba i pokutovat. Takže v těchto těch částech Rakouska opravdu velmi opatrně.
4: Dopravu bude navíc komplikovat i více než 1000 stavenišť a uzavírek na německých dálnicích. Moravskosleští hasiči stále bojují s požárem lesa v Novém Vrbnu na Opavsku, kde se ve čtvrtek oheň rozšířil na plochu až 27 hektarů. Počet zasahujících jednotek se ale postupně snižuje. Včera bylo na místě 150 hasičů ze 30 jednotek. V tuto chvíli jich na místě zasahuje asi 10. Hasiči průběžně monitorují situaci také pomocí bezpilotních letounů, které poskytují přehled o vývoji požáru a pomáhají při řízení hasebních prací. Dálniční síť v Česku bude ode dneška zase o kousek delší. Už dopoledne pustí ředitelství silnic a dálnic provoz na D3 u rakouských hranic. Je to 3,5 kilometru od Nažidel do Dolního Dvořiště na Českokrumlovsku. Celá jihočeská část dálnice D3 bude hotová příští rok. Absolventi dobrovolného vojenského cvičení pro studenty střední škol dnes slavnostně složí přísahu a symbolicky tak završí intenzivní několika týdenní vojenský výcvik. Složením vojenské přísahy se stanou vojáky v záloze a získají možnost navázat na svou zkušenost dalším působením v ozbrojených silách, například vstupem do aktivní zálohy anebo služby vojáka z povolání. Ukrajinské drony v noci zaútočily na ruskou Volgogradskou oblast, kde podle místních úřadů vypukl požár v areálu energetického průmyslu a ve skladech. Útok si vyžádal 5 zraněných. Zasaženo bylo také logistické centrum společnosti Wildberries a podle médií se terčem dronů stal i další sklad firmy v Tatarstánu. Kapitánka Barbora Strýcová dnes dopoledne oznámí nominaci českých tenistek na finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové, který se bude hrát na konci září v Číně. Český tým čeká ve čtvrtfinále v Šenčenu Velká Británie. Další čtvrtfinálové dvojice tvoří Španělsko-Kazachstán, Ukrajina-Belgie a Čína s Itálií.
3: Frekvence 1.
4: Počasí. Máme před sebou další extrémně horký den. Odpolední teploty nám vystoupí na 35 až 39 stupňů. Od západu se ale začnou během odpoledne a večera. Přiženou se teda mraky, oblačnost a na severozápadě se sem tam objeví přehánky. Ojediněle tam může i zabouřit.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: A ještě se podíváme, jak to právě teď vypadá na hlavních tazích.
6: Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy počítejte s 20-minutovým zdržením v nesouvislé koloně mezi Kývalkou a sjezdem na Břeclav. U exitu Ruzyně na D7 ztratíte v obou směrech 10 minut, na vině je dopravní omezení. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
4: A i poslední den v měsíci, tedy 31. července, kdy slaví svátek Ignác, ho tu máte. Je tu Miloš Pokorný.
7: Hezké ráno a já musím říct, že kdybyste viděli, jaký Lucie má dneska outfit, tak byste chtěli, aby
4: to by mě zajímalo. Aby
7: ty zprávy nikdy neskončily. Nikdy. Jak je panter, no nic. Tak, přátelé, hezké ráno, ano, Ignác má dneska svátek, takže i ode mě všechno nejlepší a my se za chviličku podíváme na to, že dneska je páteček, čili máme tady test Sestřelte Miloše, dáme takový malý manuálek, abyste věděli, jak na to, ale vy už to víte, ale přeci jenom opakování matkou moudrosti a třeba někdo to zkusí poprvé a nevěděl by, tak ho navedeme. Hezké ráno.
3: Miloš Pokorný na frekvenci 1. Radio Terminátor.

0: Eros Ramazzotti na frekvenci jedna, přátelé. Tak samozřejmě, že dneska máme kvíz se Střelcem Miloše. Já teda nevěřím, že jste to ještě nehráli, ale pokud ne, tak je to velice jednoduché. Dáte si www.frekvence1.cz, tam se objeví moje skvělá báječná fotografie, to snad ani nejsem já. A vy se přihlásíte pomocí nějaký přezdívky, nebo dneska Ignác má svátek, klidně jako Ignác. No a tím pádem se zaregistrujete a my ve 10:15 uzavřeme nebo otevřeme nejprve registrační místnost, takzvaný obývák, a pak to zase zavřeme. No a už budete soutěžit. Co je podstatné, vy musíte mít nějaký počítač, chytrý telefon, laptop a tak dále, kde jste schopni se připojit. A pak je verze 2, a to znamená, že pokud by náhodou jste se nemohli připojit, že řídíte letadlo nebo něco podobného, tak jenom hrajete s náma a říkáte si, to bych věděla, nevěděla, tohle bych věděl, možná bych to trefil, uvidíme. V každém případě budeme rádi, když se zúčastníte i o prázdninách. Vás hraje 1000 a víc, což je skvělý číslo. A když jsme tady s mým drahým kolegou byli nedávno v Hradci, tak jsme to zkoušeli live a taky to krásně vyšlo, takže prostě úplně báječný, jste skvělý. Ve 10:45 se registrujeme, já vám to ještě popůl připomenu, připojte se a pojďte s námi hrát, ať máte lepší víkend. Hezké ráno s frekvencí 1 a ve 3:15, ne já teda dřív, ale ve 3:15 se na vás 100% těším.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Toto je.
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datárt, opravdový elektrospecialista.
5: Když se jmenujete Řepa, musíte být hovado.
6: Vedchý, Mádl, Novotný, Pechlát v komedii 6 gramů. 4 otcové, 1 problém a 6 gramů, které míní všechno.
7: Mně se to stává často, ale nevím, o co jde.
8: Dostaneš do držky.
6: Aha, komedie 6 gramů od 6. srpna v kinech.
9: Frekvence 1.
10: To nejlepší z muziky.
9: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
10: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: Přiblížila se na frekvenci 1:30, to znamená, že tady Lucie Černá. Lucie, nechceš se mě náhodou zeptat?
1: Jak se máš?
0: Co náš podcast lepší už to nebude?
1: Ne. To mě vůbec nezajímá.
0: Prosím tě, tohle je domluvený, to máš říct.
1: A kdy začínáte točit, Miloši?
0: Tak už jsme začali a dneska je premiérový díl, po měsíci jsme se s chlapci neviděli, Zdeněk Polraj, Ivan Vodochodský a moje maličkost a jedeme nový z Brusu, nový díl, bude tam jako gastrovložka, protože Ivan přinese takzvaný salát s tlamy, nikdy jsem to nejet, jako bylo to zajímavý a prostě dlouho, jak jsme se neviděli, tak to z nás přímo stříkalo, bylo to skvělý, takže dnes premiérový díl našeho podcastu lepší už to nebude, čili bezkratce Luton, který ty pravidelně posloucháš, sleduješ, akorát se to stydíš říct.
1: Říkáš to správně. Já jsem natěšená.
0: Já vím, že už to tam mladí.
2: I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Kempy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun. Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvence 1, ať vám nic neuteče. Výlet. Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
1: Hezké dopoledne, krátce po 9:30 a krátké zprávy. Meteorologové i dnes varují před extrémním horkem. Teploty v Česku mohou výjimečně dosáhnout 40 stupňů. Platí tak varování před velmi silnou zátěží teplem. Na jihu Moravy může být i extrémní. Motoristé vzdali boj o senát. Do říjnových senátních voleb plánují jít možná s jediným kandidátem na Vysočině. Ve zbylých obvodech chtějí podpořit nominanty koaličních stran a nezávislé kandidáty. Novinkám to řekl předseda motoristů a ministr zahraničí Macinka. Pád laviny nahoře Broad Peak v severním Pákistánu nepřežili 4 horolezci a dalších 6 se pohřešuje. Je mezi nimi i hvězdný nepálský alpinista Nirmay Puria, který skupinu vedl. Oznámil to viceprezident pákistánského alpinistického klubu Karar Hydri. Podle něj tvoří expedici kromě Puri dalších 5 nepálských horolezců a po jednom občanovi Pákistánu, Spojených států, Číny a Ománu. Fotbalová asociace svolala na dnešní odpoledne mimořádnou tiskovou konferenci, na které by mohla představit nového reprezentačního trenéra. Podle španělského deníku AS by národní tým měl po Miroslavu Koupkovi převzít Španěl Santi Denia.
3: Frekvence 1.
2: Doprava.
1: A čerstvou nehodu hlásí D1.
4: Dopravní nehoda dodávky a kamionu se vyšetřuje na 17. kilometru dálnice D1. Nabouraná auta blokují pruh pro pomalá vozidla. Okolo projedete se zvýšenou pozorností bez zdržení. 15-minutové zdržení vás čeká na D2 na Břeclav u nehody, která se stala v úseku dopravního omezení. Popojíždět budete v koloně mezi 8. a 11. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Mike and the Mechanics, jeden ze členů kapely Genesis, Mike Rutherford. No přátelé, rychle k počítačům, chytrým telefonům, k laptopům, chytrým všem možným zařízením, jenom kde jste schopni se připojit, abyste s námi mohli už za pět minut se zaregistrovat na kvíz Sestřelte Miloše. Prázdninový, asi netrhneme rekord, protože jste u vody, trávíte prázdniny, ale jak jsem říkal, stejně máme radost, že standardně je vás se kolem tisíce, což je skvělý samozřejmě. No a pokud byste se chystali do kempu Kristýna koncem prázdnin, kde budeme, tak tam si ho můžete podruhé dát se mnou, takzvaně live. Tak, Robin je připraven, já jsem připraven, vy se zaregistrujte, ještě si zahrajeme a ve 3/4 otevíráme registrační místnost. Pokud byste nevěděli, www.frekvence1.cz, moje krásná fotografie, připojíte se a už to frčí. Tak vám držím.

0: Vánoce. S koncem pracovního týdne přichází konečně pátek a Ondra Kubala.
1: Hudební novinky.
0: Trby ze světa slavných.
1: Song za odměnu.
0: A dorazí i zajímavý host.
1: Kdo to bude tentokrát?
2: Šéfkuchař Jakub Parus. Tak vás naučíme, jak na správnou letní barbecue party na vašem grilu.
1: Konečně pátek s Ondrou Kubalou.
0: Od 6 do 11 večer na Frekvenci 1.
3: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
4: Nejlepší recepty z chalupy. Saďte na Blesk. Už dnes v Blesku příloha zdarma. Skvělé recepty na busty a špekáčky. A navíc tipy na chutné recepty z hub i babiččiny moučníky. Už dnes v tištěném Blesku a nebo na můj.blesk.cz zdarma.
5: I'll tell you what I think she's a cow. She's let you down too many times now. Let's go for a drink.

0: Jsem napnutý jak tětiva.
1: Ne, já víc.
0: Miloši. A už máme nějakých 800, skoro 50 hrajících, takže já myslím, že tisícovka bude, já jsem úplně spokojen. Téma stále ještě nevím.
1: No.
0: A jsem v očekávání.
1: No já taky, já jsem vlastně v čekací místnosti, takže já téma taky nevím a ještě tě ho neřeknu, ale za pár sekund bych měl v této premiéře, pro mě je to premiéra, Miloši, no. Musím říct, takže doufám, že mě nestrapní, že já jsem se přihlásil schválně jako Míra, abych strapnil spíš jeho a ne sebe.
0: Hodíme to na Míru.
1: Nic, pojďme na tohle, za 5 sekund.
2: Sestřel Miloše.
1: Tak, je to tady. 3, 2, 1.
0: Co polerčení dělá člověk, když chodí kolem horké kaše? Tak.
1: Tak, já jsem něco zmáčk, která musím říct, jo, a předpokládám, že to bude dobře.
0: Já si myslím, že tohle bychom asi měli mít jako dobře všichni. Teď už řeknu, že je to Bčko, zelená. Je to tak.
1: Ještě, že jsem se přihlásil jako Míra. Pojďme reál. Já nemůžu se, jako rozumíš, hemisféra, jo?
0: A ty máš strašně práce kolem toho.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Hele, zmáčk jsem, dívej se, jsem 207. A zmáčk jsem okamžitě. To je prostě tady, je to pomalý.
1: Tak, která cesta historicky spojovala Evropu s Asií a sloužila k obchodu?
0: To vím.
1: Řekneš mi to?
0: To vím. Teda myslím si, že to vím.
1: Tak já dám třeba královskou.
0: To si úplně nemyslím.
1: Ne?
0: No, a teď budu, teď, ale já myslím, že to mám dobře a je to hedvábná stezka.
1: Je to hedvábná stezka? Tohle byla správná odpověď, je to tak.
0: A jste, hele, zmáčk jsem okamžitě a stejně jsem 209. To prostě jako, tady ty myši jsou vyběhlý už. Jako.
1: Tak já mám tady 941.
0: No.
1: V jakém filmu zazněla písnička Nestůj a pojď v podání Václava Neckáře? No tak to je snad jasný.
0: To je jasný.
1: Nestůj a pojď. Nestůj a pojď. Ta-ra-ra, ta-ra-ra, ta-ra-ra. To je ono, to je ono. Teď se to tady rozjíždí, přátelé. Teď tady Miloš tančí. Teď to tady vypadá, jak má.
0: Páni kluci.
1: A konečně jsem to trefil, páni kluci.
0: Hele, zmáč jsem to rovnou, jo. Hned, ano. Okamžitě, bez diskuzí. A stejně budu na chvostu. Jo, tak se dívej, hele. No, tak mě to... 268.
1: 951.
0: Tři rychlý kliknutí, nejrychlejší, který jsi tady schopen. Co je to za marchu tohle?
1: Pojďme dál. Miloši, která zpěvačka v 60. letech bodovala s písní Boty proti lásce? A to všichni víme, rychle mačkám.
0: Teď jsem okamžitě zmáčknul hned a stejně to bude málo.
1: Já jsem teda zmáčkl Ivonku.
0: Je to dobře.
1: A je to správně?
0: Ano.
1: Tak to jsem rád.
0: Ano, frau Ivone Přenosová. Ano.
1: Je to tam, ano. Je to tam, je to správná odpověď.
0: Je to dobře. A stejně, dívej.
1: Takže kolik?
0: Dívej, no ne, to je prostě, to je levota.
1: Ty jsi 195?
0: 195, ale všechny rychlý kliknutí.
1: To je neuvěřitelná.
0: Všechny rychlý kliknutí, tak. Chození po městě a pozorování ho živě spolehlivě z Paříže se nazývá...
1: Se nazývá...
0: Chození po městě a pozorování ho života...
1: Já nevím, co máš.
0: Já
1: s tím vůbec nebudu tady...
0: Já risknu, protože... ale uvidíme, no.
1: No tak já dal bohemství a nic.
0: Tak počkej, já měl flanérství a blbec jsem to na poslední chvíli dal na bohemství, přitom je úplně něco jiného, to prostě jako člověk, který by
1: Miloši,
0: v oblacích.
1: Miloši, pojďme si zásadní věc, neopisuj.
0: Ne, ale já to tam držel celou dobu a to já pokaždý tohle v jednou v kvízu udělám.
1: Kdo napsal román Na cestě?
0: Pojďme,
1: a to snad víme.
0: Ježišmarja.
1: No tak určitě to nebyl Charles, ale
0: ne.
1: Takhle to tam zmáčkl.
0: Je to hotový, je to hotový. Ale tohle je chytáček, protože všichni ty autoři jakoby jsou známí a tak dále, ale...
1: Všechny známí.
0: Jack Kerouac Na cestě.
1: Charles Bukowski je trošku zprosták. On to nebyl Ernest?
0: Ne. Aha. Tak, stejně jsem kliknul a zase to nemej spatný. Já jsem...
1: Ale neber si mě, jsem příště.
0: Flanérství, já jsem to tam měl a pak říkám, ne, to je nějaký chytáček, ne. Bohemství je úplně něco jiného.
1: Která dopravní značka má modrý kruh s červeným okrajem a jedním červeným šikmým pruhem?
0: Ano.
1: Ano, to víme. Tajmač. Lup to tam, hned. Nesmíš prostě, musíš hned na první dobrou. Jo. Já to udělal a podívej se, správná odpověď. A velmi rychle jsem zareagoval. Ježíš, to je zákaz stání.
0: Ty vole,
1: já bych měl vrátit řidičák, kamaráde.
0: Já to udělal stejně úplně.
1: Fakt?
0: No jasně. A přitom vím, že hele, když jsou dva, jo, a když je jeden, já jsem to... Ale pátek. Mě rozhodilo flanérství.
1: Pojďme na zvíře. Které zvíře se pohybuje takzvaně mimochodem?
0: Mimochodem.
1: Já to tam, hele, hned na první dobrou. Nesmíš vůbec přemýšlet.
0: Tady už je to jedno, už mám dvě blbě.
1: Samozřejmě, že to je.
0: A tak jsem měl našlápnuto.
1: Správně, já jsem měl teda.
0: Tak jsem měl našlápnuto.
1: Pana Velblouda jsem tam myslel.
0: Já taky.
1: No tak je to tam. Mimochodem jsem jen tak dal Velblouda.
0: Já jsem dal Velblouda. Sám Velblouda. Tak, kolik?
1: Tak pojďme dál.
0: 396.
1: Ty máš
0: a tak jsem byl našlápnutý.
1: Ale jde vidět, že to hraje
0: zastavení
1: pravidelně.
0: Zastavení stát a přitom to vím.
1: Kam tradičně vyráží v červenci Miloš s Robinem? A pozor, ano, tak ano. Tady já mačkám velmi rychle.
0: Ano, úplně nejrychleji, jak to je.
1: A podívej se na tu fotku. Tam
0: ta je fantastická.
1: To je, ale...
0: Ježiš, ta je fantastická.
1: Takhle musím
0: to
1: zakleskat.
0: To jsou tři sekáči, tolik krásy na metr čtvereční.
1: To je
0: to není
1: Milan, Miloš a Robin.
0: My vypadáme jako skvěle, takhle, že vypadáme opravdu skvělý.
1: My bychom měli udělat kapelu.
0: Určitě, určitě.
1: MMR. Tak
0: 336.
1: Dobře, moje umístění tady je 903. Já ti tleskám, Miloši, jsi mnohem lepší. Vůbec
0: můžeš
1: jsem tě
0: nesestřelil. Můžeš to tam ještě radit, ať řekneme vítěze, prosím tě. Takže třetí místo Renda 19, druhé místo Madr, jakože matka Madr, a první místo je Honza. Takže přátelé, gratulace.
1: Honzo!
0: 900 hráčů a hráček, úplně skvělý. Mě teda velmi mrzí flanérství, to je, tam jsem rozjel chybky a pak jsem tam blbec stál.
1: Ne, víš, co se mi líbí.
0: A já přitom, to je mimo technická pomůcka
1: stání,
0: zastavení.
1: Jako, ono je, to je prostě to, co nesmíš udělat. V jakékoliv soutěži zaseknout se na jednom místě, jo?
0: To mi povídej.
1: To vždycky, já to znám od toho Sokola, jak to říká na lovu. Nesmíte se tam, a ty se sekl, my už třeba 10 minut vlastně jsme jinde, my už jsme 10 minut jsme po soutěži a ty jedeš furt bohemství, mi říkáš. Tak
0: tohle se mi stalo právě na lovu, když jsem byl a řekl jsem, otázka zněla, jak se jmenuje v řečtině Dčko písmeno,
1: ano.
0: Delta, že jo, znáš. A já jsem se na to tak kousnul a pak už jsem jel.
1: Že jo, a pak už ti utíkaly ty ostatní otázky.
0: A jo.
1: A zase na druhou stranu se tady na to vlastně můžeš vymluvit.
0: Přesně.
1: Víš, nejseš jako
0: úplně blbej.
1: Nejseš úplně
0: já jsem se kousnul ty první otázky. Všechno jsem věděl. Přátelé, děkujeme za účast a já se na vás budu těšit opět v pondělí mezi 9 a 10 hodinou a příští pátek samozřejmě kvízíček. Robin jede dál, takže užijte si to s ním a já se na vás budu těšit hned po víkendu, ať je nekonečně.
1: Bylo to skvělé, bylo to báječné.
0: Bylo to báječné.
1: Ahoj.
2: Frekvence 1.

0: To nejlepší z muziky Lucie a taky Daniela. Za chviličku 10. hodina. Vám se podařilo sestřelit Miloše v přímém přenosu v éteru Frekvence 1. Já jsem si tady zase pro změnu ověřil, že vlastně dělat tahače klik čtenáře otázek a ještě u toho přemýšlet nelze. Přátelé, tolik hemisfér nemám. Ale zkušenost naprosto úžasná, skvělá. Rád zaskočím zase někdy, vlastně kdykoliv, bylo to skvělé. Boyzone, nebo taky Lucka Vondráčková za chviličku hned po zprávách.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 9,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Innogy přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innogy. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innogy Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innogy.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: Nejlepší recepty z chalupy. Saďte na blesk. Už dnes v blesku příloha zdarma. Skvělé recepty na busty a špekáčky. A navíc tipy na chutné recepty z hub i babiččiny moučníky. Už dnes v tištěném blesku a nebo na můj.blesk.cz zdarma.
8: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Tak po ně... Tak, Lucka Černá je dobře naladěna, jsem chtěl říct, takže je to tvoje tak.
9: Hezké dopoledne. Češi kvůli vedrům stále víc zvažují koupy chladícího zařízení. Dálniční síť v Česku je ode dneška zase o kousek další. Hokejisty Pardubic posílí vítěz Stanley Cupu Tomáš Nosek. Současná vlna veder mění chování českých domácností. Stále více lidí řeší, jak si doma ochladit vzduch a řada z nich zvažuje pořízení klimatizace nebo jiného chladícího zařízení.
10: Podle průzkumu agentury Ipsos pro společnost Stiebeltron považuje chlazení domácnosti za nezbytné už více než 60% Čechů. To je mnohem více než například před 2 lety. Většina se zatím snaží horko zvládat žaluziemi, nočním větráním nebo omezením větrání přes den. Více než polovina lidí už ale kvůli vysokým teplotám zvažuje o koupi zařízení na chlazení. Nejčastěji jde o větráky nebo mobilní klimatizace. Postupně ale roste i zájem o tepelná čerpadla. Ta umí v zimě topit a v létě naopak chladit. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
9: Řidiči mohou ode dneška nově využívat úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku. Stavba úseku, který měří 3,5 kilometru a stála přibližně 900 milionů korun, se podařilo oproti původním plánům urychlit zhruba o měsíc. Celá jihočeská část D3 pak bude hotová příští rok. Letošní ročník festivalu Prague Pride budou doprovázet rozsáhlá bezpečnostní opatření. Policie tak reaguje na tragédii z Berlína, kde při podobné akci najel útočník do davu lidí. Na bezpečnost během hlavního pochodu dohlédnou stovky policistů. Týdenní Prague Pride začíná v pondělí. Pochod se koná v sobotu 8. srpna. V rodném městečku Alojze Jiráska a Josefa Čapka startuje nejstarší nepřetržitě pořádaná přehlídka amatérského divadla na světě. Jirásku v Hronov ovládnou herci i diváci.
11: 96. ročník festivalu nabízí ve svém letošním programu, který potrvá až do 8. srpna přes 100 divadelních i hudebních akcí. Festival startuje tradičně vyvěšením festivalové vlajky a rozsvícením lampy přátelství. Lákadlem line-upu budou hry Marišáci, Vlastníci a také Dny tance. Náplň festivalu tvoří výběr nejlepších inscenací ochotnického divadla a každoročně se sem sjíždí tisícovky milovníků divadla i amatérských herců. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
9: Teroristické hnutí Hamás potvrdilo dosažení dohody, která zahrnuje jeho odzbrojení a stažení izraelské armády z pásma Gazy. Agentuře AFP to dnes řekli dva vysoce postavení činitelé hnutí. Sdělení přichází krátce poté, co americký prezident Donald Trump oznámil, že jim ustanovená Rada míru dosáhla dohody, na základě které Hamás a další palestinské skupiny postupně odevzdají zbraně. Hokejisty extraligových Pardubic posílí útočník Tomáš Nosek, 33-letý Vítěz Stanleyova poháru z roku 2025 se do Dynama vrací ze Zámoří a je tak pro Východočechy třetí výraznou ofenzivní posilou. Dynamo už po konci sezóny přivedlo Davida Tomáška a Matěje Stránského.
8: Frekvence 1.
9: Počasí. Dneska bude slunečno a horko, později odpoledne a večer bude od západu přibývat oblačnosti a v severozápadní polovině území se místy, jinde jen výjimečně přidají přehánky anebo bouřky. Teploty nám vystoupí na 35 až 39 stupňů, na severu Čech bude kolem 34.
12: Frekvence 1.
8: Doprava.
9: A ještě míříme na hlavní tahy.
13: Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy počítejte s 20-minutovým zdržením v nesouvislé koloně mezi Kývalkou a sjezdem na Bratislavu. 30-minutové zdržení vás čeká na D2 na Břeclav u nehody, která se stala v úseku dopravního omezení. Popojíždět budete v koloně mezi 6. a 11. kilometrem. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Martina.
9: A já vám přeju šťastný poslech.
0: Zlatéčko, tak kolik
9: Robina
0: bude?
9: Sobka,
0: protože... 34 nebo 43?
9: No, tak 34 bude.
0: Lucinko, ty nás chceš spálit prostě na úhel. Jo? Jo, chceš? Dobře, tak jo. Chce nás spálit. No, máš ještě něco na srdéčku?
9: No, že jsem se s tebou chtěla rozloučit. Uvidíme se až v září.
0: Ne.
9: Je to tak.
0: Proč takhle do éteru mě šokuješ? Proč? Ty chceš vidět mou nějakou emoci?
9: Chtěla bych ti, přesně tak.
0: Aha, no tak to se teď stalo. A co se, jako proč tady jedeš k moři?
9: Ne.
0: Já chci,
9: aby si byl natěšený na září. Protože včera mi naše kolegyně Katka Vavřínová řekla, že v září hvězdy září.
0: Luci, ale to je náš měsíc.
9: Je to náš měsíc, to takže náš já měsíc. Se vrátím v září. Takže se těším, užijte si krásný srpen a v září.
0: Ale nechceš říkat nic víc k tomu?
9: Nic víc.
0: Ne,
9: ale
0: je to...
9: že já chci říct, že se uvidíme a že se na vás těším.
0: Ty seš teda, ale...
9: Jo, tak pa.
0: Ty seš správňačka prostě.
9: A ty seš taky dobrý.
0: Jako, hele, když jsme dobře vyspaný, viď? Tak to...
9: Ale teď už, jako, teď... už jsme naladěný, jakoby v tom začátku, ale teď už jsme pár měsíců prostě, jo, jako, je to tam ta chemie.
0: No,
9: prostě.
0: Je to tam, jsme zpátky.
9: Jo.
0: Jako měli jsme tady jako
9: jednu krizi jsme měli, jednu.
0: Lucinko, já se ti veřejně omlouvám.
9: Já tobě taky. Tak v září. V září si to uděláme hezký, protože v září hvězdy září.
0: Já si to zjistím. Já si tě najdu během srpna, stejně si tě najdu. Nic, pojďme dál. Boyzone, Lucka Vondráčková, přátelé, a taky jsem se dozvěděl něco málo o sportu, který je vlastně tak trošku neobjevený. To znamená, že já vás někam pozvu už za pár minut za tímto sportem, konkrétně na Dymník u Rumburka, protože tam se bude něco dít.
12: To nejlepší z muziky a Robin

0: Jak já dlouho neslyšel Boyzone, to nejlepší z muziky, a to 11:45 dopoledne tady u nás na Frekvenci 1. Je pátek 31. července, je neuvěřitelné, jak to letí, ale já si říkám, uděláme si to dneska hezké, ne, přátelé, co vy na to, jak se říká pátek, jako korálek. Vás čekají tipy na výlety, narozeniny, poslední slovo, filmový odborník, sportovní novinky a tak dále. Ale já bych začal pozvánkou na víkend, a to z jednoho prostého důvodu, protože miluju sport. Já vlastně sportuju, dá se říct, obden, někdy dokonce i každý den, kolikrát vlastně ty své sportovní aktivity s vámi sdílím, taky na mém Instagramu. No a myslel jsem si teda doteď, že mám zmáklé téměř všechny sporty, a musím se přiznat takhle jako blbě veřejně, že jeden mi fakt unikl, a tím sportem je fotbal, golf. Jako takhle, zkoušel jsem oba sporty, když je rozdělíte. Dokonce fotbal na lepší úrovni, nejdřív teda Slezan Frýdek Místek, to byla divize, pak už teda v 18 jsem začal trénovat i s prvoligovými válcovnami jako nadějný brankář, ale osud to chtěl jinak, šel jsem studovat do Prahy záchranařinu, abych potom mohl dělat v rádiu. To dává smysl, ne? Prostě takový pestrý život. Ale zmínil jsem fotbal, golf, takže pojďme k tomuto sportu, který jsem teda nikdy neskoušel, nikdy jsem ho nehrál. A tento víkend se na Dymníku u Rumburka, nebo u Rumburku, koná mezinárodní turnaj ve fotbal golfu Czech Open za účasti hráčů z několika zemí. Je to vlastně sport, ve kterém jde o to, stejně jako v golfu, dostat míč do jamky v co nejmenším počtu kopů, a do toho, aby toho nebylo málo, hráči musí překonat přírodní nebo uměle vytvořené překážky. Co je takový velký bonus? Je to vlastně hra jak pro malé, tak i velké. Můžou to vlastně hrát jak děti od 5 třeba 6 let, je to jedno, až po ty zkušenější. Třeba pojďme si říct, je to i pro bývalé kluky, pro borce, kteří jsou starší, okolo 60, klidně 70 i více let. To je ta nádhera tohoto sportu. Co se týče jinak hřiště na Dymníku, tak patří mezi ty nejtop hřiště v rámci Evropy. To taky o něčem svědčí. No a co mě vlastně pobavilo podle takových statistik nejvíce, tak to je to, že holky hrajou často mnohem lépe než kluci. Je to zajímavé, přátelé, ale je to tak. Dámy, pokud posloucháte, taky vy můžete vyrazit o víkendu, už víte kam. Evidentně máte, dámy, cit pro to nakopnout ty malé koule a poslat je do díry a natrhnout těm chlapům zadky. Takže, pokud nevíte o víkendu kudy kam, můžete už vlastně dneska vyrazit směr Dymník, Rumburku a užít si tam krásný celý sportovní víkend.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty

0: se každý říká, co chce, ale Richie je prostě frajer a výborný zpěvák. Minutu a půl po půl jedenácté. My jedeme dál na frekvenci 1. Pecho Boys budou taky Shakira nebo Eva Farná. Ale já už jsem tady dokonce zaznamenal jednu namluvenou zprávu, opravdu hezké, řekněme, narozeninové pohlazení bychom to mohli nazvat. To znamená, že jste využili aplikaci Frekvence 1, pokud ještě nemáte ve svých telefonních aparátech, tak si ji stáhněte, je to úplně jednoduché. Aplikace Frekvence 1, tam namluvíte zprávu a pak dáte jenom odeslat a ona přijde sem k nám, až takhle už jsme technicky daleko. V pátek 31. července roku 2026. Ano, všechno už dokážeme, takže můžu odvysílat i nějaký krásný narozeninový vzkaz už za pár minut. A pokud se vám nechce nic namlouvat, nechcete se slyšet v našem rádiu, no tak nám to napište na 736 300 444, koho byste dneska při pátku chtěli pozdravit, kdo má narozeniny, kdo slaví z vašich třeba kolegů v práci nebo hlavně rodiny, těch nejmilejších. Ať už to je maminka, tatínek, ať už to je vaše drahá polovička, žena, a to byste opravdu dneska neměli zapomenout, tak nám napište, kdo to je, jak se jmenuje, co chcete té osobě vzkázat a podepište se.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Na příjezdu do Brna po D1 od Prahy počítejte s 20-minutovým zdržením v nesouvislé koloně mezi Kývalkou a sjezdem na Bratislavu. 50-minutové zdržení vás čeká na D2 na Břeclav u nehody, která se stala v úseku dopravního omezení. Popojíždět v koloně budete mezi 6. a 11. kilometrem. Poslední volný sjezd je exitem Chrlice na 3. kilometru. A 10 minut naberete na Pražském okruhu směrem na Modlatice před exitem Ořech. Šťastnou cestu vám přeje z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Martina.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: nejlepší z muziky, tohle jsou Pecho Boys na frekvenci 1. A my tady máme přání k narozeninám.
1: Můžete prosím zahrát mé manželce k dnešním 58. narozeninám, že jí přeju vše nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, zdraví a mnoho lásky od vnoučat, manžela, dcery a syna. Děkuji. Marek Suk. Manželka se jmenuje Edita.
0: No tak tedy, Editko, všechno nejlepší. Pak jsem tady zaznamenal ještě jednu zprávu, která nám přišla do hlasovky. Pojďme se na to podívat, co tady máme, milá frekvence. A taky posluchači, touto cestou bych chtěla popřát mé dceři Nikole Krpcové ke 20. narozeninám. Niky, přeji ti všechno nejlepší, hodně zdraví, taky optimismus, úsměv na tváři, aby si měla skvělé kolegy v práci, ať se ti daří na každém tvém kroku a už se moc těším, až společně oslavíme tvé jubileum. Měj se moc hezky, zdraví, maminka. To je nádherná zpráva. Tak doufám, že dcerka Nikola Krpcová, čerstvá dvacítka, poslouchá všechno nejlepší. No a co se týká těch známých osobností, tak slaví dneska, představte si, Bolek Polívka, ročník 1949, naprosto úžasný český herec. Co si od něj pustit? No, tak to, co je tematické.
2: Kůra, to je paržák.
0: Ano, přesně, tak tohle byla hláška. Asi víte moc dobře z filmu Dědictví, ale kurva už je guten tag, ale slaví taky britský hudebník a DJ Fatboy Slim. Znáte tento hit? Pokud ne, tak si dáme takovou malou ochutnávku. Fatboy Slim, tento britský hudebník, je narozen v roce 1963 a je to hodně, co od něj můžeme poslouchat. Ale aby toho nebylo málo, slaví taky Kelly Rowling 1965. To je rok narození této slavné britské spisovatelky. A slaví také Honza Budář, ročník 1977. Herec, režisér, hudebník a scénárista. Pokud slaví i někdo z vás ostatních, neměli jste čas nám napsat, tak samozřejmě přejeme i vám všechno nej, ať máte krásný pátek a ještě hezčí narozeniny.

0: To nejlepší z muziky, relax, pořádný relax vám přejeme. Zvon frekvence 1 Mika, taky London Beat budou. A nebo se dáme Take That. Vlastně takový pohodový pátek se tady uděláme a za chvilku i zprávy.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
2: všude je fajn. Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak, pojďme na ně, připravený Láďáku.
4: Já vám přeju krásný den. Hasiči mají plné ruce práce ve všech našich krajích. Dělníci chodí kvůli vedru do práce dřív a Češi zase víc dluží. Přeju pěkné poslední červencové dopoledne. Hasičům se dnes dopoledne zhruba po 22 hodinách podařilo lokalizovat požár lesa v Novém Vrbnu na Opavsku. Stupeň požárního poplachu byl snížen ze třetího na druhý. Riziko vzniku požáru ale prakticky hrozí nejen ve Slezsku a na Moravě, ale i v celých Čechách. A je vysoké. Hasiči jsou proto v pohotovosti jako v minulých dnech po celé zemi. Současným vysokým teplotám se musí přizpůsobovat i dělníci na stavbách. Některé práce musí odsouvat na chladnější počasí, řekl to Štěpán Werner, stavbevedoucí společnosti Metrostav, která třeba v severočeském Liberci rekonstruuje plavecký bazén.
5: V těchto vedrech není úplně vhodný třeba betonovat, čili někdy se musí přizpůsobit práce. Pracovníci většinou chodí hodně brzo ráno, kteří chodí už třeba před 6, začínají, aby skončili dřív a nemuseli v těch vedrech dělat. Ti, co dělají na lešení, většinou už jsou na to zvyklí a samozřejmě je to o tom doplňovat tekutiny, no.
4: Ještě doplním, že Česko se teď potýká s vlnou mimořádného horkého počasí. Teploty vzduchu na některých místech překračují ve stínu i 40 stupňů Celsia. A Češi dál zvyšují své zadlužení. Podle České národní banky rostou dluhy domácností i firem. Největší podíl u domácností stále tvoří hypotéky.
6: Objem úvěru domácností se v červnu znovu zvýšil, a to o necelých 27 miliard. Podle České národní banky tak pokračuje dlouhodobý trend růstu zadlužení. Přibližně 3/4 všech dluhů domácností tvoří hypotéky, další úvěry na bydlení. Rostou ale také půjčky nefinančních podniků. Jejichž objem se po menších výkyvech opět zvýšil. Meziročně tak banky evidují vyšší zadlužení jak u domácností, tak u firem. Centrální banka takové statistiky zveřejňuje každý měsíc. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
4: Policisté ve zvýšené míře dohlednou na všechny doprovodné akce festivalu Hrdosti Prague Pride. Ten začne v Praze už v pondělí. Na pochod, kterým festival následující sobotu vyvrcholí, je pak vyčleněno několik stovek policistů. Zajistí celou jeho trasu od Václavského náměstí na Střelecký ostrov a oblast bude monitorovat policejní vrtulník. Doprava v centru města bude v tento den omezená. O bezpečnostních opatřeních, která policie přijala mimo jiné s ohledem na nedávný útok na podobnou akci v německém Berlíně a na základě vyhodnocení jednotlivých rizik. A moravskoslezská policie v Ostravě se připravuje na rizikový fotbalový zápas, ve kterém se zítra domácí klub Baník utká na městském stadionu s pražskou Slavií. Kvůli dopravním komplikacím v Ostravě policie doporučuje, aby se na stadion dostavili s předstihem. Úřadující mistr Slavie od květnového incidentu nemůže mít v hledišti fanoušky. Od zákazu tak to bude její první zápas s podporou příznivců. Kapacitou sektoru pro hosty je 858 míst a utkání začíná zítra v 17. hodin.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Další extrémní horko nás dneska čeká 35 až 39 stupňů Celsia. Nejvíc bude na Plzeňsku a v Polabí ve středních a východních Čechách. No ale rekord zřejmě trhne Jihomoravský a nebo Zlínský kraj. V Břeclavi totiž může být až 40 stupňů Celsia.
1: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: Kolony jsou teď na příjezdu do Brna. Od Prahy na dálnici D1 25 minut si postojíte mezi Kývalkou a sjezdem na Bratislavu na Slovensko. D2 na 50 minut je to tam. Ve směru na Slovensko se zastavíte u nehody v omezení na Bratislavu. Kolony jsou mezi 6. a 11. kilometrem. Proto policie doporučuje sjezd exitem Chrlice na 3. kilometru. Tak s tím počítejte a bezpečně dojeďte s Frekvencí 1. A taky Robinem Sobkem, šťastnou cestu.
0: Šťastnou cestu, ano. A taky hezké páteční dopoledne. Nevím, jestli jste zaznamenali takovou věc. A možná jo, zeptám se i tebe, Láďo. A taková rodinka byla na pražském letišti a oni se chystali na dovču. Předpokládám, že ten chlapík si vzal dovolenou v práci. Předpokládám, že i ta jeho žena si vzala dovolenou v práci v případě, že není někde na mateřské nebo se nemusí starat o děti, protože asi měli i děti. No a on si tam zavtipkoval na tom letišti.
4: Já všem, kam míříš, no jo, jo.
0: Ahoj,
4: jo.
0: Ahoj, to jsem já jsem tady takový chlapíček, letím na dovču s dětskem a s ženou a jsem terorista. No a to bylo všech, to bylo asi poslední, co řek.
4: Ano, dost se to nevyplatilo. I když to byl forek. V tomhletom případě chápu, že se to nepochopí.
0: Já nemluvím prostě do rádia, ale ta rodinka pak letěla do prdele.
4: No.
0: A já nevím, jestli to dopadlo jako rozvodem, nebo ne.
4: Ne, to snad ne.
0: Ne?
4: Ne. Možná tak nějakými prostými slovy, no, ale snad.
0: Co konkrétně se stalo, řekneme si za chviličku, pojďme teď hrát. London Beat, Mekyš, Brka, Marta, aspoň jsme vás takhle příjemně navnadili na nějakou dovolenou. Dávejte si pozor, co říkáte na letiště, když vás budou kontrolovat hezké dopoledne.
1: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: To nejlepší z muziky. Máme skoro 2 minuty po 11:15, hledíte frekvenci 1, pokud poletíte někam na Dovču, tak rozhodně u kontroly ani nikde jinde. Pro boha nežertujte o tom, že jste terorista nebo něco podobného, protože nepoletíte nikam a je úplně jedno, jestli si sebou vezete celou rodinku anebo letíte sami. Ono se to teď stalo, vlastně je to poměrně čerstvá záležitost, stalo se to na pražském letišti Václava Havla. Abyste byli úplně v obraze, tak celý ten incident se odehrál začátkem týdne na terminálu 1. Muž, vlastně, který chtěl cestovat do Istanbulu s celou rodinou, tak neprošel plynule bezpečnostní kontrolou, protože u něj pracovníci našli powerbanku a ta powerbanka nesplňovala povolené limity pro leteckou přepravu a ten chlapík na jejich upozornění zareagoval trošku podrážděně a pravděpodobně sarkasticky řekl, že je terorista. No, a to byl konec jeho dovolené i s celou rodinou. No tak, dobře mu tak. Já bych chtěl jenom vypíchnout, že policisté opravdu varují, že slova jako bomba, terorista, výbušnina nebo zbraň v prostorách letiště automaticky spouští bezpečnostní postupy. Jo, nikdo se s váma nebude mazat, nikdo se nebude snažit vám nějak porozumět nebo vás pochopit. Prostě policisté ani letištní bezpečnostní služba podle mluvčího nemohou a nesmí vyhodnocovat, zda jde o nadsázku, nebo se jedná o frustraci, a nebo se jedná o vtip. Je jim to úplně jedno. Prostě jakékoliv podobné prohlášení vede k zásahu pyrotechniku, no a zpoždění a zpravidla k okamžitému zrušení dovolené na náklady cestujícího.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Frekvence 1.
3: To je to nejlepší z muziky.
2: Z každého roku jen ty největší hudební perly.
3: Tipněte si, ze kterého roku jsme pro vás vybrali tyhle.

0: stejného roku pochází i tenhle hit.
1: A hodně se tehdy hrála i tahle písnička.
0: Už máte jasno, kdy se z rádia poprvé ozvaly všechny tyhle hity.
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2011. Gratulujeme.

0: To nejlepší z muziky Richard Marx na Frekvenci 1. Máme minutu po půl dvanácté, za chviličku taky Take That Sonic, dáme si i slzu, ale teď už je připravený i Láďa Jakub, takže pojďme si dát i páteční aktuální dopravní informace.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Opatrní buďte v Hovězí, v okrese Vsetín, máme tam na silnici 487 nehodu dvou osobních vozů. Odstavený vůz stojí po nehodě u Pelhřibova na silnici 19, tyto náklaďák. V Olomouci se bouralo v Tovární ulici, tam jsou v sobě dva plechy. A nehoda havárka motorky je hlášená z okresu Žďár nad Sázavou u Světnova na silnici 350. Pokud teď míříte z Prahy ven nebo do Prahy po okrese Praha západ, tak v Horoměřicích dejte pozor ve Velvarské ulici na nehodu dvou osobáků. Jinak by to mělo být bez větších komplikací, tak s tím počítejte. Na bezpečně dojďte s Frekvenci 1 a Robinem.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky Sonic na Frekvenci 1, před námi je poslední slovo.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Budeme hrát o balík peněz. No, máme tady pár tisícovek, takže volejte 257-400-999. Kdo je tam, kdo se dovolal dneska jako první? Hezké dopoledne. Pojďme rychle na věc. Haló, kdo se dovolal?
3: Haló?
0: No, kdo je tam?
3: Marie z Opavy.
0: Mariuško, tak zdravíme do Opavy. Jste připravena? Jdeme rovnou na věc?
3: Ano.
0: Dobře, tak já pouštím větu, kterou namluvila herečka Petra Hřebíčková.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla.
3: Rýmu.
0: Rybu, jo?
3: Rýmu. Rýmu jako.
0: No já rozumím.
3: Jako na chlazení.
0: Já nevím, jestli se bavíme o stejné věci. Bavíme se o rybě, ne? Maruško, bavíme se o rybě, je to tak? To je blázec.
3: Ne, o rýmě, rýmu, jo, jako aha, na chlazení.
0: Jo, takhle, no protože vy asi máte rýmu, já vám nerozumím. Že máte rýmu?
3: Aha.
0: Že máte rýmu, přiznejte se.
3: Ne, nemám.
0: No, tak to není možný, tak říkáte rýma jako ryba. Oh, dobře, tak pojďme zkusit, co nám udělá rýma.
4: Zdovolené, v Dánsku jsem si přivezla.
0: Nic, Maruško, je mi to moc líto. No, tak si tam něco dejte do toho nosáku.
3: Tak se nedá nic dělat.
0: Naschledanou. Nedá se nic dělat, nevyšlo to, ale bude se pokračovat v 16:30 odpoledne.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: To nejlepší z muziky na Frekvenci 1, máme 2 minuty po 3:15. Je vidět, že jste v pozoru, přátelé, protože když jede poslední slovo o pár minut později, tak už mi tady zkušeně posíláte SMSky, jako třeba Péťa z Prahy: Robinku, chybí nám poslední slovo, anebo Pepa z Nojmo: ahoj, Robine, co poslední slovo, děláš mi v tom nepořádek, nebo Karolína: ahoj, raději píšu, aby se nezapomnělo na poslední slovo, hezký den, Karolína. A děláte dobře, přátelé, pač já bych na to málem dneska opět zapomněl. No, to víte, když přijdete do práce na 9:00, najednou se pohybujete úplně v jiném čase, ale k tomu je navíc pátek, že jo, ale nebojte, já jsem si vzpomněl včas, opravdu, takže naštěstí jsme to dali jenom o pár minut později. Vzpomněl jsem si ještě předtím, přiznávám, než jsem si přečetl ty vaše vzkazy, ale i přesto děkuji, že víte, co už v takové situaci dělat. Nečekat, psát správně. No, nicméně, dopadlo to, jak to dopadlo. S Rýmy jsme tady udělali s Maruškou rybu, že jo, ale mě teda fakt přišlo, že Maruška s Rýmou volala. Tak to se pak není čemu divit. Teď už pro změnu volá Tomáš Fíla, tak pojďme za ním, protože dneska se náš kolega Tomáš Fíla vydal do autocentra AAA Auto v Českých Budějovicích, aby udělal radost třem našim posluchačům voucherem na zapůjčení vozů s plnou nádrží, a to na celý víkend. A jak říkám, já už bych Toma měl mít taky na telefonu, aby nám zprostředkoval atmosféru přímo z místa, tak povídej, Tome, je to tvoje, jak to tam vypadá a tak dále. Hezké poledne.
1: Hezké poledne, Robine, já tě zdravím z Českých Budějovic, ze Strakonické, kam jsem dnes dorazil do AAA Auto Praha, a pro první tři naše posluchače jsem přivezli vouchery, které opravňují k tomu zapůjčit si jakýkoliv vůz na víkend s plnou nádrží. A to už je parádní výlet. No a naše posluchače už tady mám u sebe. Krásný dobrý den, jak se jmenujete?
2: Míra, taky zdravím.
3: Jana. Jaroslava.
1: Já vás všechny samozřejmě zdravím a gratuluji, protože vy už jste svoji cenu získali, ale víte, co by mě zajímalo? Už tak jako přemýšlíte nad tím třeba, jaký typ auta byste si půjčil? Jaká auta se vám líbí?
2: No, X5 Bavorák.
1: No tak tady je to jednoznačná volba. Máte vy už nějaký typ?
3: Nějaký SUVčko.
1: Nějaký SUVčko, to by ta X5 v podstatě mohla být taky. No a co pro vás?
3: Nějaký menší Clio asi.
1: Nějaký menší Clio, tak je dobře, že máte představu, a teď máte i jedinečnou možnost si vlastně tato auta vyzkoušet na celý víkend, zžít se s nimi a potom se pro ně třeba případně rozhodnout. V každém případě, vouchery jsou tady připravený, tady ho máte.
2: Díky moc, super, paráda, děkuju.
1: Samozřejmě máme jeden i pro vás.
3: Děkuju, paráda, děkuju.
1: No a do třetice, třeba na to Clio, jeden i pro vás.
3: Jdeme na výlet.
1: No a my máme radost, že jsme dnes tolik radosti přivezli sem do Českých Budějovic. Vám všem dobrou chuť k obědu, mějte krásný zbytek dnešního dne a ahoj.
2: Zdravíme.
3: Ahoj.
0: Taky zdravíme, ano. Z Prahy, a to vás všechny, skvělá práce, Tome, skvělá atmosféra. Všem výhercům logicky gratulujeme, taky připomínám ještě jednu z výhod nákupu v AAA Auto. Vybraný vůz si můžete 3 dny v klidu vyzkoušet a pokud vám nebude vyhovovat, tak máte možnost ho až do 60 dnů vyměnit za jiný.

0: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
1: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
2: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
1: Smutný, co? Něco vám poradím.
2: Nádobí Fabíny.
1: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
2: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: 12 hodin. Frekvence 1, zprávy.
5: Nacho, přesně, přejeme krásné páteční poledne, zprávy Malá Dejaku.
6: Je posledního července, ještě jednou pěkný den přeju. Ode dneška se svezeme do Rakouska po konci dálnici D3. Při nehodě na severu Bavorska zemřel 44-letý muž, srazil ho Češka. A pozor, voda na koupalištích se rychle kazí. A dobrá zpráva přišla z Bruselu. Evropská unie v budoucnu nezakáže prodej malých porcí omáček nebo smetany v obchodech. Omezení se budou týkat totiž jen jejich používání v restauracích. Uvedlo to před chvílí mluvčí komise. Řidiči můžou ode dneška využívat úsek jihočeské dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Česko-Krumlovsku. Jde zhruba o 3 kilometry dlouhou trasu, která vede k rakouským hranicím. Jde o první napojení dálnice z Česka do Rakouska. V jihočeském kraji zbývá dokončit 12 kilometrů D3 mezi Kaplicí, Nádražím a Nažidly. Víc říká jihočeský hejtman Martin Kuba.
7: V České republice opravdu musíme maximálně jako politici tlačit na to, aby tyhle ty infrastrukturní stavby jsme prostě realizovali. Je to mnohem důležitější, než hádat se o všechny možný nesmysly v parlamentu. Tohle prostě Česko pro svoji budoucnost potřebuje.
6: Teď vede dálnice od středočeského Mezna až po Kaplici Nádraží. Následně se doprava přesune na zmíněných 12 kilometrů na silnici první třídy 3 a poslední 3 kilometry české části od Nažidel po hranici s Rakouskem se vrátí na D3. Příštím roce budou moct motoristi využít dálnici, která povede přes celé jižní Čechy. Prvních 6 kilometrů rozestavěné části mezi Kaplicí Nádražím a Nažidly by mělo být v provozu ještě letos v listopadu a druhá polovina úseku pak zahájí provoz v létě příštího roku. Při nehodě na severu Bavorska zemřel 44-letý muž u Tischenreuthu. Zhruba 25 kilometrů západně od Chebu ho srazilo osobní auto, které podle regionálních webů Oberpfalz Echo či Frankenpost řídila 66-letá Češka. Sama utrpěla lehké zranění. Podle policie se chodec nečekaně objevil na silnici. Web Oberpfalz Echo dokonce napsal, že vběhl před jedoucí auto. Česká řidička už nestihla zareagovat a dotyčného srazila. Zraněním muž na místě podlehl. Pozor, na přírodních koupalištích se nám rychle kazí voda. Po koupání tak potřebujete sprchu. Třeba na přehradě Seč, na Chrudimsku a taky v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku.
8: Voda v přehradě Seč na Chrudimsku neodpovídá hygienickým požadavkům a při koupání v ní je zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů. Zákaz koupání ale hygienici zatím nevydali. Voda je na 3. z 5 stupňů znečištění. Mírné znečištění je podle posledních odběrů vzorku vody v koupališti u Horního Bradla. V přehradě Pastviny na Orlickou Ústecku má voda mírně zhoršené vlastnosti a zvýšenou hodnotu chlorofilu. A zhoršená kvalita vody je také na koupališti Písák v Týništi nad Orlicí. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
4: Frekvence 1. Počasí.
6: Na Moravě, ve Slezsku a v části východních Čech se večera v noci můžou objevit silné bouřky. Kvůli vedru se ale rozšířilo i riziko požáru. Platí pro většinu území Česka. Bude totiž 35 až 39 stupňů Celsia. Na horách bude taky teplo, 30. A pozor, v jihomoravské Břeclavi naměříme až 40 stupňů Celsia.
4: Frekvence 1. Doprava.
6: Ucpaná je teď D1 v Brně od Prahy od kilometru 180 až k omezení na kilometru 196. Je to na půl hodiny minimálně. D2 z Brna na Bratislavu, tam je kolona od Hustu Pečí od kilometru 32. Pozor, prudce se tam brzdí, kolona je špatně vidět. D2 do Bratislavy. No a v Praze je nehoda ve Strahovském tunelu od Troji na Barandovský most. Kvůli nehodě se tvoří kolony a ty jsou taky na Pražském okruhu z letiště k D1 od Zličína na Ořech. Je to na 20 minut a kvůli tomu je ucpaná i plzeňská D5 na příjezdu do hlavního města od 4. kilometru. Chce to pevné nervy. No bezpečně dojďte s Frekvencí 1 a Robinem Sobkem.
5: Ještě jednou hezké poledne, dobrou chuť k obědu. Předehrávku mezi Spartou a Zlínem začíná dneska druhé kolo nového ročníku první fotbalové ligy, tak více podrobností od sportáka Aleše Svobody ve 15:45 odpoledne. V půl opět Láďa aktuální info z dopravy a ve čtvrt, to znamená za čtvrt hodiny, filmový odborník a opět malý předkrm k obědu v podobě dvou ukázek z krásných československých snímků. Tak uvidíme, co dneska vybereme. Jimmy Cliff, do té doby Martin Solveig, anebo taky Nelly Furtado, tak
6: to není nula.
5: Není žádná nula, hezký den.
9: To nejlepší z muziky a Robin Sobek.

0: Frekvence 1.
1: Vyník se odstěval do Úpolce.
0: Filmový odborník.
2: Pojďme na to, je tady oblíbený páteční filmový odborník, takže můžete volat na 257-400-999 v případě, že se chcete ještě těsně před víkendem odnést titul filmového odborníka. Uvidíme, jak to dopadne. Rozhodně tady mám, dá se říct, novější věc, no. Ona je teda pěkně stará, ale novější v tom smyslu, že vždycky jedeme osmdesátky, jedeme devadesátky, jedeme sedmdesátá léta, kolikrát i šedesátá léta. No, někdy je něco staršího, takže v tom smyslu říkám něco novějšího, ale jinak nebojte, není to žádná novinka. Je to teda v tom prvním případě takový trošku mysteriózní snímek, ale dál už napovídat nebudu. Raději nic, abyste nevěděli ještě předtím, než vůbec to tady odstartuje. Hezký den. A co to je za smích? Co to, tomu říkám přivítání? To je pěkně veselé. Kdo je tam?
3: Zdravím tě, Robíňo, tady Miruna, Teplice.
2: Teplice a řekl si Meruňa, jako myslíš Meruňa?
3: Miruna, jako Miruna, Míra.
2: Jo, já už jsem zase, víš, jak je víkend, tak já slyším Slivovice, slyším Meruňa a tak, no. Chápeš?
3: Po 100 letech se dovolám, ty bláho, poslouchám vás, Imrver, jo. Teď jsem doma na dovolený už, tady jsem dodělal knedole přes zelo, poslouchám jo. Tě, říkám, tak já to zkusím.
2: To je super. Miruňo, mám radost z toho, ještě jednu ta lokace, prosím tě, kde se pohybuješ?
3: Teplice, Trnovany.
2: Jasně, pohodička jazz. No, než se pustíš do toho knedla, vepřa, zela, že jo?
3: Jasně.
2: Tak si dáme tady takovou filmotéku malou. Já jsem sliboval ne zas tak starou ukázku, takže poslouchej pozorně tuto věc.
4: Je mi 45 a v tomhle slzavým údolí provozuju praxi soukromýho detektiva. To odpoledne jsem se cítil úplně pod psa. Motal jsem se jako derviš, slabej jsem byl jak vyběhanej lodní šroub a do budoucnosti jsem hleděl se stejným optimismem jak tanečník s dřevěnou nohou po 4 letech nucených prací.
2: Tak, to je všechno ode mě.
3: Tak teď jsem vystřízlivil teda.
2: Ty. Jo, takže ty jsi měl tu Meruňu nakonec, jasně.
3: No, prosečko ke snídani, ale slyšel jsem tam Hanáka, ano. Protože tady manželka mi napověděla.
2: Mm-hmm, to byl Tomáš Hanák, to ti napověděla správně.
3: Tyjo, dobře.
2: Mm-hmm. No tak co se divíš, tak Hanákem, hele, co? Víš, co se říká, ženská má vždycky pravdu, ne?
3: Teď nemůžu mluvit, protože poslouchá.
2: Ale můžeš jí lichotit.
3: Ale no pastičky, nic jiného mě nenapadá.
2: No a to je přesně špatně. To je přesně špatně.
3: Nic jiného mě nenapadlo.
2: Pastičky super snímek teda, to je parádní, to parádní záležitost, ale já jsem po dlouhé době tady nasadil takzvaného mazaného Filipa.
3: No vůbec, ne.
2: Ne, nic si to neříká?
3: Jako... Mazanej jsem, Filipa taky vidím v televizi s tou reklamou, ale tohle vůbec.
2: Tohle je z roku 2003, natáčel tenhle ten snímek Václav Marhul a jak si správně řekl, Tomáš Hanák hrál vlastně hlavní roli toho mazaného Filipa. Ale hrál ho po boku třeba Velmi Cibulkové, Pavel Liška si zahrál v tom filmu, Oldřich Kaiser dokonce tam hrál, že jo. Eva Holubova, Ivan Trojan, Milan Steindler, že jo, protože to jsou sklepáci, že jo, Hanák, Steindler, no tak ještě aby tam chyběl čtvrtníček, taky tam byl v tom snímku.
3: No, tak asi si to dneska musím doplnit s manželkou, se na to podíváme.
2: Tak jo, tak to si můžete doplnit a víš co, tak teď si vlastně řekl něco velmi jednoduchého, aby ses před manželkou úplně neschodil, jo, tak teď to tam vystřel, já ti pustím velmi krátkou ukázku a ta je jasná, poslouchej.
5: Co to žere?
6: To nebude česá, vlastně.
2: No, slyšel jsi to.
3: No, nebojte tam vlastně.
2: No, a
3: řeknu
2: nás...
3: jenom ujva guten tag.
2: Řekneš jenom?
3: Jenom ujva hoši guten tag.
2: Dobře, tak jo. Tak já ti jenom zatleskám. Za ty hochy guten tag, samozřejmě
3: jasný.
2: Víme to slovo předtím dědictví, to je jasné, jasný. Že Obolek Polívka měl narozeniny teďkom, že jo, takže...
3: Ano, dneska.
2: Na jeho počest, počkej, dneska jsem mu přál Bolkovi, já myslím, že včera, počkej, já se raději podívám ještě.
3: Dneska jsem mu přál.
2: Bolek... Počkej, podíváme se, protože to já normálně jak mám krátkodobou paměť a já jsem... Ne, počkej, já mu psal dneska přece, ne, Bolkovi?
3: Ano.
2: Poslouchal jsi to?
3: No jasně.
2: No jasně, tak proto automaticky v podmozečku mi to zůstalo a hned jsem tam nasadil to dědictví, protože 31. července má 77 let, ano, tak to je.
3: A na mě si taky vzpomeně, mám v pondělí teď 3. a 44.
2: Tak ty mi napíšeš, vzpomen si.
3: Já ti napíšu.
2: Ty mi napíšeš tady do té naší SMS brány a klidně si můžeme popřát takhle krásně, jo, při pondělku. No, ale teď ti budu hrát, Miruňo, teď ti budu hrát novou z Brusu, novou Pokáčovou rychlovku. To Pokáč vlastně připravil schválně jako na tvoji počest, protože věděl, že se dovoláš do filmového odborníka. Tak komu to chceš poslat, tuhle parádu?
3: Ale každopádně všem, co poslouchají, pro mou manželku Peťulu, pro mýho syna Lukáška, který má se mnou prázdniny.
2: Tak super.
3: A pro nějakou paní Ivetku do Teplic, která ti tam taky pořád volá a furt tam píše a ona je skvělá. Poslouchám, slyším jo, vždycky.
2: Tak ale vy se neznáte, ne?
3: Ne.
2: Tak víš, co je na tom
3: ale
2: super.
3: Říkám, hele, no, to je právě parádní.
2: To je prostě super to, jak vy, jako posluchači, kteří se ani neznáte mezi sebou, ne, se znáte z toho vysílání vlastně.
3: No, našeho, no, no.
2: A ještě na sebe takhle hezky reagujete. To mě vtá přijde skvělý. To je super. Tak Miruňo, zdravíme Ivetku do Teplic. A
3: mimo jiné, měj se krásně a díky za hru, hele.
2: A závidím,
3: užijte si prázdniny.
2: Jo, a závidím to knedlové přozelo. Tak jo, tak dobrou chuť.
3: Díky, čau, čau. Robíno, ahoj, čau.
2: Toto je.
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
7: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
10: 4 otcové, jeden problém. A 6 gramů, které mění úplně všechno.
11: Vaši synové jsou teď na lyžařském výjezdu. V pokoji číslo 11 jsou ukryté drogy.
10: Vetchý, Mádl, Pechlát, Novotný, Vlasáková a Uhlík v komedii 6 gramů.
12: Máte hodinu na to zjistit, kdo z vás je ta krysa.
10: V kinech od 6. srpna.
13: Frekvence 1.
14: To nejlepší z muziky.
13: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
14: Poznáte, který rok přinesl ty.

0: to poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2014. Gratulujeme.
1: Pokáčová rychlovka. Na frekvenci 1.

0: To nejlepší z muziky na Frekvenci 1. Hladíte na zpátek odpoledne 2 minuty po půl jedné a za chviličku Láďa Jakub a taky aktuální informace z dopravy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Frekvence 1, tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
3: Frekvence 1. Doprava.
0: Hezké odpoledne přeju, kolony nám díky naší aplikaci hlásíte na Teplicku a Mostecku ze silnice 13 od mostu na Teplice. Několik kilometrů má kolona v Bílině, pevné nervy. Bouralo se taky v Českých Budějovicích na Jiráskově nábřeží, tam je nehoda osobáku s dodávkou. Opatrní buďte také na československé D2 na 1,5 kilometru, ale ve směru od Bratislavy na Brno, tam je taky nehoda osobního auta s nákladákem a tvoří se tu kolony. No a D5 plzeňská hlásí potíže z Prahy na Plzeň, tam jsou odstavená auta na 22,5 kilometru, v místě se zpomaluje. Ještě z východních Čech opatrní buďte v okrese Rychnov nad Kněžnou, v Královéhradeckém kraji, bouralo se ve Vamberku, ve Fibichově ulici. Jinak by se mělo jezdit bez větších komplikací. Přejeme šťastnou cestu.
3: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

To nejlepší z muziky, tohle se mnou nejen na frekvenci 1. Vy na sebe krásně reagujete, aniž byste se znali. Znáte se vlastně jenom z éteru a to je nádhera. Třeba Iveta z Teplic teď píše: ahoj Robine, pozdravuj pana Míru. Pozdravuj pana Míru, který se dovolal.

0: samozřejmě do filmového odborníka a taky děkuje za písničku a píše sem na Barboře: voda skvělá, pane Míro, běžte se též s rodinou koupat. No, tak nejenom pozdravy, ale i rady si posíláte. A pak ještě vlastně jedna zpráva pro mě. Ahoj Robine, neřekl si název první ukázky z odborníka a hned si pustil tu druhou. Vím, že je pátek, Martin. Ne, Martine, je sice pátek, to je pravda, ale řekl jsem Mazaný Filip přece. Mazaného Filipa hrál Tomáš Hanák. Tak a teď už pojďme ke sportu. Předehrávkou mezi Spartou a Zlínem začíná dneska druhé kolo nového ročníku první fotbalové ligy. Víc utkání nebo také k tomu, na co dalšího liga krom dalšího duelu o víkendu láká, si povíme teď s fotbalovým komentátorem Alešem Svobodou. Hezké odpoledne, vítej Aleši.
1: Ahoj Robine, hezké, horké odpoledne všem.
0: Ano, horké. Sparta svůj zápas v Brně prvním kole prohrála. Já se zeptám Aleši, co musí dneska udělat jinak, aby získala kýžené 3 body.
1: No, bude muset výrazně přidat jak z hlediska individualit, tak z hlediska týmového pojetí. Obrana Sparty byla v Brně minulý víkend mizerná. Jedním slovem, spousta hráčů zůstala z hlediska osobního výkonu za očekáváním. Pomoci by už mohla Spartě nová, drahá posila, ruský útočník Jonathan Runes. Předpokládá se, že bude v základní 11. Změn bude asi víc, další zaváhání by už Spartu tuze bolelo.
0: Šlágrem kola je taky sobotní duel mezi Baníkem a Slávií. Tak jak velké jsou šance ostravského týmu na to, že sešívaným nějaký ten bod uzme?
1: No, je to těžká mise. Baník prohrál se Slávií posledních 10 duelů, posledních 6 nevstřelil ani jeden gol. Ostravané se ale hodlají opírat o tradičně věrné fanoušky a budou také věřit v příspěvek útočníka Jurečky. Ten dříve za Slávii hrál a dokonce se dvakrát v jejím dresu stal nejlepším ligovým střelcem. Přesto tam neměl úplně pevnou pozici a neodcházel 100% v dobrém. Jeho motivace bude 100% velká.
0: A druhý domácí zápas v řadě bude hrát plzeňská Viktorka. Před týdnem doma podlehla Liberci. Ve druhém kole přivítá doma brněnskou Zbrojovku, tak cílem Plzně není nic jiného než výhra a 3 body. Jaká bude podle tebe realita?
1: No, bude to těžké pro Plzeň. Zbrojovka v prvním kole proti Spartě ukázala, že na ligu dobře připravená a že trenér Svědík umí hráče na konkrétního soupeře skvěle nachystat. A vyřádit se určitě bude chtít útočník Vašulín, který jaro ještě jako hráč Plzně de facto proseděl na lavičce a nebyl využíván. Do toho Plzeň nevypadalo proti Liberci vůbec dobře. Případný další plzeňský neúspěch by navíc už mohl výrazně ohrožovat pozici kouče Hezkého.
0: Tak já ještě doplním na závěr, že dnešní výkop duelu mezi Spartou a Zlínem je naplánován na Pražské Letné na 20. hodinu. Šlágr mezi Baníčkem a Slávií se hraje v sobotu, to znamená zítra v 17:00.
1: Pokud by tě Robine, se... Já do toho musím vstoupit ještě, protože se nám tam bloudil šotek. Sparta dneska hraje se Zlínem už od 7, nikoli od 8. To je, jak se říká, mea culpa, to je moje chyba, aby ti pak posluchači nemuseli volat nebo psát, že jsme to řekli špatně, tak se radši takhle hned opravíme, že to není od 8, ale dneska od 7 večer.
0: Ale to je přece jasná věc, Aleši, že všichni už chodí na 7, že, aby se mohli předpřipravit. Takže tady, hele, to já bych vůbec nepochyboval tady o tom čase. Já spíš trošku pochybuju, co se týká sázek, ale kdyby taky tahle informace někoho zajímala. Sázím na Spartu, na Slávii a na Plzeň. No.
1: No a ještě pořád platí, že mají posluchači sázet opak, nebo už ti můžou věřit a už to hrají sebou. Jak to je teď?
0: Ne, mě to vychází poslední dobou.
1: Dobře, tak v tom případě.
0: Včera teda velká škoda, že jsem nedal ten Hradec, protože tam to bylo velmi zajímavé jednu chvíli, ale nechci se vracet do minulosti. Ne, jedeme dál. Budem to před sebou všechno tlačit radši, než za sebou. Rozumíš?
1: Víkend je před námi. Hodně sportu, to je pro sázkaře úplně
0: hodně úplně sportu. Hodně. Ne, opravdu, já se těším vlastně na tenhle ten celý sportovní víkend. Bude to hodně. No nic, ty se měj krásně, užij si víkend a v pondělí zase naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: I letos v létě jedeme za vámi.
3: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Radio Campy Frekvence 1.
3: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi.
2: Ať jste na dovolené, chalupě nebo doma, s košíkem si na vás hlad nepřijde. Naklikejte vše, na co máte chuť a my vám to jednoduše dovezeme. Košík.cz.

0: To nejlepší z muziky Lady Gaga na frekvenci 1 za chviličku 13. hodina. My pro vás připravujeme další zprávy, lépe řečeno kolega Láďa Jakub. A já jsem pro vás tady namíchal taky to nejlepší z muziky. Dáme si mou oblíbenou mňágu. Nechám si projít. Taky Bon Jovi. A další zprávy za minutu.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
2: všude je fajn. Většina lidí vaří pořád na tomhle.
3: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
2: Smutný, co? Něco vám poradím.
3: Nádobí Fabíny.
2: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
3: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
11: 13 hodin. Frekvence 1. Zprávy.
0: Přejeme hezké odpoledne, zprávy má Láďa Jakub.
12: Češi obsazují fontány, vodotrysky Mlžítka a Pítka, zaměstnanci pracují kratší dobu nebo z domova. V západočeském regionu přibývají synice a na polích na Hané se objevily pohyblivé mobilní kurníky. Je 31. července, pěkné, když rozpálené prázdninové odpoledne přeju. Český hasičský tým, který od poloviny července pomáhá v Řecku při hašení lesních požárů, dnes ráno zasahoval u vesnice Flokas na západě Peloponéského polostrova. Oheň se tam šířil v kopcovitém terénu. Zásah komplikoval silný vítr, dodal velitel českých hasičů Richard Franz. Během dneška se jednotka ale vrátí do České republiky. Současná sestava 22 hasičů vystřídá stejný počet příslušníků hasičského záchranného sboru, kteří ráno odletěli z Prahy. A obrovské požáry sužují vlastně celou Evropu. Taky Francii, Španělsko, ale nejen tyto jižní teplé kraje, ale požáry se rozhořily i na chladnějším severu starého kontinentu. Ve velkém hoří i ve Velké Británii. A horko se dál stupňuje. Češi proto míří v rozpálených českých městech k fontánám, pítkám, vodotryskům a obsazují i Mlžítka. Zaměstnanci pak dostávají od svých zaměstnavatelů volno nebo můžou pracovat kratší dobu, anebo z domu na takzvaných home officech. K dispozici bychom v práci měli mít také klimatizaci, stín a vodu k pití. A zůstaneme ještě u vody. Kvalita vody v koupalištích v Plzeňském kraji se místy zhoršila. Ve vodě nám přibyly synice. Platí to například pro největší vodní plochu kraje, přehradu Hracholusky u Plzně. Naopak soustava Boleveckých rybníků přímo v Plzni nabízí vodu bez synic. V celé soustavě je teplota povrchové vody kolem 24 stupňů. Přes horký víkend může ale stoupnout až k 27. Řekl nám to hydrobiolog Jindřich Duras, který kvalitu vody v některých rybnících a nádržích dlouhodobě sleduje.
13: Na Hracholuskách se kvalita vody zhoršila zřetelně, a to jak slabým vegetačním zákalem, tak přítomností synic. V oblasti hráze jsou podmínky ke koupání stále ještě velmi dobré, s průhledností kolem 2-2,5 metru. Nicméně směrem vzhůru po nádrži se situace rychle zhoršuje. Poslední asi přijatelné poměry jsou někde v oblasti Radosti. Špatné podmínky jsou na nádrži České Údolí, tam koupání nelze doporučit.
12: Bolevecká rybníková soustava v Plzni nabízí vodu bez synic, jak jsme říkali. Čistota vody bez těchto potvůrek závisí na složení ryb, přítomnosti vodních rostlin a naopak nedostatku živin pro synice. Systémem několika desetiletí péče o bolevecké rybníky se podařilo vytvořit ekologickou stabilitu, takže můžeme čekat, že dobrá kvalita vody vydrží v Plzni do konce sezony, odhaduje hydrobiolog. To na střední Moravě mají speciální mobilní kurníky. Ty se sami pohybují a slepice v nich tak zpracovávají půdu nahané. Pomáhají zlepšovat kvalitu navyžiny chudé zeminy. Kurník je napájený solárními panely a slepice v nich zobou trávu pod nimi. Kurník pak popojede o kousek dál, a to 3x denně. V budoucnu by na Olomoucku své mobilní chlívky mohla mít i prasata. Divadelní a filmový režisér, pedagog a emeritní ředitel Pražského divadla na Vinohradech František Laurin zemřel, a to ve věku 91 roku. Skonal ráno v nemocnici na Homolce v Praze, kde se léčil se srdcem. Doplnila jeho dcera, herečka Sabina Laurinová. Laurin, narozený v roce 1934, svým působením ve druhé polovině 20. století výrazně ovlivnil podobu tuzemského divadla.
11: Frekvence 1. Počasí.
12: Máme rozpálené odpoledne, teploty se šplhají ke 36,7 stupňům, bude i 39 v Břeclavi, dokonce naměříme 39,5 nebo 40 stupňů Celsia. No a pozorní buďte samozřejmě i kvůli bouřkám, které se k nám chystají. Ve východní polovině Česka se večera v noci objeví velmi silné bouřky. Kvůli vedru se ale navíc rozšířilo i riziko požáru, platí pro většinu území Česka. Tak s tím počítejte, no a pohodě to přežijte třeba s frekvencí 1.
4: Frekvence 1.
11: Doprava.
12: A pokud teď míříte někam na silnice, tak buďte opatrní na D48 na 43,5 kilometru. Z Rybí na Český Těšín máme tam nehodu. Ze Slezska ještě na Chomutovsko D7 na 37. kilometru. Z Prahy na Chomutov hlásí nehodu osobního auta vážnějšího charakteru. A D10 Mladoboleslavská na 48. kilometru. Z Prahy na severovýchod hlásí porouchané vozidlo. V Okrouhlé na Česko-Lipsku máme na silnici 13 taky porouchané vozidlo a fronty se nám tvoří na Teplicku v Bílině, hlavně ve směru od mostu na Teplice. Tak s tím počítejte, tam bezpečně dojeďte. Nejen na cestu, ale třeba i k obědu do kanceláří a na koupaliště vám hraje Robin Sobek.
0: Je to tak a hrát budu taky dál. Mě teď dostala taková věc, já jsem normálně dostal takovou husinu tady, Láďo. V centru Dublinu včera totiž se odehrála taková vzpomínka právě na tragicky zesnulého hudebníka Glena Hansarda. A ono, jako když posloucháš celé to náměstí, jak zpívá tuhle tu písničku, kterou všichni dobře známe. Písničku, za kterou vlastně dostal Glenn s Markétou Irglovou naší češkou Oscara, a písničku, která vlastně provázela ten snímek Once, který, když jsem viděl tehda před x lety, tak jsem v tom kině brečel, to si pamatuju, na to nezapomeneš. Navíc vlastně toho Glena mám spojeného s jedním z nejlepších koncertů, to můžu říct upřímně, co jsem kdy v životě viděl. Já byl v Lucerně, myslím, že to bylo ve velkém sále, někdy v roce 2010. Já jsem nikdy neviděl tak čistý, upřímný projev a genialitu předvedenou vlastně i na tu kytaru, a měl strašný dár. A ten dár je takový, že on to žil, to, co jako vyspíval. Jestli mě rozumíš?
12: Rozumím,
0: on to předával,
12: prožíval
0: takovou,
12: to hodně.
0: Ale úplně, takovou emocí tam, jako s takovou emocí, že no, to byl nářez a tu kytaru mu tam praskaly struny a stál před tím pódiem. To jsem si říkal, tak takhle, kamaráde, jestli to...
12: To málo kdo umí.
0: To málo kdo umí. Takže já to říkám jenom z toho důvodu, že vlastně včera to byla velká, velká událost a vy to video můžete najít na sociálních sítích. Myslím, že taky vás to dostane, tak se mrkněte, celý Dublin, celé náměstí zpívá tuhle píseň. Mimochodem vzpomínal na něj Bono Vox, Bruce Springsteen, Barack Obama a tak dále. No, byl to genius, tak budiž mu hudební nebe lehké. My jedeme dál na frekvenci 1, snad v trošku...
12: Veselější náladě.
0: Veselější náladě. Tak hezký den vám přejeme, hezký pátek.
4: Z muziky a Robin Sobek.

0: Tohle byly Bončovina, frekvenci jedna máme pár minut po čtvrt na dvě odpoledne, my jedeme dál, léto je v plném proudu, nejenom naše vysílání. A když je léto v plném proudu, tak to znamená, že taky grilovačky. Co byste řekli na pár takových typů od skvělého šéfkuchaře a specialisty na barbecue? Co vy na to? Proč se na to ptám? Protože za naším kolegou Ondrou Kubalou dneska v 9 večer do večerního pokecu dorazí šéfkuchař Jakub Parus, který vás právě tu nejlepší barbecue na vašem grilu naučí. Ostatně je to chlap jak hora, skvělý kuchař a v jednom rozhovoru taky říká, rád pracuji s vnitřnostmi, vegany nepotěším. Takže masožravci, sraz dneska v 9 večer zde, na frekvenci 1.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, bodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia, bebe dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A borotalko, deospray, roll-on nebo deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok

0: si tady libujeme tak trošku s Natalie Imbruglí, my si tady notujeme, libujeme, protože je to jedna z nejoblíbenějších písniček Ládi Jakuba.
1: Jo, ne, jedna z nejoblíbenějších rád, zpěvaček Natalie Imbruglí.
0: Že jo? A tohle je opravdu velký hit. No nic, jakým hitem budou aktuální dopravní informace, tak to se dozvíme za chvilku.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Frekvence 1. Doprava.
1: Zdravíme do Slezska, D48 na trase z Rybí na Český Těšín. Je tam nehoda na 43. a půltém kilometru. Opatrní buďte i na Královéhradecké dálnici D11 na 20. kilometru. Na 27. a půltém kilometru od Hradce na Prahu stojí porouchané auto. A v okrese Hradec Králové pozor, máme tu nehodu osobního auta s traktorem na silnici 611 u Hoty pod Lipčany v okrese Hradec Králové. Jinak se nám plní příjezdy do Brna i do Prahy, tak přejeme pevné nervy a šťastnou cestou.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: To nejlepší z muziky, tohle Elton John na Frekvenci 1. Pojďme na kempy.
1: Radio Kempy Frekvence 1.
0: Je to tak, léto s námi pokračuje dál a za námi už jsou úspěšně 4 Radio Kempy Frekvence 1 a to znamená, že ten pátý nás čeká po víkendu opět ve středu. Bude to ten první srpnový Radio Kemp Frekvence 1, protože už je před námi srpnová šňůra a my vrazíme tentokrát do kempu Pohoda. Můžete se opět přijet podívat, jak vzniká takové živé vysílání s tím, že od 14 hodin odpoledne se na vás bude těšit Lubka a Míra a v 19.00 taky Adam Ďurica.

vy budete tancovat mezi 19. a 20. protože dobrý koncert Adama Ďurici, ale předtím vás čekají soutěže o hodnotné ceny. Táborák, špekáčky, kelímky štěstí. Až Adam Ďurica dohraje, tak taky afterparty, a kdyby vám to čistě náhodou nevyšlo dorazit za námi ve středu do kempu Pohoda, no tak můžete ještě vyrazit do konce srpna na Vranovskou pláž, na koupaliště a kemp Podbořany, anebo taky do kempu Kristýna. Ta šňůra je ještě víc jak bohatá, celou ji najdete na www.frekvence1.cz. Takže se mějte, smějte, ode mne je to pro dnešek úplně všechno a budu se těšit zase po víkendu v pondělí dopoledne zde na Frekvenci 1. Užijte si krásný, pokud možno pohodový a slunečný víkend. Pápa, v pondělí ahoj.

0: Bandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90, legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
2: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: S Láďou Jakubem.
4: Ministr zahraničí Petr Macinka si vybírá novináře, které vpustí na tiskovou konferenci. Dělníci chodí do práce už ráno před 5, aby šli domů během vedra dřív. A tradičně je dnes obrovský zájem o klimatizace a větráky. Pěkné odpoledne přeju, je posledního července. A ministerstvo zahraničí dnes nevpustilo novinářku deníku N Zdislavu Pokornou na tiskovou konferenci. Ta se týkala budoucnosti českých center v Černínském paláci. Minister zahraničí Petr Macinka z motoristů na ní novinářům řekl, že jeho úřad bude občas dělat tiskové konference pro alternativní média a konspirační blogy, na které zástupce deníku N pozve. Deník N postup ministerstva považuje za bezprecedentní. Novinářka podle něj řádně a včas požádala o akreditaci a úřad nezdůvodnil, proč ji nedostala. Syndikát novinářů České republiky vyzval novináře působící v České republice, aby se proti takovému chování ohradili a pokud ministerstvo nezmění svůj postoj, aby jeho akce bojkotovali. Taky dnes platí výstraha meteorologů před extrémním teplem. O víkendu se sice může mírně ochladit, ale i tak platí varování před velmi vysokým rizikem požárů. Výstrahu za Český hydrometeorologický ústav doplňuje Tomáš Mejstřík.
5: Zvýšené riziko vzniku a šíření požárů se dále rozšiřuje. Výstraha nyní platí již pro většinu území, kromě severních a severovýchodních oblastí. V pátek se v Plzeňském kraji a na jihu Moravy navíc riziko zvyšuje až na velmi vysoké. Na začátku příštího týdne pravděpodobně opět oteplovat. Výstrahu na tyto dny budeme v dalších dnech vydávat.
4: K večeru a hlavně v noci na dnešek se místy můžou ale objevit velmi silné bouřky. Řádit můžou na severozápadě Čech, na Moravě nebo ve Slezsku. A současným vysokým teplotám se musí přizpůsobovat i stavbaři. Některé práce musí odsouvat na chladnější počasí, řekl nám to Štěpán Werner, stavbyvedoucí firmy Metrostav, která v severočeském Liberci rekonstruuje plavecký bazén.
6: V těchto vedrech není úplně vhodný třeba betonovat, čili někdy se musí přizpůsobit práce. Pracovníci většinou chodí hodně brzo ráno, kteří chodí třeba před 6, začínají, aby skončili dřív a nemuseli v těch vedrech dělat. Ti, co dělají na lešení, většinou už jsou na to zvyklí. A samozřejmě je to o tom doplňovat tekutiny, no.
4: Současná vlna veder mění chování i našich domácností. Stále víc lidí řeší, jak si doma ochladit vzduch. A řada z nich zvažuje i pořízení klimatizace nebo třeba ventilátorů.
7: Podle průzkumu agentury Ipsos pro společnost Stiebeltron považuje chlazení domácnosti za nezbytné už více než 60% Čechů. To je mnohem více než například před 2 lety. Většina se zatím snaží horko zvládat žaluziemi, nočním větráním nebo omezením větrání přes den. Více než polovina lidí už ale kvůli vysokým teplotám zvažuje o koupi zařízení na chlazení. Nejčastěji jde o větráky nebo mobilní klimatizace. Postupně ale roste i zájem o tepelná čerpadla. Ta umí v zimě topit a v létě naopak chladit. Ondřej Albrecht, Frekvence 1.
4: Teď aktuálně ze severní Afriky. Do africké části Španělska Sejuty přišlo ze sousedního Maroka od čtvrtka už na 60 tisíc lidí. Uvedl podle médií starosta Juan Jesus Vivas. Podle posledních údajů zemřelo 28 migrantů.
2: Frekvence 1.
0: Počasí.
4: Ve Strážnici na Hodonínsku, odkud jsme pro vás ve středu vysílali radiokemp, je teď nejtepleji, 38 stupňů Celsia tam měříme. V nedaleké Břeclavi může být dneska ale dokonce 40 nebo 41. Postupně se nám zatahuje například na severozápadě Čech. K večeru pak hrozí bouřky i na Moravě a ve Slezsku, ve východních Čechách nebo na Vysočině.
0: Frekvence 1.
2: Doprava.
4: Aktuálně je nehoda na D1 z Prahy na Brno za sjezdem na Ostředek a zdržíte se taky u sjezdu na Chocerady. Z kilometru 182 až do Brna taky D1, tam jsou taky kolony na 3/4 hodiny. Na další fronty jsou pak ještě na D1 z Brna na Vyškov. Chomutovská D7 hlásí na kilometru 37 na Lounsku ve směru z Prahy na Chomutov u Panenského Týnce taky nehodu a taky se tu zdržíte mírně v koloně. A Praha, jižní spojka před sjezdem do Modřan je už od sjezdu na Pankrác taky kolona na 1/4 hodiny. Tak přejeme pevné nervy. A bezpečně dojeďte, na cestu vám teď bude hrát Mára Malášek.
3: No já se o to postarám, aspoň teda o tu muziku, to, abyste v pořádku dojeli, to už nechám s dovolením na vás. No vzpomínal s Láďou tu strážnici, to ti byla paráda, čověče.
4: Jo, jo.
3: To teda musím říct, že na to, jaký bylo neskutečný a nelidský horko, tak se to vydařilo.
4: Krása, jen tak dále.
3: Mají tam parádní bazén, velkej, voda akorát.
4: Dobrý vínko.
3: To se i Ondra Albrecht šel smočit, to on moc nedělá, jo.
4: Jo, jo, jo.
3: Ale šel a taky si to pochoval.
4: Šel se vymočit. Ne, chtěl se smočit, dobře.
3: Teda, Láďo, já nevím, co vy máte doma za zvyky, ale tohle Ondra nedělá.
0: To nejlepší z muziky. A

0: z té nejlepší muziky chystám taky malinový sirup od Miraj anebo Madonu. Ale ještě předtím jsem si připravil takový drobný nástřel toho, kam by se dalo vyrazit teď o víkendu. Je pátek, tak si myslím, že se to může docela hodit. Přátelé a kamarádi, na zámku Konopiště to bude festival ovocných knedlíků. No a jako už tradičně, nebude chybět ani soutěž právě v pojídání. No, pokud se nechcete účastnit, minimálně vidět se to musí. Slavkov u Brna, konkrétně zámek, tak ten si střihne rekonstrukci, ale tentokrát ne bitvy, ale příjezdu Napoleona. Takže velká sláva pro malou zátku. V Rožnově pod Radoštěm chystají závody veteránů Morava 2026, veteránská pouť na svatém Hostýnu a právě na tomto poutním místě bude sraz veteránů už v 8 ráno. A kdo by potřeboval vylepšit rodinný rozpočet, zkusí štěstí na rýžování zlata na řece Otavě. No, v Kestřanech. Tak přátelé, je to voze na rukavice, doma v tomto vedru bych asi určitě neseděl. No, nebo u vody, to jo, to by šlo.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je
2: fajn. Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého.

0: před půl třetí Jaros Ramazzotti, no nejvyšší čas, aby jsme se s Láďou Jakubem vrhli taky na zprávy. Pojďme na to, Láďo. Je to tvoje.
1: Dobré odpoledne přeju. Ve středočeském kraji bude od dnešní půlnoci platit období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru spojené s řadou opatření. Zakázáno bude od půlnoci třeba ve středních Čechách rozdělávat oheň na rizikových místech. Zákaz platí až do odvolání. Na Pražském hradě dnes složilo vojenskou přísahu 43 absolventů dobrovolného vojenského cvičení pro plnoleté středoškoláky. Získávají status vojáka v záloze. Do kurzu na začátku července nastoupilo 48 studentů, 5 z nich ho ale nedokončilo. Muže, který se jako kurýr snažil od oběti podvodu s kryptoměnami vyzvednout 590 tisíc korun, zadrželi policisté v Havlíčkově Brodě. Soud ve středu poslal 27-letého muže do vazby, hrozí mu 8 let vězení.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A ještě rychle na páteční odpolední silnice. Opatrní buďte v okrese Brno-Venkov v Rosicích ve Zbíšovské ulici. Nefungují nám tu semafory, tvoří se tu dlouhé kolony. Opatrní buďte také na Rakovnicku. U Zbečna na 201 máme na vozovce rozlitý olej. Dost to tady klouže. Na Vsetínsku máme v Dolní Bečvě problémy po srážce osobního auta s cyklistou. Na místě policie, hasiči a záchranná služba. No a bouralo se také v okrese Praha-Západ u Únětic na silnici 24-20. Tam máme hlášenou nehodu osobáku nákladního vozu a autobusu. A v Zálesí v Praze dejte si pozor na nehodu dvou osobních vozů. Šťastnou cestu přejeme s Markem Maláškem.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopit.

se zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slovy, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet,

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vy nedali.

0: Frekvence jedna z té nejlepší muziky, taky Shera, její Vycházka po Memphisu. No, my si teď dáme tak trošičku vycházku po českých Budějovicích. Náš kolega Tomáš Fíla, velký to cestovatel a taky srdcař, ten se totiž, přátelé, vydal do autocentra AAA Auto právě v českých Budějovicích. Ale jak už tak Tomáš jezdívá, nepřijel s prázdnou, měl sebou 3 vouchery na zapůjčení auta dle vlastního výběru a pozor, s plnou nádrží na celý víkend. Krásná cena. No ale komu? Třem nejrychlejším posluchačům. No a já už bych teďka, myslím si, měl mít Tomáše na telefon, tak... Tome, jak to tam probíhalo, co?
1: Hezké odpoledne přeju z Českých Budějovic ze Strakonické ulice, z poboček AAA Auto, kam jsme dnes dorazili za našimi posluchači a samozřejmě nejedeme s prázdnou. Vezeme 3 vouchery opravňující majitele k zapůjčení vozu na celý víkend s plnou nádrží zdarma. A já už je tady mám u sebe. Dobrý den, jak se jmenujete?
2: Míra, dobrý.
3: Jana, dobrý den.
4: Jaroslava, dobrý den.
1: Krásný dobrý den vám všem. No a my už jsme prozradili, co vyhráváte. Byli jste první, kteří přišli k našemu autu, ale teď mi ještě řekněte, jaká auta se vám líbí? Už přemýšlíte nad tím, jaké byste si půjčili?
2: BMW X5.
1: No tak tady je to jednoznačná volba.
4: SUV.
1: Nějaké SUVčko, to by to BMW taky splňovalo. A co vy?
4: Malý autíčko Clio.
1: Malý autíčko Clio. No všechny tyhle vozy a ty značky, které tady zazněly, tak ty tady rozhodně mají a mají toho spousty a spousty víc, ale pojďme k té ceně. Tady máte dárkový voucher, je váš?
2: Díky moc, děkuju.
4: Děkuju, paráda. Hurá, pojedeme na výlet.
1: No a samozřejmě vy vyražte taky. A pro dnešek se loučíme z Českých Budějovic. My vám všem přejeme krásný víkend a mějte se. Tak ahoj!
4: Ahoj!
2: No, tak do rádia.
0: Odejď, gratulace vítězům do Českých Budějovic. Já ještě dodám, že v AAA Auto můžete využít program Swap, díky kterému můžete svůj stávající vůz vyměnit za jiný a získat tím bonus až 50 000 korun. No a samozřejmostí je také 100% garance původu vozidel a možnost výhodného financování na míru.

0: tip pro vás.
1: Páteční večer na televizi Seznam bude patřit Terence Hillovi. Ve 20 hodin a 10 minut začíná dobrodružná komedie Tajná zbraň, ve které se oblíbený italský herec představí jako vynálezce neobyčejné zbraně, o kterou usilují špioni i zločinci. Při likvidaci teroristického počítačového gengu vás čeká svěžná akce, humor i typický Terence Hillský náhled. V sobotu od 20 hodin a 10 minut začíná legendární seriál Profesionálové a těšit se můžete na dvojité díly. Pro ránu pěstí nejdou daleko a svoji práci udělají vždy na 100%. Jejich šéf, velitel oddělení CI5, major Kauli, má navíc i letité zkušenosti, s nimiž zvládá každý náročný případ. Nebude nouze o automobilové honičky, přestřelky ani typický britský humor. Nedělní večer bude patřit Sherlocku Holmesovi. Ve filmu Sherlock Holmes, svobodný mládenec, je velkou společenskou událostí, když se jeden z nejžádanějších svobodných mužů v Londýně žení s bohatou Američankou. Jenže ta za nevysvětlitelných okolností zmizí během svatební hostiny. Záhada, která ukáže, že lordovi se nevěsta ztratila stejným způsobem už po třetí, je tím pravým pro Sherlocka Holmesa a jeho věrného doktora Watsona. Terence Hill, dvojitá dávka profesionálů a další případ Sherlocka Holmesa. To je první srpnový víkend na televizi Seznam.

0: akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
3: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: S Láďou Jakubem.
5: Dobré odpoledne, proč je letos tak horko, odpověď nám dali čeští vědci. Ode dneška se po D3 svezeme až k Rakousku a Puma se teď zřejmě pohybuje v okolí Chýnova na Táborsku. Mobilem ji vyfotil kolega Milan Bílek. Tady jsou podrobnosti. Horký vzduch ve vlnách veder nad Českem udržuje a stlačuje takzvaná tepelná kupole. Nejde o výjimečný jev, ale standardní meteorologický úkaz, který je ale v současnosti unikátní vysokou teplotou vzduchu. Řekl nám to Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny. Za vyšší teplotou ve srovnání s minulostí stojí podle něj klimatická změna. Tepelná kupole se objevovala sice už dřív, vlny veder ale neprohlubovala tolik jako dnes, protože vzduch proudící z teplejších oblastí nad území České republiky byl chladnější než dnes. Kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu vyhlásili před chvílí meteorologové v Pardubickém kraji smogovou situaci. Opatrní mají být lidé s dýchacími potížemi. Smogová situace už taky platí v Ústeckém kraji, na to až do odvolání. Řidiči můžou ode dneška využívat úsek jihočeské dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Českokrumlovsku. Jde zhruba o 3 kilometry dlouhou trasu, která vede až k rakouským hranicím. Jde o první napojení dálnice z Česka do Rakouska. V jihočeském kraji zbývá dokončit 12 kilometrů D3 mezi Kaplicí, Nádražím a Nažidly, říká jihočeský hejtman Martin Kuba.
6: V České republice opravdu musíme maximálně jako politici tlačit na to, aby tyhle ty infrastrukturní stavby jsme prostě realizovali. Je to mnohem důležitější, než hádat se o všechny možný nesmysly v parlamentu. Tohle prostě Česko pro svoji budoucnost potřebuje.
5: V příštím roce budou moct motoristé využívat dálnici, která povede už přes celé jižní Čechy. Na přehradách a rybnících v Česku se rychle kazí voda. Po koupání tak potřebujeme sprchu. Třeba na přehradě Seč na Chrudimsku a v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku.
7: Voda v přehradě Seč na Chrudimsku neodpovídá hygienickým požadavkům a při koupání v ní je zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů. Zákaz koupání ale hygienici zatím nevydali. Voda je na 3. z 5 stupňů znečištění. Mírné znečištění je podle posledních odběrů vzorku vody v koupališti u Horního Bradla. V přehradě Pastviny na Orlicko-Ústecku má voda mírně zhoršené vlastnosti a zvýšenou hodnotu chlorofilu. A zhoršená kvalita vody je také na koupališti Písák v Týništi nad Orlicí. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
5: A ještě se vracíme do jihočeského kraje. Máme tu zvířátko nakonec. Náš kolega Milan Bílek totiž vyfotil pumu, zřejmě pumu, která se pohybuje na jihu Čech, konkrétně teď u Chýnova na Táborsku. Fotku této kočkovité šelmy najdete na našem Instagramu. Jihočeská policejní mluvčí Lenka Krauzová nám k pohybu zvířete doplnila.
8: Zvíře je na pohybu a může se tak objevit i na jiných místech, a to nejen na Táborsku. A jedná se pravděpodobně o velkou kočkovitou šelmu. Žádáme veřejnost o obezřetnost při pohybu v přírodě, u polí, lesů.
3: Frekvence 1. Počasí.
5: Možná si zvíře vyšlo na procházku, slunce nám totiž svítí, pálí a teploty ohřívá ke 40 stupňům Celsia. Někde se ale už dnes trochu schladíme. Ve východní polovině Česka se večer a v noci můžou objevit i silné bouřky. Kvůli vedru se ale rozšiřuje stále riziko požáru, platí pro většinu území České republiky. Bude totiž 35 až 39 stupňů, v Jihomoravské Břeclavi naměříme až 40.
3: Frekvence 1. Doprava.
5: A ještě rychle na hlavní tahy, opatrní buďte na D1, 219. kilometr na trase od Ostravy na Olomouc a na Brno. Máme předmět na vozovce, železný rám tam leží, v místě se vybočuje, zpomaluje. Dejte si pozor, v okrese Blansko, v Kunštátu na náměstí Krále Jiřího máme porouchané vozidlo. Pozorní buďte v Praze na Dobřížské ulici, tady máme hromadnou nehodu 3 osobních vozů a ve Žďáru nad Sázavou na 19. na vjezdu do města stojí odstavený nákladák, je špatně vidět. Tak bezpečně dojeďte. S Frekvence 1 pochopitelně a taky s Máru Maláškem.
9: Člověče, puma na procházce.
5: Viď,
9: puma krásně, na špacíru. To jsme tady ještě neměli.
5: No, jo, přímo ano, na chatu k Milanovi Bílkovi. Asi.
9: Jako, já, on Milan je docela jako ostražitej tady v tomhletom.
5: No tak právě proto já si vyfotil.
9: Jestli ho to třeba nenapadlo, že by si mohla jako udat vycházku k němu.
5: Jo, jo.
9: A on ji tam potom najde na verandě. No.
5: No, třeba přijdou další fotky. Já bych se na ten Instagram díval pořád.
9: Milan bude chtít prodat. Jak ho znám, tak
5: Pumu nebo tu fotku? Jo, to Pumu.
9: To Pumu by je. Hnedka rupl do frcu.
5: Ale na starožitnosti ta nebude tak stará.
9: Nevíš.
5: No,
9: paní si třeba vyšla, víš, zapomněla.
5: Jo,
9: tak se totiž, Puma se totiž říká jako dámám v letech. Solový mladý zajíc.
5: Tak jsme u toho.
9: Ale přátelé, zachovejte paniku. Milan se o tu Pumu určitě postará. Pokud vy byste potřebovali proplatit nějakou účtenku, kterou jste sem k nám poslali, no tak mi vydržte, já se na ty účtenky podívám a hlavně, pokud jste ji poslali, tak buďte napřímo a nezapomeňte se přihlásit, až vám cinknu správným eslem.
3: To nejlepší z muziky
1: a Marek Malášek.

0: Frekvence 1 platí za vás.
1: Právě teď.
2: Přesně tak, jak jsem slíbil, tak taky konám. No a slíbil jsem, že někomu z vás, přátelé, kteří jste k nám poslali svoji účtenku, a je úplně jedno za cokoliv, tak že mu cinknu a tu účtenku teda proplatíme. Tak já už to tady mám. Najítý? No, můžem se do toho...
3: Zkuste to prosím později.
2: Tak to vidíte,
3: přátelé. Please try again later.
2: No jo.
3: Volané číslo je mimo provoz.
2: Tak to asi nedopadne. No, jak jsem říkal na začátku, přátelé, je dobrý, když už teda tu účtenku sem k nám pošlete. Já vím, někdy to trvá, ale když už se teda zadaří a to štěstí se na vás usměje, tak je potřeba ten telefon mít aspoň zapnutý. Jož to mě mrzí. To mohlo být veselý.
1: Frekvence 1.
0: To nejlepší z muziky.

0: souseda.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
0: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Frekvence 1.
4: To nejlepší z muziky.
3: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
4: Poznáte, který rok přinesl ty hry.

0: i letos v létě jedeme za vámi.
1: A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
0: Radio Kempy Frekvence 1.
1: Léto je nejlepší, když ho prožíváte s těmi, které máte rádi. A proto i letos v létě jedeme za vámi. A spolu s námi i vaši oblíbení zpěváci a skupiny.
2: Zastavte se na OMV pro osvěžující ledovou kávu Viva. Kupte si ji s aplikací MyStation a zapojte se do soutěže. Ve hře je 500 000 korun. Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvence 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.
3: Jo, máme tady 15:30, pojďme na zprávy s Láďou Jakubem.
4: Dobré odpoledne přeju a dobrá zpráva přišla z Bruselu. Evropská unie v budoucnosti nezakáže prodej malých porcí omáček nebo smetany v obchodech. Omezení se bude týkat jejich používání v restauracích, uvedl mluvčí komise. Smogovou situaci kvůli vysokým koncentracím přízemního ozónu vyhlásili meteorologové na východě Čech, kromě Pardubického kraje, také v kraji Královéhradeckém. A platí až do odvolání. Horké počasí trvá zatím krátce, zdravotníky více zaměstnalo spíš to v červnu. Vyplývá to z odpovědi zástupců některých nemocnic v Praze a zdravotnické záchranné služby hlavního města. Kolapsy i úrazy podle lékařů ze Všeobecné fakultní nemocnice, která sídlí v centru metropole, často souvisejí s alkoholem. Pečují častěji spíš o mladé, zdrogované cizince. Masarykova univerzita v Brně čelila kybernetickému útoku, momentálně zjišťuje dopady. Klíčové služby ale fungují bez omezení. A Češka srazila v Německu 44-letého chodce, ten zemřel u Tischenreuthu v Bavorsku, zhruba 25 kilometrů západně od západočeského Chebu ho srazilo osobní auto, které podle regionálních webů Oberpfalz-Echo či Frankenpost řídila 66-letá Češka. Sama se taky zranila. Podle policie se chodec nečekaně objevil na silnici, web Oberpfalz-Echo dokonce píše, že vběhl před jedoucí auto. Česká řidička už nestihla zareagovat a dotyčného srazila.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
4: A tak proto předvídejte a jeďte opatrně, kde se nám bouralo. V České republice v Ústí nad Labem na Masarykově třídě máme nehodu 2 osobních vozů. Bouralo se také u Kolína, dejte si pozor na silnici 125, po nehodě je tam rozlitý olej. Na vozovce projíždějte se zvýšenou opatrností, na silnici číslo 125 je to nedaleko letiště v Kolíně. Pozorní buďte také na Hodonínsku v Kyjově, na silnici 432 je hlášená nehoda. Osobní vůz to vrazil do betonového sloupu. Tak s tím počítejte. Na bezpečně dojeďte, třeba s Frekvencí 1 a Markem.
3: No přesně tak, Láďo, moc krát děkuju za krásný, ale vyčerpávající dopravní informace. My si teď dáme činasky, ale pozor, přátelé, já nevím, jestli to Láďo už chytil, ale činasky oznamují neplánovaný speciální koncert v Praze.
4: Fakt?
3: Nevíš, že?
4: Nevím.
3: Já jsem si to myslel, že to bude slyšet poprvé. 15. září v Loděnici Troja odehrají mimořádný special koncert, ale bacha, už s programem od 5 odpoledne.
4: No krása, no, takže tak, 15. září se říkal,
3: přesně,
4: jo?
3: Přesně tak, Loděnice Troja, vstupenky už teď můžete koupit na webu kapely Činasky.
4: Já se dívám, kdy to je 15. září, který je to den.
3: No.
4: A počkej, já teďko to tady hledám, no tak to je úterý. No nevadí, uprostřed týdne, super.
3: No co by ne, no tak hele. Když je to speciálka,
4: přesně.
5: Ráno, když si vzpomenu, vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.

0: čtvrtě na čtyři. No pojďme se společně podívat taky za Dagmar Honcovou.
1: Žít podle počasí na frekvenci 1.
2: Dobré odpoledne, od mikrofonu vás zdraví Dagmar Honcová a přináším předpověď počasí na první srpnový víkend. Zatímco v Čechách očekáváme jak v sobotu, tak v neděli místy bouřky a také dešťové přehánky, které ochladí vzduch, tak na Moravě a ve Slezsku bude převážně slunečný víkend a nejvyšší odpolední teploty stále budou vystupovat k 35 stupňům Celsia. V Čechách to budou teploty v porovnání s koncem pracovního týdne přece jenom malinko nižší, nejčastěji se zastaví mezi 27 až 32. A pozor, zejména během sobotního odpoledne se mohou v Čechách místy vyskytnout i silné bouřky, doprovázené přívalovým deštěm o intenzitě kolem 30 litrů na metr čtvereční. Ale každá dešťová kapka na území Česka je dobrá.
0: Tak přátelé, to se teda máme na co těšit. Tak já si myslím, že budou úplně nejlepší, když si dáte nohy do nějakého studeného lavoru. A teď už Lauru Brenigen.

pokud, přátelé, taky sledujete naši hitparádu českých a slovenských hitů s Janou a Mikešem, tak bych vás rád nalákal vlastně na její další kolo, které uslyšíte v sobotu po 19.

0: páté hodině, kde mimo jiné, za malý moment si to dáme, dáme i Kristýnu a i Slámky. Je to novinka, takže na tento kousek se právě v Hitparádě můžete na Frekvenci 1 těšit.
1: Frekvence 1. Tohle léto vyráží za vámi. Každou neděli až do 2. srpna nás můžete potkat na výletních místech v Česku a vyhrát poukaz na nákup produktů značky Dr. Max v hodnotě 1000 korun. A pro ostatní budeme mít produkty Dr. Max, které v létě přijdou vhod. Tak poslouchejte Frekvenci 1, ať vám nic neuteče. Výlet Dr. Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků. Dr. Max.

0: Frekvenci 1 taky Genesis a Phil Collins. No a do další hodiny Michal Telo, Katarína Knechtová anebo Fornon Blondes.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia, Bebe dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray, Roll-on nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Inoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Inoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Inoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Inoji.
3: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Láďou Jakubem.
4: Dobré prázdninové odpoledne, 31. července a v Německu zítra hrozí kolaps v dopravě. Pokud míříte přes tuhle zemi do Itálie, vyhněte se jí. Nahané používají pohyblivé kurníky, chystají i mobilní chlívky. A Španěl Santi Denia se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. Tady jsou detaily. Horko se nám ve střední Evropě stupňuje. Češi proto míří v rozpálených městech k fontánám, pítkám, vodotryskům a v mnohé jsou i před mlžítky. Zaměstnanci dostávají volno nebo můžou pracovat kratší dobu nebo z domova na takzvaných home officech. K dispozici bychom v práci v těchto dnech měli mít klimatizaci, stín a taky vodu k pití. Kvalita vody v našich koupalištích v Plzeňském kraji se místy zhoršuje. Ve vodě na západě Čech přibývají senice. Platí to například pro největší vodní plochu kraje, přehradu Hracholusky u Plzně. Naopak soustava Boleveckých rybníků přímo v krajské metropoli nabízí vodu bez senic. V celé soustavě je teplota kolem 24 stupňů. Přes víkend může mít až 27. Řekl nám to hydrobiolog Jindřich Duras, který kvalitu vody v některých rybnících a nádržích dlouhodobě sleduje.
5: Na Hracholuskách se kvalita vody zhoršila zřetelně, a to jak slabým vegetačním zákalem, tak přítomností sinic. V oblasti hráze jsou podmínky ke koupání stále ještě velmi dobré, s průhledností kolem 2-2,5 metru. Nicméně směrem vzhůru po nádrži se situace rychle zhoršuje. Poslední asi přijatelné poměry jsou někde v oblasti Radosti. Špatné podmínky jsou na nádrži České Údolí, tam koupání nelze doporučit.
4: Plzeňská, Bolevecká a rybniční soustava nabízí vodu bez senic a čistota vody závisí na složení ryb, přítomnosti vodních rostlin nebo naopak nedostatku živin pro senice. Systémem několika desetiletí péče o bolevecké rybníky se podařilo vytvořit ekologickou stabilitu, takže můžeme čekat, že dobrá kvalita vody tady vydrží až do konce sezony. Na německých silnicích hrozí ode dneška po celý víkend největší zácpy z celého léta. Problematické trasy vedou do České republiky, ale taky třeba do Polska. Rušno bude i na cestách do oblíbených destinací, jak řekl Frekvenci 1 dopravní expert Roman Budský.
6: Ano, určitě se tam může dotknout, že v Německu se teďka budou střídat prázdninové turnusy. Některým částem Německa končí prázdniny školní, některý naopak začínají. S tím souvisí samozřejmě i dovolené, které si rodiče těch dětí berou. A rušno bude nejenom tady na silnicích a dálnicích v Německu a v okolí, ale také pochopitelně na silnicích v zemích, kam němečtí turisté typicky jezdí, to znamená jih Evropy, Itálie, Chorvatsko, tranzitní trasy přes Rakousko.
4: Dnes se zavírají školy na 6 týdnů právě v Bavorsku víc než 13 miliony obyvatel a tak tam se čekají největší zácpy. Na střední Moravě mají speciální mobilní kurníky. Ty se sami pohybují a slepice v nich tak zpracovávají půdu nahané. Pomáhají zlepšovat kvalitu na výžiny chudé zeminy. Kurník je napájený solárními panely a slepice v nich zobou trávu pod nimi. Kurník pak popojede o kousek dál 3x za den. V budoucnu by na Olomoucku své mobilní chlívky mohla najít i prasata. Španěl Santi Denia se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. Do funkce ho výraznou většinou schválil výkonný výbor. Oznámili to před chvílí představitelé fotbalové asociace. Předseda fotbalové asociace České republiky David Trunda dodal, že jasným cílem je postup na mistrovství Evropy.
7: Mám z toho velkou radost, vážím si toho a chtěl bych poděkovat také Pavlovi Nedvědovi za veškerou komunikaci, práci a intenzivní jednání, které jsme v posledních dnech vedli a v neposlední řadě bych chtěl poděkovat všem členům výkonného výboru.
4: Denia se s vedením fotbalové asociace dohodl na dvouleté smlouvě s opcí na další 2 roky. 52-letý rodák z Albacete bude prvním zahraničním koučem u českého národního týmu v historii.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Dneska se to v Čechách od severozápadu kaboní může i slabě sprchnout, ale silnější bouřky pak čekáme k večeru spíš na Moravě a ve Slezsku. Teploty dneska extrémní 36 až 40 stupňů, nejtepleji v Jihomoravském a Zlínském kraji, tam až 41, hlavně na Břeclavsku. No a na horách tam máme taky teplo 30 stupňů. A pozor, čeká nás tropická noc, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů, bude 25 až 20 stupňů. No a co zítra? To bude zase víc mraků, místy s přáňkami a teploty po mírném ochlazení v Čechách jen do 33, na Moravě a ve Slezsku do 36 stupňů Celsia.
1: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: Kolony jsou teď před Brnem na D1 ve směru na Vyškov a Ostravu. Osobáky to mají na půl hodiny a nákladňáky na hodinu. Jinak tradiční kolony, přejeme pevné nervy. No a třeba na cestu na koupaliště vám hraje Mára Malášek.
0: No tak, na koupaliště. Ale to se ale člověče dobře trefil. Když ceny na těch koupalištích, viděl jsi teďka dávno někdy?
4: Člověče neviděl, já mám radši přírodní plochy.
0: Mm-hmm,
4: takže jezera, zadarmo. Rybníky.
0: Ty jsi takový spořínek, tak, jo?
4: Jo, jo, nebo domácí sprchu.
0: A tobě to, Láďo, nevadí, že si tam nemůžeš třeba koupit něco na jídlo?
4: Udělám si doma, neříze.
0: Zaplatit parkování za záchod.
4: Jaj, to už se šplháme do nějakých nějakých vesmírných sum.
0: No, ano, ale tím se tak trošku dostáváme k tomu, že by bylo třeba fajn si zase pohlídat poslední slovo.
4: Jo, jasně, abychom mohli jít na koupaliště, no jo.
0: No.
4: Nebo dobře, vyrazit na dovolenou do Chorvatska. Nebo do Itálie.
1: To nejlepší z muziky.
3: A Marek Malášek.

0: Frekvenci 1 a taky Linda Perry. Legendární to kousek právě teď v éteru Frekvence 1. No a nakonec kapela jednoho hitu, protože tento velký úspěch s touto písničkou už potom nikdy nezopakovala. Ale pozor, my tady máme pokáče a ten, na co sáhne, to se daří. Takže co jeho rychlovka, to perla.
1: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
2: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 200 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: Frekvence 1.
8: To nejlepší z muziky.
7: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
8: Poznáte, který rok přinesl tyhle.

0: co poznali jste?
1: Pravdu měl, kdo typoval rok?
0: 2013. Gratulujeme.
1: Pogáčova rychlovka. Na frekvenci 1.

0: ještě někteří pamatujete taky z reklamy na praženou kávu, ale pojďme všechno pěkně po pořádku. Pojďme také na zprávy s Láďou Jakubem.
1: Je posledního 31. července, pěkné letní odpoledne přeju. Při červencových dopravních nehodách v Česku zemřelo dosavať 39 lidí, meziročně o 4 víc. Uplynulé pondělí 27.7. bylo se 6 oběťmi na silnicích zatím nejtragičtějším dnem letošního roku. Ministerstvo zahraničí dnes nevpustilo novinářku deníku N Zdislavu Pokornou na tiskovou konferenci k budoucnosti českých center v Černínském paláci. Minister zahraničí Petr Macinka z motoristů na ní novinářům řekl, že jeho úřad bude občas dělat tiskové konference pro alternativní média a konspirační blogy, na které zástupce deníku N pozve. Upřímnou soustrast vyjádřila rodině zesnulého irského hudebníka Glena Hansarda jeho bývalá partnerka Markéta Irglová, která pochází z České republiky. Hudební duo získalo v roce 2008 Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly, která zazněla ve filmu Once. Hansard zemřel ve věku 56 let ve středu ráno při dopravní nehodě v irském Dublinu. Máme za sebou další bitvu mezi železničními dopravci na trati z Prahy přes Plzeň do německého Mnichova. Provoz vlaků na bavorském úseku trati bude až do roku 2031 zajišťovat stejně jako doteď železniční společnost Die Länderbahn. Soutěž na provoz vlaků v české části vyhrála letos společnost Leo Express. Ředitelství silnic a dálnic podepsalo smlouvu na rozšíření silnice první třídy 43 na Blanensku v Jihomoravském kraji. Za obcí Závist směrem na Svitavy vznikne téměř 700 metrů dlouhý stoupací pruh, který umožní předjíždět. Zatím není zřejmé, kdy se začne stavět. Vítězná firma Budimex čeká na pokyn silničářů. Stavba má trvat zhruba 8 měsíců.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A ještě jednou z dopravy. Neopatrní buďte v Praze na jižní spojce, kde máme nehodu nákladního auta s osobním vozem. Je to konkrétně na městském okruhu u Kunratického potoka a Braníku. Pozorní buďte také v okrese Šumperk u Mohelnice se buralo na silnici číslo 35. D5 Plzeňská 48. kilometr hlásí od Prahy na Plzeň poruchané vozidlo a ještě D3 jihočeská dálnice na 77. půtem kilometru z Mezna na Kaplici hlásíte poruchané vozidlo. Bezpečně dojďte s Frekvencí 1 a Markem Maláškem.
2: Frekvence 1.
3: Nejrychlejší dopravní servis.

0: Skoro 3 minuty po půl páté, no tak pojďme tradičně, přátelé, v tento čas zkusit poslední slovo.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: Tak komu dnes vylepšíme pátek, a to 5,5 tisíci? Jo? Tak se na to pojďme podívat, přátelé. Frekvence 1 u telefonu Mára. S kým mluvím? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Dagmar.
0: Dagmar, jste připravená trefit poslední slovo Petry Hřebíčkové?
3: No jsem, ale nejsem si jistá.
0: No tak zkusíme, jak se říká, dáme to do stroje a uvidíme, ne?
3: Ano.
0: Tak poslouchejte dobře.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
3: Virózu.
0: Říkáte virózu, jo? No, já vám teda nevím.
3: No, to asi nebude.
0: Viróza.
4: Z dovolené v Dánsku jsem si přivezla...
0: Dášo, viróza to není teda. I když jsem vás nabíral, já se moc omlouvám. Tak můžu s vaším dovolením přisypat 500?
3: Určitě.
0: No tak, staníš se tedy a v pondělí u Lubky s Mírou teda si zahrajeme o 6 000.
3: Dobře.
0: Jste za? Moc krát děkuju za hru a zkuste to v pondělí a držím palečky.
3: Určitě, děkuju.
0: Mějte se pěkně, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Aneb, řekněte to za celebritu.

0: dalšímu sjezdu. Na Bodletice tady se táhne libová kolona. No to víte, tři bouračky, to není jen tak. Takže pokud můžete, tomuto místu se tak jako po celý rok pokuste vyhnout. No podrobněji to probereme hned po zprávách v celou.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop

0: tak jakože, co mám říct, jak tak? V rámci naší radiokempové tour.
1: No, měl vypnutý sluchátka, on to neslyšel.
0: Já jsem neslyšel, promiň, já si tě sám zprávy. Přidám mi Peče Boys. No a za moment si stříhneme i zprávy.
1: Tak jo.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Ondra Albrecht na svém místě.
1: Je to tak, hezké odpoledne. Také dnes platí výstraha meteorologů před extrémním teplem. Schengenský prostor pro Španělsko by se podle premiéra Andreje Babiše měl okamžitě uzavřít. A zdržíte se na dálnici D1. Také dnes platí výstraha meteorologů před extrémním teplem. O víkendu se sice může mírně ochladit, i tak ale platí varování před velmi vysokým rizikem požárů. Výstrahu za Český hydrometeorologický ústav doplnil Tomáš Mejstřík.
4: Zvýšené riziko vzniku a šíření požárů se dále rozšiřuje. Výstraha nyní platí již pro většinu území, kromě severních a severovýchodních oblastí. V pátek se v Plzeňském kraji a na Jihomoravě navíc riziko zvyšuje až na velmi vysoké. Na začátku příštího týdne pravděpodobně opět oteplovat. Výstrahu na tyto dny budeme v dalších dnech vydávat.
1: V noci na dnešek se místy můžou objevit i silné bouřky. Schengenský prostor je podle premiéra Andreje Babiše pro Španělsko třeba okamžitě uzavřít. Situaci po proniknutí desítek tisíc migrantů do španělského města Ceuty na severu Afriky považuje za skandál způsobený španělskou vládou. Ministr zahraničí Petr Macinka dnes k budoucnosti zahraničních center řekl, že má situaci za velmi složitou pro celý schengenský prostor. Ten umožňuje volný pohyb osob mezi evropskými státy bez provádění stálých hraničních kontrol na vnitřních hranicích. Na mnichovské pivní slavnosti Oktoberfest letos budou pro větší bezpečnost dohlížet kamery vybavené umělou inteligencí. Mají tak včas odhalit, když se někde začnou tvořit příliš velké zhluky lidí, uvedl dnes pořadatelé. Loni museli organizátoři areál slavností dvakrát uzavřít kvůli přeplnění. V prvním případě přitom podle kritiků postupovali příliš pomalu a chaoticky. Španěl Santi Deña se stal novým českým trenérem fotbalové reprezentace. 52-letý rodák z Albacete bude prvním zahraničním koučem u českého národního týmu v historii. Generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd k tomu doplnil.
5: My jsme věděli od začátku, jaký ten profil. My jsme měli přesně definovaný, jaký profil toho trenéra chceme a jakým chceme jít směrem. Věděli jsme už v minulosti, že chceme jít zahraniční cestou a hledali jsme osobnost, která má zkušenosti z mezinárodní zkušenosti, které by nás mohli posunout a společně vytvořit tým, který bude spolupracovat na dlouhodobý vizi a prostě komunikaci, vyměňovat si názory s tím, že si opravdu myslím, že on nás může obohatit o spoustu věcí.
1: Deňa se s vedením Fačru dohodl na dvouleté smlouvě s opcí na další 2 roky.
3: Frekvence 1. Počasí.
1: Jak už bylo řečeno, tak nás čeká opět tropická noc. Teploty můžou být místy i kolem 26 stupňů Celsia. Bude spíše oblačno zataženo. Hlavně v Čechách se místy objeví přehánky nebo také bouřkami. Místy ojediněle můžou být silné. Na východě území bude převážně polojasno. Zítra bude spíše oblačno až zataženo. Místy se vyskytnou přehánky a také bouřky. Ojediněle i silné. K večeru v Čechách potom od severozápadu bude ubývat srážek a částečně oblačnosti. Do té doby ale ještě čekáme teploty pro zítřek 28 až 32 na západě, severozápadě Čech kolem 27 stupňů Celsia, naopak ve východní polovině Moravy a Slezska může být až 36.
2: Frekvence 1.
3: Doprava.
1: S kolonou počítejte na dálnici D1. Při cestě z Prahy na Brno mezi 13. a 23. kilometrem, taková ta tradiční páteční zastávka na D1, zhruba na 3/4 hodiny. A s kolonou potom počítejte taky za Brnem, a to na Vyškov, mezi 205. a 213. kilometrem, asi na 10 minut. Komplikace jsou ale také před Brnem. No ještě stále je kolona i na Pražském okruhu. Za sjezdem z D5 směrem k D1, asi na 15 minut kvůli hustému provozu. Tak šťastnou cestu, pokračují velké hlavy.

0: Velké hlavy nastoupeny. Zdravíme vás.
1: My jsme tady s vámi. Čau, čau, čau.
2: Kdo z vás to věděl, že v překladě jméno Donald znamená vládce světa?
1: Ne, to mi neříkej.
2: To jméno skutečně v překladě znamená vládce světa.
0: Teď to teprve celý dává smysl.
2: Je to náhoda?
3: Rodiče ho takhle. Bohu, jestli se nepřejmenoval.
1: Já se taky myslím. A je to 2 roky zpátky.
3: To bylo Arnold.
1: Ne.
2: Čeněk.
3: Čeněk Ronald.
0: Čeněk nemá talent.
1: To budeme dneska říct, pánové. No, a Mikiš to neví.
4: Louis de Finé přece.
3: Jo, on má narozeniny.
4: Sam se vidívejte.
3: Neměl jako výroč.
0: 660 má Hitchcockovo Psycho.
4: Psycho.
5: Velké hlavy. Frekvence 1.
1: A my se na samém začátku budeme věnovat automechanikům.
2: A já se pýtám, to bude rychlé podle mě, které zvěratko mají najradšej automechanici?
1: Kuny.
2: Jani, ty
3: si víte, pozor, já vím proč.
0: Ne, podle mě vysílají normálně ty automechanici.
3: Oni jak žerou ty kabely a víte, proč to dělají?
1: Protože oni mají nějakou látku, ty kabely.
3: Oni si to značkujou, ty místa.
2: Přesně, já jsem ten dokument taky to viděl.
3: Viděl jsi to? A já jsem byl úplně perplex. A jak ty, oni úplně matou, ty řidiči. A jak odjíždějí a parkují někde jinde, tam je jiná kuna a říká si, co tady dělá.
2: Ano.
3: Takže já si to označkuju.
2: A proto do toho ryžu.
3: A proto ano. Do toho ryžu.
2: To vůbec, že by jim chutnali, tak aby to vůbec tak ne. Já jsem ten dokument viděl.
1: Ano, ale proč to třeba jenom nepomočí?
3: No, protože to je protivník. On tam přijede, protivník, on se ti říká, tak to ne.
2: Zničí. Je to moje.
3: Je to moje.
2: Víte, jaké velké škody způsobila kuna v minulém roku v Německu? Chcem to samozřejmě v euroch.
0: Jako jedna kuna?
2: Ne, všetky kuny v Německu.
3: Já myslím, že jsou to
0: všechny kuny v Německu.
3: To 100 tisíce.
0: Milion eur.
2: Je to v euroch, no, je miliony. To 63 milionů eur boli iba škody na tom, že kuna způsobila škodu.
3: A víš, jak končil ten dokument mimochodem právě v Německu? Ne. On říkal, že všichni ty automechanici si mnou...
2: No právě,
3: protože mají kšefty. No.
1: A já vám něco poradím, nevím, znáte to, ne? To je fígl. Koupíte si takový ty kuličky do záchodu a dáte si je tam do toho auta.
2: No, zožrali mi aj kuličky.
1: Přesně. A tak nesmíš kupovat masový, ale...
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
5: Frekvence 1.
7: To nejlepší z muziky.
5: Z každého roku vybírá

0: Tak já jsem původně vyučen hudebním nástrojařem, vyráběl jsem spoustu hudebních dechových nástrojů a dneska máme takový den, významný den hudebních nástrojů.
1: Velké hlavy, frekvence 1.
2: Já neumím na nic hrát, já umím na kytaře cikánský Gčko.
0: No, ale to je dobrý začátek.
2: Jo, tam jsem taky skončil.
3: No, tak někteří jsi na tom položili, založili...
0: Kapelu, no, třeba katapulti.
2: To je pravda. Tak neobvyklé nástroje no, jsou dnes
4: v kurzu. A myslím, že to může zaujímat aj každého, kdo je pri rádiu. Prečo sa fujara volá fujara?
2: To, že se do ní fučí.
3: Přesně.
4: Tak jako fučí. Jako,
3: tak když
4: jako...
3: vyslovuješ F, tak nastavíš to všechno v té puse tak, aby jako
0: to tak velký, že on to dá do pusy a udělá jako fuj, to je těžký.
2: Já si vybavuju manéž Boleslava Polívky a jeho geniální hru na fujaru.
0: Si to dával mezi nohy.
2: Jo, a tam klepal.
0: No, ano.
4: Takže, základ slova odkazuje na činnost, která je na hraně potřebná, teda prudké vdychování a fúkaně vzduchu do nástroja. Pravdu máte, takže fúkaj do fujary.
2: Rádio, tyhle úplně blbý otázky pro nás máme moc rádi.
3: Že?

0: pojďme hádat všichni, i vy, u rádia. 24 let starý song. Velké hlavy. Mám přijde vtipná moje rýma.
1: Ty muduješ.
2: A tu je nápoveda k tej pesničke. Teraz v lete sú skoro až neodmysliteľnou súčasťou nášho života. Kebyže sme na hlave nemali uši, tak by s tou vecou bol problém.
1: Klobouky. Klobouk ve křoví.
2: Nie, práve že nie ani.
1: Ale nejaký klobouk to je?
2: Nie, nie je to klobouk.
1: Tak brýle.
2: No.
1: Nosím černý brýle.
2: Ona je neuveriteľná.
0: Redikirke.
3: To je přece jasný, ne? Když nebudeš mít uši, tak nemůžeš nosit brejle.
2: Mikeši, ale proč si to povedal jako poslední?
3: Protože teď říkám, ona mě nepustí ke slovu.
1: To jsou keci.
3: No to co vám říkal, jsou to brejle.
1: Tak počkejte, já to
2: já jsem si hovoril, že rychle zareaguju na ty uši, že jakože spadnu.
0: A... Já jsem nevěděl, co jsme hádali.
1: Nedáváte pozor.
0: Já si furt...

0: Volek Polívka má dnes narozeniny. Mohli
1: se potkat. No a to jsem na vás zvedavý. Je starší Volek Polívka, alebo sýr Veselá kráva?
0: Veselá Volek Polívka. Je mladá.
2: Já si myslím, že je mladá. Mm-hmm.
0: Takže Volek Polívka je starší než sýr Veselá kráva. No, a tečka, hotovo, nazdar. No,
1: tak totálna chyba z vašej strany. Ale
3: podle mě se to dřív nemenovalo Veselá kráva.
1: Ale přesně právě, tak. Že hej, to je francouzský sýr a furt se volal Veselá kráva.
2: Jako ve Francii tomu říkají Veselá kráva.
1: No jistě, že.
0: Ale to je hezký, že si skrze Chantal spojil tyhle věci.
1: Veselá kráva.
3: No to.
1: Tak a to kolko má Volek roku?
0: Ale nepočkej, já to nemyslel tak, ale že v Francii.
1: Ale nemyslel. 74. Volek má dneska 77.
0: Ne, už.
1: A Veselá kráva sa predáva už 105 rokov.
3: Chutná vám to?
1: Ani nie.
3: No, ty taveňáky, to je takový zlatník.
0: Já spíš radši to, co pije Polívka.
2: Proč to neřekneš spisovně?
1: To je Polévka. Frekvence 1.

0: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
2: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou super cenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matru u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
1: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
3: Většina lidí vaří pořád na tomhle.
4: Poškrábaný teflonový pánve, rozpadající se nádobí.
3: Smutný, co? Něco vám poradím.
4: Nádobí Fabíny.
3: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
4: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
7: No a s nimi Ondra Albrecht. Vítej.
8: Hezký podvečer vám přeju. Teplotní rekordy nespadly na více než stovce stanic, které fungují alespoň 30 let. Objekt, který v noci na čtvrtek dopadl na polské území, byl vyroben v Rusku a zdržíte se na dálnici D1 za Prahou ve směru na Brno. Teplotní rekord pro 31. červenec dnes zaznamenalo 108 ze 171 stanic, které fungují alespoň 30 let. Pětina stanic potom má nové maximum pro celý červenec a na 5% padl dokonce absolutní rekord pro celý rok. Nejvíce naměřili v Plzni Bolevci, tam bylo 39,4 stupně Celsia. Informoval o tom dnes Český hydrometeorologický ústav. Ministr zahraničí Petr Macinka považuje situaci ve Španělsku po proniknutí desítek tisíc migrantů do španělského města Ceuty na severu Afriky za velmi složitou. A to nejen pro Španělsko, ale i celou Evropskou unii a šengenský prostor. Macinka čeká, jak se k situaci postaví Španělsko. Krize je podle něj výsledkem podceňování rizik masové migrace.
9: Od včerejšího večera jsme v diskuzi s některými ministry zahraničních věcí, zejména z Německa, ale i ze Španělska, kde o tom se bavíme. Španělsko připravuje k tomu nějakou pozici, takže já to teďka nechci takto úplně jako konkretizovat nebo komentovat, ale je to vážný problém. Evropa by měla říct masové migraci ne.
8: Tři čtvrtiny z 50 tisíc migrantů, kteří se včera dostali z Maroka do španělské Ceuty, se už vrátili zpět, jak odpoledne uvedla španělská vláda. Objekt, který v noci na čtvrtek dopadl na polské území během ruského vzdušného útoku na Ukrajinu, byla střela s plochou dráhou letu H-101, vyrobená letos v Rusku. Podle polských médií to řekl mluvčí lubinské prokuratury Marcin Kozak. Polský premiér Donald Tusk oznámil, že ministerstvo zahraničí se kvůli dopadu ruské střely předvolalo ruského velvyslance ve Varšavě. Moskva se k incidentu zatím nevyjádřila. Brankář Adam Hrdina si vysloužil ve Zbrojovce Brno novou smlouvu do konce června 2029. S klubem prodloužil 22-letý Slovák spolupráci po tom, co mu pomohl k postupu do první ligy a v úvodním kole vychytal Spartu. Minulou sobotu pak přispěl Hrdina k vítězství 3-1.
6: Frekvence 1. Počasí.
8: Jak už bylo řečeno, opět nás čeká tropická noc, protože teploty dnes v noci místy neklesnou pod 24 nebo 26 stupňů Celsia. Postupně v Čechách čekáme místy přehánky nebo také bouřky. Zpočátku ojediněle můžou být i silnější, na východě naopak bude ještě stále spíše jasno. Zítra potom budou teploty kolem 28 až 32 stupňů Celsia. Na Moravě a ve Slezsku až 36 stupňů můžeme naměřit. Naopak na západě a severozápadě Čech bude jen kolem 27. Místy zítra čekáme opět přehánky nebo také bouřky. V Čechách bude od severa západu později srážek ubývat.
6: Frekvence 1. Doprava.
8: Kolona je stále na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno. Aktuálně je zhruba na 20 minut mezi 15. a 25. kilometrem. A dobrá zpráva přichází od Brna, kde se kolona před Brnem od Prahy na D1 už prakticky rozplynula a jede se bez větších komplikací. Menší zdržení ještě stále za Brnem ve směru na Vyškov, a to na 209. kilometru, asi na 5 až 10 minut. Tak šťastnou cestu, teď už má slovo Ondra Kubala.
10: Dobrý večer, přátelé. Tak dorazil jsem před chvilkou do rádia a řeknu vám, jako je venku teplo. Je venku teplo, co si budeme povídat. Tak to zvládněte. Nevím, jestli se chystáte dneska v tomhle vedru někdo jako ještě k tomu, že byste si roztopili grill. Ale pokud ano, tak v 9 večer dorazí Jakub Parus do večerního pokecu. Jsem na frekvenci 1 a to je šéf kuchař, se kterým se naučíme dělat tu perfektní grillovací barbecue. Ať máte na léto inspiraci. Ale to bude až 9 večer. Za chvilku tady na frekvenci 1 třeba jeden senzační filmový hit Coolio a Gangsta's Paradise. V jakém filmu že se objevil a jak se do něj dostal? Všechno probereme, ale začínáme s Xindlem X, ten to totiž vyřešil nejlíp. Ten je i v tom songu Na vodě.
11: Frekvence 1.
12: Konečně pátek.

je častěji na dně, nežli za vodu. Nejspíš přišel čas se postit a od snah se oprostit, být za

Tohle byl na Frekvenci 1, takhle ve čtvrt na 7, filmový hit pro dnešní podvečer. A teď si možná lamete hlavu, Ježíši, kde jsme tuhle písničku mohli slyšet, v jakém filmu? Byl to americký rapper Kudio a písnička z roku 95, Gangsta's Paradise. No, mohli jste ji vidět a slyšet ve filmu, kde hrála hlavní roli Michelle Pfeiffer. Ten film byl natočený v roce 1995 a jmenoval se Nebezpečné myšlenky. A svůj podíl na tom, že tahle ta písnička se dostala do amerického filmu, mělo i to, že v Austrálii a v USA byl tenhle ten song prodávanějším singlem roku 1995. Nicméně, tohle není originál. Originál totiž patří někomu úplně jinému. Já ho tady pro vás mám připravený. Tak schválně, jestli byste si tipli, je to rok 1976 a co na to řeknete?

0: tohleto je rok 1976. Ta písnička v originálu se jmenuje Past Time, Paradise, a natočil ji nikdo jiný než Stevie Wonder. Takže to, že jsme ji teď zahráli v rádiu, znamená, že tantiemy z té písničky mají oba dva. Jak Coolio, tak Stevie Wonder.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Frekvence 1.
3: To nejlepší z muziky.
2: Z každého roku vybíráme jen ty největší hity.
3: Poznáte, který rok.

0: Bon Jovi, Living on a Prayer a Frekvence 1. Ondra přišel do studia, za chviličku vám řekneme, jak to vypadá s dopravou, ale když už mluvíme o té rychlosti a o tom, jak to vypadá na dálnicích, tak jsem zaznamenal, že bývalý moderátor kultovního pořadu Top Gear, Richard Hammond, odešel tento týden od soudu s pokutou v přepočtu 50 000 korun za to, že během 3 dnů hned 2x překročil povolenou rychlost ve Velké Británii. A poprvé ve svém luxusním Porsche a podruhé ještě luxusnějším Bentley. Oběma přestupkům se přiznal, pokutu akceptoval. Na druhou stranu, jako pro tohohle milovníka rychlých aut nejde o první podobný problém. Už v minulosti dostali společně s Jeremy Clarksonem, se kterým Top Gear připravovali, zákaz řízení ve Francii. No a fanoušci si možná budou pamatovat i jeho vážnou nehodu během natáčení Top Gearu v roce 2006. Tentokrát to ale všechno dobře dopadlo, jenom u radaru a pokuty. Na druhou stranu docela dobře to ukazuje, že rychlostní limity platí i pro legendy motoristické televizní show. Na druhou stranu, dalo by se taky říct, rychle a zběsile, když už chcete jezdit, tak prosím vás, bacha, kde jsou ty radary.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Ale teď už vážně, Ondra je tady, tak jak to vypadá v pátek večer?
2: Vypadá to celkem dobře, dobré odpoledne, vlastně pod večer už, jo?
0: Tak ti děkuju a zase ahoj.
2: Vypadá to celkem dobře, protože zdá se, že všichni, kam, co potřebovali někam vyrazit, tak už vyrazili, pokud se to teda netýká těch, kteří vyráží z Prahy dál na Moravu, protože klasika je tu prostě ten zádrhel mezi 17. a 25. kilometrem za Prahou, ale ta kolona se taky zmenšuje. Předtím to bylo na 20 minut, teďka je to zhruba na 10 až 15 minut a ty ostatní kolony se poměrně úspěšně rozjeli.
0: To tak znamená, že to jako nestojí ani za řeč, by se dalo říct.
2: Tak, nestojí a ani nestojí za řeč, přesně.
0: Ondro, díky moc, další doprava za půl hodinky a teď už Krištof a jejich novinka, kterou natočili s influencerkou Dominikou Alagio. Půlnoční hřích.

0: Jo, přátelé, takový citronovník v tomhletom vedru musí být spokojený. Na druhou stranu, kdo není spokojený, jsou ti, co mají rádi zimu, hory a chlad. Takže, milá Dášo Honcová, ahoj.
1: Dobrý podvečer.
0: Teplo, teplo, děvče, že?
1: Horuco, horuco. Představte, že i dneska jsme atakovali hranici 40 stupňů Celsia. A možná se i naši posluchači všimli, že v porovnání se včerejším dnem se zvýšila pocitová teplota, protože je daleko vyšší vlhkost vzduchu. Takže pocitově se cítíme na parádní 43 stupňů Celsia. Já se vůbec nedivím, že citronovník úplně v pohodě.
0: Hele, tohle to jsou teploty, které vlastně jako meteorologové vždycky říkáte ve stínu. Jak je na slunci? Třeba jak bylo na slunci dneska?
1: Měřila jsem. Na přímém slunečním záření to byly teploty na 49 stupních, alespoň v okrajových částech Prahy. A teplota povrchu takového toho černého asfaltu dosahovala nádherných 59 stupňů. A v autě, pokud ho zaparkoval na přímé sluneční záření, tak se mohl dostat také na teploty na 60 stupňů Celsia.
0: Mně se líbilo, jak kolega Ondra Albrecht ve zprávách 6 říkal o nějakém dnu, že bude už jenom 27 stupňů. Jo? Tak jak to vypadá?
1: To ještě bude za dlouho, i když je pravda, že tam, kam se zítra trefí bouřka a že jich bude v porovnání s dnešním dnem rozhodně více, tak se během několika málo desítek minut můžeme na tyto teploty dostat. Jenomže pak se začne opět vypařovat voda, která spadne v bouřkách a může to být až 40 litrů na metr čtvereční a zase půjdou teploty velmi rychle nahoru. Ale to pravé výrazné ochlazení přinese zřejmě až druhý srpnový víkend, takže před námi je stále ještě série velmi horkých dnů. Na Moravě a Vaslezsku je o víkendu budou odpolední teploty vystupovat až k 630.
0: Říkáš tedy, zítra bouřky, pozor na ně.
1: Čechá, no
0: a na Moravě nic, klídek, modré nebe.
1: Na Moravě jasno, polejasno, přesně.
0: A v neděli?
1: A v neděli se nějaké ojedinělé bouřky mohou vyskytnout zejména na Moravě a ve Slezsku. V Čechách už bude převládat polejasná obloha, takže si to pěkně rozdělíme.
0: Pokud někdo vyráží na cesty, třeba s dětmi, které mají půlku prázdnin, vlastně dneska je půlka prázdnin, dneska se to láme, poslední červenec, začátek srpna zítra. Tak jak bude v Evropě?
1: No, v Evropě na jihu jsou teploty hodně podobné tím našimi, tam atakují hranici 40 stupňů Celsia, 40 skloňují, ale také ve Francii, v zemích Beneluxu, v Německu, v Polsku takhle extrémně vysoké teploty a tahle vlna veder se postupně přesouvá na Slovensko a do Maďarska, kde budou v nejbližších dnech teploty také atakovat 40. Takže ať vyrážíte, kam vyrážíte, pozor, teploty budou všude mimořádně vysoké.
0: Ale zároveň všude bude hezky.
1: Až na ty bouřky, které budou lokální a které mnozí z nás vyhledávají, protože nás alespoň malinko ochladí. A tam, kde bude velmi příjemně na koupání, ale i vlastně za památkami, napadá mě Velká Británie, kde budou teploty do 30 stupňů Celsia a slunečno.
0: Ale to je na ty Brity taky hodně, teda co ti budu povídat. Tak jo,
1: přesně tak.
0: Dášo, díky moc, užij víkend a ahoj. Pa.
1: Naslyšenou, hezký víkend.

Michael Jackson, Heal the World, a taky Frekvence 1 krátce před 19. Za chvilku zprávy s Ondrou, ale teď tady čtu, že Miloš Zeman znovu vyplul na Vysočině na svém legendárním člunu na rybník. Tak takhle asi, jako některé tradice jsou hodně bizarní. Na druhou stranu, buďme rádi, že ty tradice pořád fungují dál, no, jako je to trošičku zvláštní. Tentokrát už teda Miloš Zeman přiznal, že ho táhla ochranka, protože přeci jenom v 80. letech uveslova celý rybník na něj bylo moc. Ale když ty tradice tak jako běží, tak člověk má pocit, že je svět tak nějak v pořádku. Tak ať to Milošovi hezky šplouchá.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
2: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: A tak je Ondra Albrecht. Pojďme na to.
4: Hezký večer. Policisté zadrželi zaměstnance Národní banky. Měl ukrást desítky milionů korun. Na více než stovce meteorologických stanic padla dnes teplotní maxima pro dnešní den. A zdržíte se ještě stále na dálnici D1 za Prahu ve směru na Brno. Policie zadržela zaměstnance České národní banky. Ten podle kriminalistů ukradl z banky peníze a způsobil tak škodu za desítky milionů korun. Na webu o tom informoval mluvčí Pavel Šváb. Muž pracoval v brněnské pobočce centrální banky. Rada ČNB kvůli případu nařídila mimořádný audit. Na podezřelé transakce na bankovních účtech tohoto zaměstnance Českou národní banku upozornil policii asi 2 měsíce nazpět finanční analytický úřad. Vedra dál lámou rekordy a komplikují život napříč Českem. Na více než stovce meteorologických stanic padla teplotní maxima pro dnešní den. Nejtepleji bylo v Plzni Bolevci, tam naměřili 39,5 stupně. V několika krajích platí kvůli zvýšené koncentraci přízemního ozonu smogová situace a téměř v celém Česku také hrozí zvýšené riziko požárů. Horko způsobuje potíže i na železnici. Podle hasičů také může zhoršovat tah komínů. V Praze proto záchranáři řešili několik otrav oxidem uhelnatým. Jedna skončila tragicky. V západní části Česka se večer můžou objevit bouřky. Výraznější ochlazení zatím ale nepřinesou. Řidiči můžou ode dneška využívat úsek dálnice D3 mezi Nažidly a Dolním Dvořištěm na Česko-Krumlovsku. Jde o zhruba 3 kilometry dlouhou trasu, která vede k rakouským hranicím. Jde o první napojení dálnice z Česka do Rakouska. V Jihočeském kraji zbývá dokončit 12 kilometrů D3 mezi Kaplicí nádražím a Nažidly. Více řekl jihočeský hejtman Martin Kuba.
5: V České republice opravdu musíme maximálně jako politici tlačit na to, aby tyhle ty infrastrukturní stavby jsme prostě realizovali. Je to mnohem důležitější, než hádat se o všechny možný nesmysly v parlamentu. Tohle prostě Česko pro svoji budoucnost potřebuje.
4: V příštím roce budou moci motoristé využívat dálnici, která povede přes celé jižní Čechy. Španělsko musí dostat situaci v Ceutě rychle pod kontrolu, vyzval dnes německý kancléř Friedrich Merz. Dodal, že ochrana vnějších hranic Evropské unie je rozhodující pro boj s nelegální migrací a je také povinností členských států. Německý ministr vnitra Alexander Dobrindt oznámil, že Německo vzhledem k situaci v Ceutě opět prodlouží kontroly na pozemních hranicích, včetně té české. Zatím jsou platné do 15. září.
2: Frekvence 1. Počasí.
4: Po tropické noci, kde teploty místy neklesnou pod 24 nebo 26 stupňů Celsia, očekáváme zítra opět slunečný den. Teploty budou kolem 28 až 32 stupňů Celsia. Na východě Moravy a Slezska to může být až 36 stupňů Celsia. Místy se zítra můžou vyskytnout přehánky a také bouřky. Ojediněle i silné. K večeru v Čechách bude od severozápadu, ale srážek i oblačnosti ubývat.
2: Frekvence 1. Doprava.
4: Většina hlavních tahů je aktuálně průjezdná bez větších komplikací, stále ale zůstává hlášená kolona na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno. Konkrétně to je mezi kilometrem 17 až 25. Necháte tam zhruba 20 až 25 minut. Momentálně jsou objízdné trasy také poměrně plné. No a na silnici 3 u Sudoměřic na Táborsku se stala dopravní nehoda. Havarovala tam motorka. Buďte proto opatrní, pokud touto trasou jedete. Na místě je také policie České republiky. Nehoda se stala asi před 15:45. Tak šťastnou cestou, teď už opět pokračuje Ondra Kubala.
3: Ano, jsem, jak se říká, na značkách, přátelé, venku máme pořádně rozpálený páteční večer. Tak víte co? Já to nechám na vás, čím byste se chtěli schladit, pokud to bude třeba muzika. Nebo muzika pro někoho, koho máte rádi. Za chviličku si dáme páteční song za odměnu, za takových 20-25 minut. Přidám playlist Frekvence 1 do vašich rukou. No a předtím se zastavíme ještě za slovenskými no name. Slaví 30 let na hudební scéně. No a jak vznikala jejich slavná písnička? Čím to je? Tak to vám řekne sám frontman skupiny Igor Tymko.
2: Frekvence 1.

0: vše, co potřebují za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Frekvence 1.

0: No a od Ray Daltona jdeme teď na frekvenci 1 za slovenskými No Name. V roce 2005 v Písku po koncertě složili písničku Čím to je, čím to je. A byl to jeden, no dalo by se říct, jejich typických šlágrů. Jsou s námi už 30 let na hudební scéně. 12. prosince oslaví tohle jubileum s vámi, s fanoušky megakoncertem v pražské U2 aréně. No a budou tam hrát všechny své dosavadní největší hity. A Igor Tymko, tedy frontman skupiny a jeden z bráchů, který skupinu založil, vybral těch 30 nejzásadnějších hitů a rozrazuje tady u nás na frekvenci 1, jak vznikaly. No a dneska je na řadě právě zmíněný rok 2005.
1: 30 let, 30 hitů. No Name slaví a Igor Tymko
2: exkluzivně na frekvenci 1
1: vzpomíná, jak se rodili jejich hity.
3: Ahoj, jsem Igor Tymko a dnes vám prezradím něco o pesničke Čím to je. Pesnička Čím to je vznikla v roku 2005 po koncertě v Písku. Šli jsme s kolegami z No Name spokojný a plný dojmov na hotel, zaspávali sme a ja som Pánu Bohu povedal: Pane Bože, pošli nejaký megahit. Poslal melódiu Čím to je, čím to je. Hovorím si, nie je zle, ale skúsme ešte inak. Čím to je, čím to je, to už je moc. A do tretice prletelo Čím to je, čím to je. V momente mi bolo jasné, že sa niečo udialo. V noci som si nápad zapísal a ráno hovorím kolegom: Chlapci, mám strašnú pecku. A chlapci, že reku, zaspievaj. Tak som to dal, Čím to je, čím to je. A kolega mi ukázal ruku a hovorí: Aha, zimomriavky. Takže vážení, ak si niečo želáte od toho zhora, stačí si jasne zadefinovať objednávku. 2005, Čím to je v premiére a dnes v repríze na frekvencii 1.

Soul Asylum na frekvenci 1. Ano, ty vám právě teď hrajeme, ale teď to nechám na vás, co budeme hrát dál. Je čas na páteční song za odměnu. Je to velmi jednoduché. Stačí zavolat frekvenci 1 právě teď 257-403-9 a vybrat muziku. Ale pozor, má to jednu jedinou podmínku. Nesmí to být muzika pro vás, ale pro někoho jiného. Komu chcete poděkovat, říct mu, že ho máte rádi. No prostě cokoliv vás napadne, ale ne pro sebe. Tak ještě jednou volejte 257-403-9 právě teď. Boys.

0: Páteční song za odměnu na Frekvenci 1.
1: A na drátě už mám teď Lukáše. Milý Lukáši, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Lukáš je z Předměřic nad Labem, jestli to říkám správně.
2: Ano.
1: Tam se vždycky mlela mouka, ne? Já znám od babičky, když jsem byl malý, jezdil jsem k ní k Rymburku, tam vždycky měli předměřickou mouku.
2: Jo, stále, jsem mele, no.
1: Jo, pořád to existuje?
2: Ano.
1: No super, tak jo, páteční song za odměnu. Kdo si ho zaslouží od vás?
2: Takže, já bych to chtěl nechat zahrát svýmu tačkovi, Jindroj, a mamce Slávce.
1: No a proč zrovna oni? Čím si to zaslouží? Jako jsou to nějaký super rodiče? Nebo udělali něco mimořádného takhle v pátek večer?
2: Jsou to úplně nejlepší rodiče, který jsem si mohl přát.
1: Je, hele, a jak se
2: a tady životně podporujou a prostě vydávají hodně lásky.
1: To je krásný. Vybíráte rybičky 48 a písničku Slibuju, že nebudu pít. To je nějaký tajný vzkaz rodičům, jako že odkládáte alkohol.
2: Já si myslím, že tady to si budeme říkat zítra.
1: A počkejte, vy máte jako rodinnou party.
2: No, tak dáváme si tady s taťkou pivko a za chvilku přijde mamka, takže si myslím, že zítra si budeme říkat, slibuju, že nebudu pít.
1: Tak si tu rodinnou sešlost užijte a tady je váš song za odměnu pro rodiče. Mějte se fajn.
2: Děkuju moc, zdravím všechny, ahoj.
0: Páteční song za odměnu na Frekvenci 1.

DJ Bobo a Dare's a Party na frekvenci 1. No, pořádná party, dívám se teď na internet, to byla dneska odpoledne nebo kolem oběda na koupališti v Náchodě, protože tady byla koulovačka sněhová. Normálně sem organizátoři přivezli 2 kubíky sněhu z náchodského zimáku a děti z toho stavěli sněhuláky, koulovali se. Musím říct, že zrovna jako koulovačka, když je venku skoro 40 stupňů, musí být nádherný zážitek. Tuhle akci dělají v Náchodě vždycky každé léto na přelomu července a srpna, tak pokud budete plánovat příští prázdniny, ty prázdniny 2027 a pohybujete se ve východních Čechách nebo to do Náchoda nemáte daleko, doporučuju, podívejte se, kdy ta koulovačka bude, protože pro děti je to vždycky obrovský zážitek a ten den mají v Náchodě na koupališti vždycky narváno. Takže letos už to nestihnete, ale co byste stihnout mohli? Každý rok v srpnu v bazénu a v akvaparku v Jindřichově Hradci zase slaví s dětmi Vánoce. Vždycky někde kolem 20. 24. srpna to bývá, tak tam zase mají vánoční stromeček, sníh a spoustu soutěží pro děti. Tak se, když tak mrkněte, jestli už ten letošní vánoční den v Jindřichově Hradci v bazénu má nějaký ten oficiální datum. No a za chvilku pro vás budu mít ještě jeden tip na výlet, protože v pondělí začíná v Brně Festival Planet, jeho druhá etapa letošních prázdnin. A tak zavolám za chviličku kolegy, kteří mají na starosti právě tenhle festival na brněnské hvězdárně a v planetáriu. A řekneme vám víc.

0: Robbie Williams na Frekvenci 1. Řeknu vám, šel jsem v červenci Brnem a najednou jsem tam potkal obrovský, ale obrovský Jupiter. A tím myslím tu planetu. Obří model, on to byla červencová část brněnského festivalu Planet. No a díval jsem se, že v pondělí začíná festival Planet v Brně znovu. A to ta srpnová část. A tak jsem zvedl telefon a zavolal do Brna Pavla Gabzdila, který je z Hvězdárny a planetária v Brně. Milý Pavle, dobrý večer.
1: Dobrý podvečer, zdravím všechny posluchače Frekvence 1.
0: Jsou to už 2 roky, co jsme se potkali tady v rádiu ve večerním pokecu, kdy jsme si povídali o vesmíru spolu. A tak jsem si říkal, musíme probrat i tohle, protože Festival Planet jako je něco fenomenálního. A já jsem tomu nechtěl věřit, ale ten Jupiter měl, já nevím, 15 metrů průměr, nebo něco takového.
1: To jste mu trošičku přidal, ale ano. Má jako v úvozovkách pouze 12 metrů, ale i tak je to vlastně jeden z největších, no možná největší nafukovací model nějaké planety na celém světě.
0: Tak co se v pondělí začne odehrávat v Brně?
1: No bude to vlastně velké, protože začneme, jak jste říkal, v pondělí 3. srpna a končíme v neděli 9. srpna. Důležité je říct, že vlastně ty modely nejsou nafouknuté po celou dobu. Nafukujeme vždycky ve 14 hodin a zhruba půl hodinu před půlnocí toho daného dne už jdou k zemi. A jednak budeme mít vystavený ten obří model Jupiteru, čili Gigalon, ale to rozhodně není všechno, protože my jsme se tentokrát rozhodli, že nafoukneme všechny zbývající naše modely od začátku, co ten festival děláme, a těch je celkem 7. Nebudou v té největší velikosti, ale bude ta středně velká velikost, což je pořád hodně. Takže tam uvidíte Lunalon, Teralonu, Marsmelon, Heliosféru, Temnalonu, Astrosféru a Litosféru. A to pořád není všechno, protože k tomu je velmi bohatý doprovodný program. Můžete navštívit naše digitárium, kde běží vlastně pořady. Před každým tím pořadem je speciální pořad o Jupiteru, takže o tom modelu se tam vlastně všechno dozvíte. A také máme v 8 hodin každý den povídání u toho Gigalonu, pak jsou tam chemické, fyzikální pokusy, 9 hodin letní kino, prostě spousta zábavy a poučení.
0: Pavle, řekněte mi, ale kde přesně v Brně tohle to najdu? Když, jo, teďko představuju si, že jsem rodič, jsem s dětmi teď na prázdninách na Jižní Moravě nebo prarodič a říkám si, jo, tyjo, vezmu děti na povídání o planetách večer.
1: Ideálně nechat auto někde v centru a dopravit se k nám. Ne, tramvají, ale šalinou. Brně máme
0: tak samozřejmě, tramvají dojedete... bych Brně nejel, to bych si nedovolil.
1: Ano. A dojedete vlastně na Kraví horu, konkrétně na zastávku náměstí Míru a tam vlastně vystoupíte a je to úplně ideální způsob, jak se k nám dopravit. Protože tím autem to může být velmi komplikované. V momentě, zvláště v těch večerních hodinách na té Kraví hoře je opravdu jako spousta lidí a nedoporučujeme, aby tam lidé jezdili autama, protože si vlastně ten samotný zážitek můžou pokazit tím, že budou dlouho hledat nějaké místo na parkování.
0: No a pak jim sfouknete planetu, že jo, hodinu před půlnocí. To by bylo nepříjemné.
1: Tak. Ještě musím podotknout, jediná věc, která do toho může hodit vidle, tak je bohužel počasí. Kdyby silně foukalo, tak ty modely půjdou k zemi, ale máme na stránkách Festival Planet Brno aktuální vlastně videozáznam, takže se lidi můžou podívat, jestli ty modely všechny nafouknuté jsou nebo ne.
0: Už se vám to někdy stalo, že by nějaká planeta odletěla větrem? A nebo vždycky jste včas sfoukli?
1: Nejenom, že se zatím neodletila, to by bylo mediálně velmi zajímavé, ale Mars Melon, čili model Marsu, se nám roztrhl vejpůl.
0: Jo, takže od té doby si dáváte pozor. Chápu. Tak jo. Pavle, ať se vám Festival Planet v Brně vydaří, na Kraví hoře, vyražte se tam podívat a já myslím, že to bude od pondělka stát za to. Mějte se fajn a díky, že jste mi zvedl telefon.
1: Děkujeme.
0: Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Polovina mé dovolené je bohužel už pryč, ale jsem tady rád. Moře mám rád, ale mám rád taky jezera, protože jsou krásně čistý.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: My jezdíme nejradši k moři, ale jezdíme až září.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Užijte si léto, protože co si budem povídat, u nás není nikdy dlouhý, no a pak už jsou Vánoce.
0: Říkají mu rady. Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
0: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: No, spíš minuta po 20, ale Ondra Albrecht připravený. Ahoj.
5: Hezký večer přeju. Hasiči, kteří likvidují požár v Novém Vrnu na Opavsku, na místě zůstanou také dnes v noci. Finskou rally vede po úvodní etapě úřadující mistr světa Ožier z Francie. A zdržíte se na dálnici D1 už jen minimálně za Prahou. Hasiči, který od včerejška likvidují požár lesa a pole v Novém Vrbnu na Opavsku, na místě zůstanou i dnes v noci. Budou pokračovat v prolévání požářiště a dohašování skrytých ohnisek. Oheň se rozšířil na plochu až 27 hektarů. Ve čtvrtek požár hasilo až 150 hasičů ze 30 jednotek. V noci na dnešek jich na místě byla polovina. Hasičům se každopádně požár podařilo lokalizovat dnes dopoledne, asi po 22 hodinách. Na Pražském hradě dnes složilo vojenskou přísahu 43 absolventů dobrovolného vojenského cvičení pro plnoleté středoškoláky. Získávají status vojáka v záloze. Do kurzu na začátku července nastoupilo 48 studentů, 5 z nich ho ale nedokončilo. Na slavnostní akci to řekl mluvčí hradní stráže Jiří Havel.
6: Dneska završují ten svůj 25-denní kurz. Ten výcvik zahrnul topografickou, protichemickou, zdravotnickou, střeleckou přípravu. Byli dvakrát ve vojenském výcvikovém prostoru na Doupově, byli cvičeni i v areálu hradní stráže.
5: Dobrovolné vojenské cvičení je určeno studentům druhých až čtvrtých ročníků středních škol ve věku od 18 do 22 let. Téměř všichni z 50 tisíc migrantů, kteří se ve čtvrtek dostali z Maroka do španělského autonomního města Ceuta na severoafrickém pobřeží, se dnes vrátili zpět. Uvedlo večer španělské ministerstvo vnitra. Informoval o tom deník El País s tím, že je potvrzeno, že k dnešní 6. hodině večerní se do Maroka vrátilo nejméně 48 300 osob. I dnes ale přicházel nebo připlavával do Ceuty menší počet běženců. Finskou rally vede po úvodní etapě úřadující mistr světa Sebastian Ogier z Francie. Ten se dostal do čela hned v první z dnešních 9 rychlostních zkoušek. Jezdcům týmu Toyota patří v průběžném pořadí první 4 místa. Jediný český účastník soutěže Martin Prokop s vozem Škoda Fabia je průběžně 30.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
5: Po tropické noci s teplotami kolem 24 stupňů Celsia se dostaneme do soboty, kdy teploměr ukáže 28 až 32 stupňů, na severozápadě a západě Čech jen 27, naopak na východě, tedy na Moravě a ve Slezsku, místy až 36. Zítra čekáme spíše oblačno, přechodně i polojasno, místy se vyskytnou přehánky nebo také bouřky. V Čechách potom bude ale od severozápadu k večeru ubývat srážek a také oblačnosti.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
5: Ještě stále je hlášen hustý provoz na dálnici D1, a to konkrétně za Prahou ve směru na Brno na 15. až 25. kilometru. Kolony se už ale rozjeli a netvoří se další, což je dobře, a zmizela kolona úplně už také u Brna na dálnici D1, a to v obou dvou směrech, jak od Vyškova, tak také od Prahy. Tak ať to vydrží, šťastnou cestu, na které vás bude doprovázet dál Ondra Kubala.
4: No a přátelé, my se v dalších 60 minutách podíváme na to, co se děje ve světě celebrit. A tentokrát to bude hodně hudební. A trošku vzpomeneme na One Direction, protože je to 16 let, co vznikly. Řeknu vám, jaké to bylo, když tento týden vystupovala v Plzni na Lochotíně Diana Ross. No, přišla křepčit třeba i Helena Vondráčková a Jitka Zelenková. No a za chviličku zvednu telefon a volám frontmana skupiny Demigods, Petra Verzáka, což je část hudebníků, kteří se v zimě odštěpili od UDG. Mají fajn písničku, která popisuje právě ten rozchod s původní kapelou. Tak vám ji společně představíme. Frekvence.

vše, co potřebují za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90 a cukr krystal 1 kg za 14,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Show Konečně pátek, frekvence 1, no a v téhle hodině si povídáme o tom, co dělají slavní. Takže je čas na trochu české muziky. Zvedám telefon a volám Petra Vrzáka, který je frontman skupiny Demigods. Milý Petře, dobrý večer.
1: Dobrý večer, ahoj Ondro, zdravím všechny a všechny posluchače Rádia Frekvence 1.
0: Přátelé, pokud by vám formace Demigods nic neříkala, tak ona je relativně nová. Určitě jste zaznamenali, že se původní skupina UDG tak trošičku rozštěpila. Část hudebníků pokračuje pod tím původním brandem, no a část ta kolem Petra si vytvořila novou partu a to je Demigods. Říkám to dobře, Petře?
1: Říkáš to, Ondro, naprosto přesně, takhle to je.
0: Vy máte moc českou písničku Slova, kterou jste natočili jako trio, ale teď je vás už prý víc.
1: Tak písnička Slova byla vlastně takovou momentální odpovědí na tu situaci, která se nám stala, bohužel to 23. ledna, je to vlastně zpověď naše, kde se vyjadřujeme k tomu prostě, co se nám stalo a proč tak jako, že to nechápeme a tak. Teďka už jsme tu sestavu naší doplnili do čísla 5, takže máme super novýho bubeníka a dalšího kytaristu.
0: Takže je to vlastně taková trošičku tečka za tím rozpadem UDG, kterou jste udělali a jdete si svou cestou.
1: Je to tak, jako my vlastně v tuhle chvíli jako ani jinou možnost jako nemáme. Já nebudu říkat, jestli to byla úplně definitivní tečka za UDG a že už se budeme koukat jen dopředu. Je to v podstatě věc, kterou jsme museli udělat, protože chceme hrát dál, máme pocit, že ještě máme co říct a i to, jak vlastně za náma stáli fanoušci, nás hodně jako přimělo k tomu to nějakým způsobem nevzdat a pokračovat.
0: A je pravda, že jste poprosili o pomoc s tímhle textem, nebo spíš o spolupráci na tomhle textu i Xindla X, tady Ondru Látka?
1: A Ondra byl pro nás v podstatě jasná volba. Už z toho důvodu, že se známe. Odjeli jsme společní koncerty a tak nějak jsme tušili, že by to mohl být on, který by to mohl jakoby tak hezky jakoby tam dát ty slova, aby to bylo naprosto přirozený. První třeba 2, 3, 4 věty jsme dodali jako my a Ondra to vlastně jakoby celý dopsal a tak nějak to jakoby uhladil.
0: Říkal jsi, že se chcete hlavně soustředit na to, že budete hrát, že máte velkou podporu fanoušků. Ostatně s tím souvisí taky to, že já ti teď volám do Mikulčic na Moravě a za pár minut byste měli vystupovat asi na stage, ne?
1: Je to tak, já už jsem takový lehce nervózní, protože i když to je náš strašně 1000. koncert, ale svým způsobem jako první, tak já si teďka připadám, jako kdyby čekala maturita. Takže možná to je ze mě i trošku slyšet, jsem trochu nervózní, za pár desítek minut jdeme na stage.
0: Jak bude vypadat váš playlist?
1: Playlist jsme složili tak určitě z našich největších hitů na straně nás tří. My jsme prostě za těch 28 let fungování kapely v podstatě stáli za 100% písničkama, co se vlastně v produkci UDG jako vytvořilo. Takže jsme si z toho vybrali to, co se nám líbí, největší hity, plus jsme zařadili naší novou věc, který se asi budeme bavit teda ještě za chvilku, písničku Slova.
0: No, cože se o ní budeme, milý Petře, bavit, my si jdeme právě teď pustit. Takže držím palce, ať koncert v Mikulčicích za pár minut dopadne dobře, užijte si to i se svými fanoušky, díky moc, že jsi mi zvedl telefon a tady je na Frekvenci 1 vaše letošní novinka, Demigods a Slova. Tak se měj moc hezky.
1: Taky, mějte se krásně, užijte léto a přijďte na náš koncert někdy.
2: Frekvence 1. Horká novinka.

Jedna z největších hudebních legend, a tím teď nemyslím Briana Adamse, který právě teď dospíval, ale zpěvačku Dianu Ross, zavítala do Česka. Tento týden vystupovala vlastně v naší zemi úplně poprvé v historii a pro svůj koncert si vybrala amfiteátr v Lochotíně v Plzni. A je to taková událost a na ten koncert jsou tak pozitivní ohlasy, že se u toho s vámi prostě musím zastavit. A tuhle příležitost si nenechali ujít ani jako celebrity, zpěváci, herci, kterých byli na místě doslova zástupy. Dianě Ross je už jako 82 let a tahle ta černošská Američanka to rozjela tak, že její plzeňská show doslova jako pohltila všechny, kdo dorazili bez ohledu na věk. Pařila tam na ní řada celebrit, mezi nimi, a to bylo zajímavé, třeba i Helena Vondráčková. Ostatně vrcholem večera bylo, že Diana Ross zaspívala slavný hit, který není její, ale sedí k ní úplně perfektně, I Will Survive, který u nás naspívala pod pódiem v ten okamžik pařící Helena Vondráčková jako Já půjdu dál. No a co neuteklo bulváru, že během večera vystřídala Diana Ross celkem 3 modely, přišla v oranžových šatech, následovaly fialové a nakonec třpetivě stříbrné. A ke každému z těch modelů měla barevně sladěný vějíř. A všichni přítomní fotografové a kameramani navíc dostali přísný zákaz Dianu Ross fotit nebo natáčet. A v půlce koncertu si potom zpěvačka nechala vypnout hlavní reflektor se slovy, promiňte, ale bolí mě z toho už oči, ale vy mě vidíte dobře i tak, že jo? Smála se na české publikum. Inu, jako je to neuvěřitelné, jakou energii do toho vystoupení dokázala dát ve svých 82 letech. A na sítích a v komentářích na internetu lidé hodnotí to vystoupení prostě jako nezapomenutelné. No a když jsem zmínil celebrity, protože mluvíme o tom, co dělají slavní, tak dorazil třeba Ondřej Brzo Bohatý jako hudební skladatel, Dara Rollins, ohledně Vondráčkové jsem mluvil, pařila tam v kotli Jitka Zelenková. Nebo třeba se ukázala Diana Kobzanová, která se ve společnosti v Česku objevuje jenom velmi zřídka, protože žije v Americe. No a nebo tady byla taky zpěvačka Tonya Graves, nebo Osmany Lafita a další a další. No prostě událost jako blázen zažil tento týden plzeňský amfiteátr v Lochotíně. Tak jsem si říkal, co by to bylo za show konečně pátek na Frekvenci 1, kdybych vám teď neposlal Dianu Ross. Jako takovou malou záplatu pro vás, kdo jste to nemohli vidět naživo. Tak vybírám jednu z těch nejslavnějších. Chain Reaction a Diana Ross.

Když si povídáme o tom, co se děje ve světě celebrit, chci vás vzít za jedním z těch nejslavnějších boybandů všech dob a nemyslím tím Lunatic, ale myslím tím One Direction, protože je to teď na konci července přesně 16 let, co se v britské soutěži X Factor zrodila tahleta jedna z nejúspěšnějších klupičičích kapel moderní popové historie. Bylo to úplně přesně 23. července 2010. Ti kluci se přihlásili, všech pět kluků se přihlásilo do X Factoru samostatně, porotci si je poslechli, no a tak nějak si říkali, hele, to není úplně ono, co kdybychom z nich udělali jako skupinu. A tak oslovili Harryho Stylese, Naila Horena, Louise Tomilzna, Liama Payna a Zayna Malika a spojili je do jedné skupiny. Ta se pojmenovala One Direction a přestože jako tehdejší X Factor nevyhráli, tak během několika měsíců odstartovali, dalo by se říct doslova celosvětovou mánii. No a jejich debutový single

telefonu v argentinském Buenos Aires. Tehdy to vyvolalo obrovský zájem fanoušků a hodně tlačili na One Direction, aby se dali zase dohromady, ale to prostě podle všeho není na stole. Ale byla to krásná etapa. Krásná etapa skvělých hudebníků, která začala přesně před 16 lety. Tak tady jsou One Direction.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Abychom ty celebrity v téhle hodince probrali opravdu detailně a na nic nezapomněli, tak ještě před devátou, než dostane slovo večerní pokec, rychlý přehled toho, co se odehrálo ve světě celebrity tento týden. A začneme u legendárního Standy Hloška, protože jeho syn vyhrál mezinárodní reality show, teda pořádný balík peněz. Po rozpadu dlouhodobého vztahu se jeho syn Matyáš, tedy Matyáš Hložek, kterému je teď 32 let, pokusil najít, a teď se podržte, jo, lásku v reality show Are You The One. Teda bohužel neúspěšně, protože z luxusní vily v Tajsku, kde se několik týdnů ta reality show natáčela, si Matyáš partnerku nepřivezl, ale spolu s dalšími 19 účastníky se mu podařilo najít všech 10 perfektních párů. Neřešme, jsou to detaily té soutěže. No a vyhrál 2,5 milionu korun, což teda jako, když si vezmete, že máte placenou dovolenou v Tajsku, ucházíte se o krásné ženy a ještě k tomu přivezete 2,5 míče domů, já si myslím, že to není špatný výsledek. To Evu Farnou po extrémně náročné šňůře koncertů trošičku zradilo naopak zdraví. Prostě tělo řeklo a dost, teď budeš odpočívat. Ještě minulý víkend zářila na československém festivalu Cibula Fest, no a v zápětí stihla roztančit publikum v polských městech, jako byl Krakov, Vagrověc a další. No, ale upřímně ani síly stálice české a polské popové scény jako nejsou nekonečné a nekompromisní pracovní tempo si prostě vybralo svoji daň. A tak nechala vzkaz fanouškům. Moji drazí, je mi to moc líto, ale bohužel dnes ze zdravotních důvodů prostě nezvládnu vystoupit na koncertě a na festivalu Mragov. Vzkázala smutně fanouškům několik hodin před koncertem. No a vydala se do rukou lékařů. Tak snad bude v pohodě. No a ještě čeští hasiči. Ti se připojili na pomoc v boji proti požárům ve Francii a v Bordeaux chrání i skutečně velké celebrity, jak se ukázalo a jak se pochlubili na sociálních sítích. Dokonce na sítě dali video, kde nabírají vodu pro hašení z jezírka slavného herce Breda Pitta, no a hájí proti ohni mimo jiné i luxusní rezidenci samotného George Clooneyho. Co dělají slavní?

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A s nimi Ondra Albrecht, co tam máš?
2: Hezký večer, čeští hasiči se vrátili z mise v Řecku, ocenili nové zkušenosti. Sparta poprvé v sezóně bodovala a přehrála Zlín 3-1 a zdržíte se na dálnici D1 za Prahou. Českým hasičům vyslaným do Řecka komplikovaly hašení požáru hlavně přírodní podmínky, vítr a vegetace, ve kterých se oheň šíří rychleji než ve střední Evropě. I když se nikdo z nich nedostal do přímého ohrožení života, jednotky byly připraveny k okamžitému ústupu, kdyby to bylo nutné. Po návratu z mise k tomu více řekl hasič z Plzeňského kraje a velitel segmentu vyslaného týmu Pavel Musil.
3: Si myslím, že český hasiči už se taky hodně poučili v rámci velkých požárů v rámci České republiky, Řecko, teď bylo druhý Řecko, nějaký zkušení. Zkušenosti se nazbírali, ale každopádně zkušenosti, které sbíráme ze středomorských států, jako je Francie, Portugalsko, Španělsko, v případě Řecko, se určitě promítnou do kvality naší připravenosti.
2: Do Česka se dnes 22 hasičů vrátilo. Na místo odletěl stejně velký tým, který už byl okamžitě nasazen do akce. Jihomoravští hygienici v červenci zkontrolovali 68 dětských letních táborů. Zjistili dvě pochybení, za která udělili dvě pokuty, celkem za 5000 korun. V jednom případě odhalili pochybení ve zdravotnické dokumentaci. Ve druhém šlo o nedostatek ve stravovacím provozu, kdy hygienici našli zmrazené potraviny, které ovšem nebyly ke zmrazení určeny. Většina z přibližně 50 tisíc migrantů, kteří se ve čtvrtek dostali z Maroka do španělské Seuty, se už vrátila zpět. Podle španělského ministerstva vnitra se do Maroka vrátilo přes 48 tisíc lidí. Menší skupiny ale do města dál přichází. Bezprecedentní migrační vlna si vyžádala nejméně 57 obětí. Španělský premiér Pedro Sanchez označil za viníky převaděčské skupiny a slíbil posílení ochrany hranic. Začneme fotbalem. Fotbalová liga Sparta Zlín. Dnes to utkání skončilo 3-1. Sparta poprvé v sezóně bodovala. Zlín prohrál i po druhé. A fotbalem pokračujeme, protože Španěl Santi Deña se stal novým trenérem české fotbalové reprezentace. 52-letý rodák z Albacete bude prvním zahraničním koučem u českého národního týmu v historii. Generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd k tomu doplnil.
4: Jsme věděli od začátku, jaký ten profil. My jsme měli přesně definovaný, jaký profil toho trenéra chceme a jakým chceme jít směrem. Věděli jsme už v minulosti, že chceme jít zahraniční cestou a hledali jsme osobnost, která má zkušenosti z mezinárodní zkušenosti, které by nás mohli posunout a společně vytvořit tým, který bude spolupracovat na dlouhodobý vizi a prostě komunikaci, vyměňovat si názory s tím, že si opravdu myslím, že nás může obohatit o spoustu věcí.
2: Deňa se s vedením Fačru dohodl na dvouleté smlouvě s opcí na další 2 roky.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra budou teploty kolem 28 až 32 stupňů Celsia. Místy na východě Moravy nebo Slezska to může být až 36 stupňů Celsia. Naopak na západě a severozápadě Čech jen 27. Čekáme spíše polojasno, místy i zataženo. Vyskytnou se přehánky a také bouřky, ojediněle i silné. K večeru potom ale v Čechách bude od severozápadu ubývat srážek i oblačnosti.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Ještě stále se můžete mírně zdržet v hustém provozu panujícím za Prahou ve směru na Brno. Mezi 15. a 25. kilometrem je to kvůli práci na silnici, zdržení ale do 5 minut. Jinak je většina hlavních tahů a dálnic bez komplikací. Tak ať to vydrží, šťastnou cestu. Slovo má opět Ondra Kubala.
5: No a Ondra Kubala tady rozhodně není sám a já pevně věřím, že v dalších 60 minutách se vám budou doslova zbíhat sliny. Takže vás zvu na kus řeči.
0: Večerní pokec.
5: Mým hostem je tentokrát Jakub Parus, což je šéfkuchař a je to taky specialista na barbecue a taky vede, jestli se nepletu, Jakube, vedeš i kurzy, jak dělat dobrou barbecue. Je to tak? Ahoj.
6: Ahoj všichni, ahoj Ondro, děkuji za pozvání. Je to tak, uvedl jsi mě téměř přesně. Kromě toho, že provozuju svůj podnik a prostě jezdím po akcích, tak dělám i kurzy. Mimochodem máš jeden poukaz před sebou, tak doufám, že se zúčastníš.
5: Díky moc za něj. A teď pozor. Co je to barbecue vlastně? Jako, jak má vypadat správná barbecue?
6: Tak říkal jsi, že ten vstup úvodní má být 2 minuty.
5: No, jasně, to dáme, ne?
6: Jasný, easy peasy. Ne, barbecue je královská disciplína grilování. Když to úplně jako jednoduše shrnu, tak je to tak. Protože grilování je prostě nějaký druh vaření, který jako všichni známe tady v Čechách, v Evropě, je rozšířený přímý grilování, ale to barbecue tady ještě úplně není zavedený a to i já se snažím trošku změnit těma kurzama a tím, že prostě s tím hodně pracuju.
5: Přímý grilování znamená, mám grill, na něj dám maso, to si upeču a sním.
6: Přímý grilování, tak jak název napovídá, tak znamená to, že vlastně grilluješ přímo na ohni nebo žhavých uhlíkách, přímo na tom teple, které vzniká prostě spálení dřeva nebo uhlí. Nepřímé grilování, tedy barbecue, jak název napovídá, je vlastně úprava masa horkým kouřem.
5: Takže přátelé, roztopte grill a jdem se naučit něco nového. Jakou paru si naším hostem?
0: Frekvence 1. Frekvence 1. A Ondra Kubala.

0: I Rage do vám hrajeme na frekvenci 1. Šéf kuchař Jakub Parus je tu se mnou ve studiu. Jakube, myslíš, že i v tomhle vedru Češi roztopili grily dneska večer?
1: Tak já v to pevně věřím, doufám, protože není špatné počasí pro grilování. My jako
0: jenom špatný grill, jo.
1: tak. Ano, k tomu se můžeme klidně později dostat ke kvalitě zpracování grilu, který jako opravdu hodně ovlivní ten výsledný produkt, právě když griluješ mimo sezónu. Hmm. Že já třeba grilu i v zimě a tam je jako kruciální jako téma výběr toho správného grilu.
0: Tak jako já taky griluju s dětma v zimě, no. Protože upřímně řečeno v létě se toho za chvíli přejedí, ale když jim ogrilujeme něco na Vánoce, roztopíme jasný grill venku, tak je grilování.
1: Jasný.
0: Potom jako v srpnu, zase grilování. A to bude asi u všech rodin stejný, co?
1: Dost podobný, jo. Já doma zas tak často negriluju.
0: Chápu, ty se vyrealizuješ z práci. Tak barbecue, přišlo to z Ameriky?
1: Definitivně, ale vlastně barbecue jako vzniklo na jihu Spojených států. Mm-hmm. Připisuje se to částečně otrokům, ale ještě dřív Indiánům. Jo, vlastně takový ty pit grily vycházejí z toho, že původně to byly díry vlastně v zemi, kde se roztopil oheň, naházelo se to nějaký většinou podřadný maso. To je právě jako specifický u barbecue, že pracuje s úplně jinýma katama než přímý grilování.
0: Prosím tě, a kat je co? A pit grill je co?
1: Hele, pit je díra, takže vlastně pit grill jako to úplně tak neexistuje, ale jako o tom teď to vzniklo. Ale kat je vlastně část masa. Kat je třeba vysoká roštěná, brisket, žebra, jo?
0: Rozumím.
1: Je to prostě část toho masa.
0: To, co řezník vyřízne a pak mi to jde
1: tak,
0: prodat po těch
1: co to
0: druzích.
1: Rozbourá, přesně tak.
0: Dobře. No a říkal jsi, že to je nepřímé grilování, ale hodně velkou roli asi v tomhle hraje dřevo, ne? Nebo jaké tam dám dřevo?
1: Určitě.
0: Nebo to může být plyn?
1: Ne.
0: Teda teď, kdybyste viděli Jakubův výraz, jako to v očích bylo plyn se spo...
1: Ne, to úplně. A já jsem ti nahrál trošku tím úvodem, ještě než jsme vlastně vysílali v tom, že jsem mluvil o tom, že vlastně plynový grily já většinou lidem vymlouvám, prostě na těch svých kurzech rozdupu ty píseční hrady prostě 70% lidí, protože, co si budem povídat, hodně velká část lidí i díky tomu, že je to pohodlný, používá plynový grill.
0: No jasně, já mám doma na trase plynový grill.
1: Neexistuje barbecue na plynovém grillu, to si mi pojďme říct, když se bavíme o barbecue. Budeme trošku přeskakovat. Grilovat můžeš na plynovém grillu, stejně tak, jako můžeš jezdit na elektrickém Harley, ale prostě neužiješ si to jako na tom opravdovým, jo. Ale nemůžeš dělat barbecue na plynu, to prostě nelze, jo. Barbecue je opravdu jako striktně úprava horkým kouřem, který vzniká pálením kvalitního dřeva. Ten výběr dřeva je samozřejmě závislý na tom, jaký maso upravuješ.
0: Hmm. To znamená, že potřebuju dřevo a potřebuju speciální grill, anebo to funguje tak, že budu mít klasický grill, jenom prostě to nedám nad ten oheň, ale dám to prostě vedle.
1: Ne. Na klasickém grillu to, co popisuješ, takový nepřímý grillování je jako na půl cesty k barbecue, ale opravdu na opravdový americký barbecue potřebuješ offsetový smoker, nebo offsetový grill. Je to takzvaně lokomotiva. Tady u nás jako v Čechách se hrozně jako zažil výraz lokomotiva nebo mašinka. Je to takový
0: to
1: ten grill, jak to vypadá. Má komín, má vlastně tu hlavní část a má topeniště. Jo, ale samozřejmě to zpracování tady v Čechách je takový jenom, že to někdo někde viděl, moc se nad tím většinou nezamyslel a něco zbastlil. I ten smoker má svoje specifika, jak se musí vyrábět, jak musí být velký topeniště. Já vím, že to možná bude znít teď trošku jako nudně a jako stroze, ale prostě opravdu ke každý věci, kterou děláš, potřebuješ to správný náčiní, aby to, ten výsledný produkt byl dobrý.
0: Takže, budu mít dobrý grill, nebo si ho půjčím někde.
1: Jasně.
0: Tak a co potřebuji dál?
1: No tak potřebuješ to dřevo, jak jsi správně řekl.
0: Jak si ho vyberu?
1: Závisí to na tom, co budeš grillovat, nebo upravovat ve smoukru. Potřebuješ to kvalitní maso. Kvalitní, myslím, původem, ne tím katem, protože jak jsem řekl, tak prostě při barbecue my jsme schopni díky tomu, že to opravdu zabere hodně času a hodně péče, tak jsme schopni udělat fantastický jídlo takzvaně podřadných kusů masa, jako jsou prostě jako hovězí hrudí, se tady ještě před 20 lety používaly, před 10 používalo pouze do polívky. Dneska je to prémiový kat, který prostě stojí hodně peněz, protože už lidi přišli na to, že je fantastický. Jo, nebo žebra, který kolínka, tyhle ty...
0: Tak si pojďme říct, že budeme dělat žebra.
1: Jasný.
0: Jaký potřebuje dřevo?
1: Když budeš dělat vepřový žebra nebo hovězí, vepřový žebra já jako dělám hodně na olši a obecně pracuji jako hodně rád s olší, ale dá se říct, že univerzální dřevo je buk. Mm-hmm. Buk je jako asi nejlepší jako dřevo na barbecue, protože má skvělou výhřevnost a zejména když začínáš, tak tě tak netrápí s tím heat managementem.
0: Tak. Prostě je stabilní a funguje trošku samo.
1: Tak.
0: Dobře, tak a jak se to dělá a jak dlouho se to dělá, si řekneme za chviličku.
1: Dobře.
0: A jenom mi řekni, barbecue omáčka je vždycky vlastně jako trošičku do kouřova.
1: Většinou...
0: To s tím souvisí?
1: Hele, je to ten texaský styl barbecue omáčky, ta je jako zakouřená většinou s bourbonem. Souvisí to s tím samozřejmě, protože to má být doplněk toho masa a nemá přetlouct tu chuť. Hmm. K tomu se určitě taky dostaneme.
0: Jakou paru si naším hostem? Večerní pokec.

0: Kim Wilde na frekvenci 1 ve studiu šéfkuchař Jakub Parus. Pojďme dokončit téma barbecue, než se dostaneme k výběru masa, k tomu, jak to trošku ošidit na těch českých grilech, když nemám ten profesionální barbecue stroj. Děláme žebra. Vepřová hovězí, tak už vím, že potřebuju buk nebo olši a že to budu dělat v kouři, že to budu dělat nepřímo, ale nedovedu si představit, jako jak dlouho. Dlouho? Tak.
1: Dlouho. To je právě jako to, co odděluje barbecue od grilování, to je čas. Můj kamarád Zdeněk Čech říká čas pod asi lzy. Jo, je to tak. Dokončíme ty žebra vlastně, máme offsetový smoker, máme buk, protože jako chceme začínat bukem, nebudeme si to komplikovat olší, tu jsem zmínil, protože já jí mám rád. A musíme mít spoustu času. Když chceme mít opravdu dobrý barbecue, který má jako ten hezký smoke ring kolem sebe, to znamená, když to maso rozkrojíš, tak vidíš ten červený kroužek kolem a uvnitř je to maso hnědý, ale zároveň měkký, udělaný, tak potřebuješ nějaký čas. Na vepřový žebra to není až tak drastický, tam nám stačí pouhých 6 až 8 hodin. Na hovězí jsme někde kolem 10, 12, záleží, jak jsou velký jako a z jakýho plemene, jak vystařený. No a když se bavíme o tom brisketu, což je jako takový ten nejatraktivnější jako cut teďko, tak to je třeba až 18 hodin. Ale není to tak, že bychom celou dobu topili prostě pod tím kusem, to bychom vysušili dokonce i ten brisket. Má to svoji metodiku, kdy prostě prvních několik hodin vlastně zauzuješ to maso, pak ho zabalíš vlastně a necháš ho v tom smokeru dojít, protože tím butcher paperem nebo i alobalem prostupuje ten kouř dál jako do toho masa, ale zabraňuje vytýkání té šťávy. Jo. Určitě bychom si mohli říct něco k teplotám, protože jako barbecue pracuje s mnohem nižšíma teplotama než standardní grilování. Když to hodně zjednoduším, ano, jako to není sranda, ale když to zjednoduším, pracujeme někde kolem 105, 110 stupňů Celsia. Jo. Aby jako vlastně když dokončuješ to maso, třeba ten brisket nebo ty hovězí žebra, tak by měly mít prostě v jádru někde kolem 90 stupňů.
0: A teď mě prosím tě nauč, jak to udělat českou metodou. Uděláme to trošku jako na babicu. Když nemáte smoker, tak tam dejte grill na uhlí. Ale ne, dá se to, jo, já si dovedu představit, že teď nás spousta lidí poslouchá u grillu a říká si, jako hele, kluci dobrý, popsali jste nám luxusní metodu, ale tohle my doma nemáme.
1: Tak, já bych opravdu byl v tomhle striktní, že ve chvíli, kdy nemáte smoker, tak se nepouštějte do brisketu, ani moc do hovězích žeber, ale třeba vepřový žebírka jdou udělat na standardním jako grilu na dřevěný uhlí nebo na dřevo přesně tou metodou jakoby toho nepřímého grilování. Kdy ty si je zatáhneš jako na tom přímém ohni, topíš jenom na části toho grilu a pak si je dáš stranou. Samozřejmě ta teplota tam bude vyšší, takže prosím musíš pracovat s tím časem jinak. Jo, takže to znamená, že si je zatáhneš ty žebírka, dáš si je stranou, pak si je zavrapuješ, teda zabalíš do butcher paperu nebo do alobalu a dotáhneš si je v tom grilu na dřevo nebo dřevěný uhlí. Samozřejmě jako i ta chuť je trošičku jiná, protože ty když pracuješ na dřevěným uhlí, tak pracuješ na vyhořelých uhlících vlastně a pracuješ se žárem a máš tam mnohem méně kouře. Nikdy to maso nebude tak smoky jako z toho offset smokeru.
0: A když bych v takovém grilu na dřevěné uhlí trpělivě přikládal a dával tam dřevo, tak to vylepším?
1: Vylepšíš. Jo.
0: Jako strávím tím jako věky?
1: Strávíš, bude si ti hůř kontrolovat teplota, protože ti to dřevo bude hořet a ten kouř nebude mít kde chladnout.
0: Jo.
1: Ale samozřejmě jde to. Je to určitě lepší cesta, než na tom dřevěném uhlí.
0: Jaké maso? My tady si povídáme o žebrech a tak dál, ale z těch klasických, co si dáváme na grill, se na tohleto metodu hodí.
1: Na kromě žeber.
0: Kterým... No, na tu nepřímou s tím mým malým grilem, s těma uhlíkama. Jsme ve fázi, že smoker fakt nemám doma.
1: Tak si pojďme bavit teď chvíli zase o tom, co vlastně jako pro nás reálnější, nebo pro většinu posluchačů reálnější, a to klasický grilování, jo, na tom přímém ohni nebo na přímém žáru, ale to neznamená, že jako všechno dáváš jako přímo na ty rozpálené uhlíky, ty si s tou teplotou taky můžeš hrát a může ti z toho vylíst jako krásný produkt definitivně. Jenom to nebude to smoky barbecue. Hele, na přímý grilování, vlastně na zahradním grilu dokážeš ugrilovat téměř cokoliv, prostě kromě teda toho brisketu a těchto velkých kusů masa. Většinou platí to, že vybíráš menší kusy masa, které jsou dřív hotový, jo, ale jako spíš je to o tom, na co máš zrovna chuť, nebo jako co rodina jí, a spíš při tom výběru masa je jako opravdu důležitý jít po té kvalitě, abys znal ten původ. Já vím, že už to může znít jako klišé, protože dneska se tím každý ohání, ale pro mě tohle je třeba dost důležitý. Jdu vždycky po té kvalitě. Nejdu za každou cenu po lokálnosti. Jo, to je jako důležitý si říct, že prostě bohužel my tady, zejména u toho barbecue, když se trošku vrátím, my tady v Evropě nemáme tu tradici tohohle bourání masa, staření masa a podobně, takže prostě já si bohužel na barbecue objednávám maso ze států, ale na klasický grilování se snažím jako najít si vždycky nějakého dobrýho dodavatele. Když to jde, tak lokálního, když ne, tak prostě někoho, kdo jako má, produkuje dobrý maso.
0: Co my Češi nejčastěji grilujeme? Bude to kuře?
1: Ne, bude to vepřový, definitivně.
0: Bude to vepřový?
1: Stopro.
0: To znamená krkovička?
1: Krkovička, kotletka, když se toho nebojíš, když jsi trošku vyskylený, tak jako za mě jeden z nejlepších katů, nebo z nejlepších kusů na grill, jako na zahradní, s kterým si můžeš hrát, je vlastně kotleta z kostí na tom rozhraní, kde je krkovice, kotleta. Říká se tomu Texas pork chop a je to prostě rozhraní krkovice, kotlety.
0: Tak to za chviličku probereme. Naučíš mě to?
1: Jasný.
0: Tak jdeme na to za chvilku.

0: Pojďme dotáhnout to vepřové. Jak ho mám teda správně vybrat?
1: Hele, když vybíráš maso na grill, tak opravdu je jako důležitý vybírat maso jeden k dobrýho původu a jednak, aby nebyla tam žádná přidaná voda, strašně důležitý. Nejlépe jako maso připravený suchým zráním, i u toho vepřového je to strašně znát. Ale chápu, že se to nedá všude sehnat, ale dneska už jako i v běžných obchodech dostaneš slušný maso. A samozřejmě ty, když grilluješ, tak potřebuješ, aby to maso bylo šťavnatý. Takže prostě musí tam být kombinace toho tuku a svalu. Ten tuk, když to dobře upravíš, tak se vlastně rozteče do toho masa a vytvoří tu šťávu, takže nebudeš žvejkat prostě tučný kusy. Jo, takže jak říkám, prostě ta krkovička je jako geniální kus masa, já bych ji nezatracoval. Je oblíbená u Čechů. A z dobrýho důvodu. Jenom bych jako se vyvaroval těm olejovým marinádám, který jako bohužel se z nějakého důvodu s námi táhnou prostě už nějakých pár dekád. Já se snažím tohle vždycky odbourávat, protože je to nonsens. Olejová marináda na grilu nemá co dělat, pakliže grilluješ na ohni.
0: Tak mě nauč naložit krkovice, aby to bylo dobře.
1: Ale když si chceš dělat dobrý stejček na grilu z krkovice nebo z Texas porčeku, z čehokoliv, nepotřebuješ vlastně to nakládat. Stačí ti prostě sůl, pepř a kouř, když máš jako kvalitní maso. Když to chceš obohatit, tak si namícháš svoji směs koření, takzvaný rub, Američané tomu říkají rub. A většinou, jako já do těch rubů přidávám trošku cukru, které jako pomáhá karamelizaci na povrchu a jako vlastně cukr pomáhá zvýraznit chuti, jo. Tuk a cukr jsou nositelé chuti prostě, takže namíchat si dobrý koření není žádná věda, na internetu je spoustu návodů, jako na konkrétní masa dokonce, ty si můžeš najít jako, že budu dělat krůtí, jaký mám použít rap, ten bude jemnější s nějakýma bylinkama, budu dělat hovězí, tam bude nějaký kajenský pepř, na vepřový jako fakt funguje česnek, pepř, sůl a trošku cukru.
0: Mám roztopený grill. Jak tu krkovici neskazit?
1: Hele, jako krkovici neskazíš, když máš dobrou, když ji dobře rychle zatáhneš na tom přímém ohni, pak si ji dáš chviličku stranou prostě, aby jako se prohřála, jo. Samozřejmě každý to máme rád trošku jinak, když máš jako, zapomeň na to, že jako vepřový musí být propečený jako durh, jo. Dneska už veškerý chovy, téměř veškerý chovy jsou jako naprosto bezpečný. Navíc existují plemena vepře, jako je durok třeba, který je jako úplně rezistentní vůči parazitům, takže si z něj teoreticky můžeš udělat tatarák, ale nechceš tatarák z bůčku, jak zpívají kluci z Vysáčů. Ale chci jenom říct toho, že hodně lidí se bojí nechat to maso růžový.
0: A přitom jako toho. Panenka, když přesně je uprostřed růžová, tak je nejlepší.
1: Tak. Jo, to je to, co jako nechápu trošku, že ty lidi, jako když rozkrojují tu krkovičku a je růžová, tak se křižujou, ale panenku jim to nepřijde divný. Je to pořád jedno zvíře, jo?
0: Dobře, takže to znamená, dávám na grill, rychle zatáhnu na tom přímém ohni. Mm-hmm. Jak na to, abych nespálil to koření, se kterým tam chci pracovat?
1: Hele, ono se skaramelizuje, jako definitivně.
0: Takže jo? Proto říkám, s tím cukrem.
1: Proto říkám míň s cukrem, ale to koření se tam dává jenom trošku, jo, opravdu trošku. Když děláš jako kvalitní hovězí stejky a chceš, aby ti vynikla chuť, tak nedáváš vůbec žádný koření a vlastně solíš až nakonec, jo.
0: Lidi milují Česku burgery. Mm-hmm. Jako, nebo já mám ten pocit, že to je jako trend, že jsme podlehli burgerovému masu. Nechci s tebou řešit housky.
1: Jasně.
0: Ale chci s tebou řešit, že když už si buď sám umíchám maso, tak aby mi chutnalo, nebo si koupím připravený na burger umíchaný, tak jak ho neskazit? Někdo říká udělat do něj díru. Jako ne, důlek do prostřed.
1: To je takový ten lifehack, jak mladí říkají. Proto, aby se ti z toho neudělal karbanátek, jo. Ale jako burger samozřejmě musíš mít kvalitní maso. Musíš mít jako dobrý poměr tuku a libovýho. Když budeš mít moc libovýho vězí, prostě někdo si řekne, tak si dopřeju a namelu si roštěnou prostě.
0: No, nesmysl, to nebude ono.
1: Nesmysl, bude to suchý, jo? Bude to jako příliš sypký. Ty potřebuješ jako ideální maso na burger, je jako opravdu krk, čakrol konkrétně, jako ten střed toho krku je perfektní, ale obecně krk třeba je perfektní, protože má i většinou takový ten dobrý poměr tuku a masa, 80 na 20. poslední době jako opravdu jsou hodně populární smashburgery, kde prostě odpadá takový to důlkaření, jak říkáš, prostě vezmeš kus masa, tu kouli a rozmáčkneš ji jako smasherem. To je jako fajn. Je rychle ten burger, zůstane šťavnatý, když to nepřepálíš, ale jako tady jako pozor na to, nenechal ho tam moc dlouho. Rád se vysuší.
0: A taky se nebá toho, že bude růžový, že jo? Nebo červený, nebo že z něj něco poteče.
1: Hovězí maso, přesně.
0: Proč se toho jako Češi bojíme?
1: Těžko říct.
0: Ve světě to takhle nebývá, ne?
1: Tak ve světě zase, abych tohle úplně tak nepaušalizoval, záleží, kde ve světě. Jo,
0: Jasně, tak jsou země, kde je ta kráva je to, posvátná třeba.
1: Jasně, tam bys s tím asi nepochodil, ale spíš jde o to, jaká je ta kultura toho stravování v té zemi, jo? Prostě jak jsou na to zvyklí ty lidi konzumovat. Tady prostě nebyl zvyk konzumovat jako minutkový hovězí maso téměř vůbec, kromě jako stejku, nebo obecně ty minutkový úpravy byly jako něco extra, jo? Tak prostě to se s náma táhne trošku.
0: To znamená, že učíme se grilovat později, než to uměl svět? Asi jo?
1: Zase záleží, jaký svět, ale definitivně.
0: Ten západní, myslím, teďko.
1: Definitivně asi jo, jako jo, tak třeba Němci taky nemají jako tradici grilování, ty tam hodí nějaký bratwursty, tam jako opravdu, co se týče grilování, je to taky pozadu relativně, ale třeba ty jižanský národy samozřejmě k tomu mají blízko, jo, ty jižní národy, Řecko, prostě Itálie, tam prostě to furt voní tím kouřem.
0: Jakou paru si je naším hostem? Přátelé, pokud máte roztopený grill a chcete se s námi podělit třeba o tom, co zrovna grillujete, co u vás syčí a voní, anebo se na cokoliv Jakuba zeptat, zavolejte 257 400 a 39 k tomu. Večerní pokec.

0: Večerní pokec, frekvence 1, speciál na téma barbecue, grilování a všechno, co vám sičí na grilu doma. Martin z Vizovic je na drátě. Milý Martine, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer, Martine.
0: S čím přicházíte?
1: Dobrý večer. Prosím vás, chtěl bych slyšet názor. Máme smoker, jako maso používáme převážně amerického Black Anguse, hlavně teda brisket. A chci se ptát, jaký názor ohledně buď dřeva, anebo tak.
0: A teď jsme vám nerozuměli, anebo, jestli řeknete ještě jednou.
1: Dřevo versus peletky.
0: Peletky?
1: Jo, my používáme peletky, bohužel je lehce z toho, že to tlačíme klidně 24 hodin, tlačíme z noc a ten výsledek by byl o poznání lepší, když bychom používali dřevo.
0: Otázka naprosto jasná, jenom mi řekněte, jak jste nadšení ze smokru. Dobrý? Baví vás
1: perfektní,
0: komfort?
1: Perfektní. Otevřilo nás to, my se zabýváme grilováním steaků, hovězích a pak jsme přesně teda z videí ze zahraničí, jsme čuchli to k tomuto a už jsme pořídili smokr. 80% pasa už valíme tě na smokru.
0: Tak jo, tak Martine, díky moc za otázku a Jakub bude odpovídat. Mějte se fajn,
1: super.
0: Naslyšenou.
1: Mějte se taky, naslyšenou.
0: Tak Jakube, jak to vidíš?
2: Tak hlavně perfektní, že už jako se takhle používá smoker, a to nadšení v hlase bylo jasný. Tam jako záleží, jaký

0: rychle, takže ty se musí dávkovat pomalým množství. A hlavně je to nepohodlný podle mě, nevím, jak to aplikuje Martin, ale opravdu bych zůstal u dřeva. Pakliže mám klasický offsetový smoker s topeništěm, topme tam dřevem, definitivně, a samozřejmě pakliže je pelletový smoker, tak tam už záleží pak jenom, jaký maso upravuješ a na tom výběru těch peletek.
1: Když jsme se dostali k tomuhle tématu s Moravou, tak nemůžeme nezmínit udění.
0: Ano.
1: Nebo uzení. Co je správně?
0: Tak konec konců smoker je udírna v podstatě, když to přeložíme. Takže
1: jenom při vyšší teplotě.
0: Jenom při jiný teplotě, přesně tak.
1: Teď to přeženu, druhý barák na Moravě mýval udírno. Nevím, jestli je to tam dneska stejně, ale ta tradice je tam obrovská.
0: Je tam jako mnohem větší tradice uzení vlastně než tady v Čechách, když se tady udí taky samozřejmě hodně, ale na té Moravě je to samozřejmě intenzivnější. A je to super a je tam pro mě i třeba snaží pak jako ty lidi přesvědčit zase k tomu, že začnou se tomu věnovat víc a prodají ty svoje plynové smoukry a pustí se do toho topení dřevem nebo uhlím. Jo, to je jako to, co když se vrátím úplně na začátek, to, co jsem říkal, že vlastně většinou naštvu jako ty účastníky kurzu hned na začátku, když jim řeknu, že ty svoje plynové grily můžou jako odstavit, protože my se učíme jenom na ohni.
1: Pojďme zpátky k tomu udění.
0: Mm-hmm.
1: Jaký je tvůj tip?
0: Uzení.
1: Udící.
0: Tip udící, jak to myslíš?
1: No, představ si, že jsem na Moravě, mám za domečkem udírnu, jasně dělám klobásy, občas tam něco pověsím, dost asi budu pracovat se švestkou, nebo říká se, že se hodně udí na švestce. Tak máš nějaké typy vychytávky, lifehacky pro toho, kdo má udírnu?
0: Hele, s tím ovocným dřevem je to tak, že spíš se s ním končí, jo, že opravdu jako dobrý vždycky používat tvrdý dřevo, buk, jasan, který ti dá to teplo, ten kouř si tam dáš na konci tou švestkou nebo třešní.
1: Mm-hmm.
0: Neříkám, že se nedá udít celou dobu na ovocném dřevě, když ho máš hodně, tak proč ne? Ale většinou je to jako vzácný a navíc ta švestka je dost intenzivní a dává se opravdu na poslední 2-3 hodiny. Jo, tak to je jako takový typ, který je známý, tím asi žádnýho moraváka nepřekvapím, že prostě to ovoce tím se až končí prostě. Mm-hmm. To je jako definitivní. Jo, ale jinak jako do toho, jestliže máš udírnu, tak do nic by všechno prostě. To je, protože co smrdí kouřem, to je jako vždycky o stupeň lepší.
1: Vždycky je to dobrý.
0: Jo.
1: Jakou paru si naším hostem? Přátelé, pojďte se zapojit do večerního pokecu taky. Telefonní číslo znáte, tak stačí zvednout telefon a zavolat nám.
2: Ptejte se našeho hosta právě teď.
3: Volejte 257 400 a 39.

0: Jsme už téměř ve finále večerního pokecu. Na drátě máme v tenhle okamžik Moniku. Moniko, dobrý
1: Ahoj.
0: Večer. Ahoj.
1: Monika,
2: zdravím,
1: já
2: Moniko, jakou?
1: Jestli na obyčejném grilu kontaktním, na tom elektrickém, jestli lze dělat ty věci, o kterých Jakub povídal.
0: Jasně, to znamená, že Moniko, chápu správně, že ty žiješ někde v domě, v paneláku, ale prostě jako grill si na balkon asi nedáš, jo, to by tě sousedě hnali.
1: Ne, jsme obyčejní konzumenti.
0: No jasně, tak jo, tak díky moc za otázku, jdeme na odpověď.
1: Taky.
0: Ahoj.
1: Díky, papa.
0: Kontakťák, aha.
2: Tak samozřejmě tady se dostáváme úplně do jiný disciplíny, nicméně samozřejmě chápu, že ne každý má ty možnosti si rozpálit grill doma a i kontaktní grill prostě vám může dát dobrý produkt. Samozřejmě tady se nám zúží to portfolio věcí, které můžeme dělat. Ideální prostě udělat si dobrý burger na kontaktním grillu, to není problém. Mm-hmm. Nikdy tam nedostaneme ten kouřový přesah.
0: Jasně, ale nicméně, to je vlastně v paneláku asi správně.
2: Tak, nicméně to můžeme třeba jako dohnat nějakým dobrým šašlikem, který jako, nebo špízem, na který dáme dobrou uzenou klobásu třeba od nějakého Martina z Moravy prostě, kde si to koupíme u něj dobrou klobásku. Mm-hmm. Uděláme si špíz z měkkýho masa, ty by volil určitě třeba nějakou panenku nebo klidně nějakou drůbež. Udělal hezký špíz prostě, proložil ho aspoň tou uzenou klobásou nebo dobrou slaninkou, ať nám to navodí k tu kouřovou atmosféru. Ale samozřejmě, co se týče barbecue, tak tam ani já nevykouzlím nic na kontaktním grillu.
0: Takže burger nebo dobrý špíz?
2: Je to tak.
0: To je řešení pro Martinu. Dobře, ty máš svoje bistro. Kde grilluješ? Máš ho v Nymburce, máš ho u cyklostezky u řeky. A to znamená, že tam jako cílíš na ty, co jedou kolem na kole, takhle v létě, jako máš asi high season, ne?
2: Mám high season, samozřejmě není to taky, že bych úplně jako cílil jenom na cyklisty, i když samozřejmě je to jako velká část mých zákazníků. Já už mám na sebe nabalený zákazníky, který jezdí za tím grillováním a barbecue. Hmm. A tomu i odpovídá to vlastně, co tam prodávám. Není to klasický bistro u řeky, kde dostanete prostě smažák nebo jakoby klobásu, i když klobásy děláme, ale trošku jinak. Jo? Ale samozřejmě u nás dostanete věci ze smokerů, nebo třeba grillovanou chobotnici, která je jako absolutní bestseller.
0: Počkej, ale ty jsi mi jednou říkal, že máš bráchu, který má oboru a dělá ti dančí klobásy.
2: Nemá oboru, ale má vlastně farmu na Kokoříně a dělá mi dančí klobásy, ale jako z divokých daňků, jako lovených, což je ještě víc než z obory. Samozřejmě.
0: Takže dančí klobása jako za Jakuba Padu se topil.
2: Hele, je to super. Je to vlastně můj recept, který jsem přivezl z Texasu a uspůsobili jsme ho s bráchou na zvěřinu.
0: I to můžu v Nymburce u cyklostezky u Labe ochutnat.
2: Téměř vždycky.
0: Tak jo, přátelé, jsme téměř ve finále. Volejte 257 400 39. Ještě jeden dotaz určitě stihneme.
3: Večerní pokec.

0: Dokola. Frekvence 1. A teď už s námi David Brandýsa. Milý Davide, dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás zdravím, všechny posluchače i vás rádio.
2: Dobrý večer, Davide.
0: S čím přicházíte?
1: Tak prosím vás, no já tady poslouchám, jako já třeba nejsem specialista, jakoby úplně na barbecue.
0: Jasně.
1: Ale grilování samozřejmě milujeme, protože jako dneska jsem zrovna negriloval, protože jsem vařil kukuřici pro kapry, jdeme na ryby za dva dny.
2: Závidím.
1: Jo, ale prosím vás, ale když jdeme na ty ryby, tak prostě tam ten grill jde furt.
0: Jasně.
1: Jo, a my jsme jako zjistili, že vlastně ono kolikrát sůl a peps a to stačí bohatě.
0: Nevymýšlet. Jo,
1: prostě já mám kamaráda šéfkuchaře a já si se kolikrát to říkám, Radku, prosím tě, poraď mi, co mám dát jako do té marinády a tohle z toho. A on mi říkal vždycky, hele, čím míň tam toho dáš, tím líp. Jo, tak jsme prostě zůstali do toho sůl a peps a ono kolikrát to je, prostě to nejlepší, co vůbec může být.
0: A tím víc to chutná jako maso, že jo?
1: No přesně tak. Tak to, jo. Chuť úplně cítíte, jako, že prostě bomba, takže ať se lidi toho nebojí, jenom sůl a peps prostě, a třeba když je ryba, tak jenom pokapat citronem a sůl a peps furt a bomba prostě.
0: Davide, díky moc za tenhle komentář a za tuhle zkušenost.
1: Díky.
0: No a ať berou, jo?
1: Jo, děkuju. A víte se, my tam už je prostě, my si hrozně odpočineme, my už nezávodíme, dokoliv chytne ryb, ale prostě ten odpočinek, to je to důležitější.
0: Pecka, tak ať to jde. Díky za zavolání. Naslyšenou.
1: Děkuju, mějte se hezky, zatím, naschle.
0: Jak to vidíš s kořením, Jakube?
2: Hele, na tohle bych řekl amen. Samozřejmě jako, když máš kvalitní maso, tak opravdu stačí sůl, pepř, případně to obohat nějakým rabem, ale opravdu někdy méně znamená více, o tom žádná.
0: Kde jsme se naučili kupovat taková ta glutamátová koření, ale jít na to volej?
2: To musíme hodně dlouho do historie a není to jako česká specialita, to v žádném případě. Je to koření to z toho, že bylo potřeba zakrýt nekvalitu masa. A už naštěstí dneska máme kvalitní maso, tak to nepotřebujeme.
0: Jasně, prostě ono to koření přeřve, to blbou chuť. Jo. Jasně.
2: Tak vznikly kečupy a veškerý dochucovací omáčky.
0: Jasně. A potom ještě, když chceme, aby jsme toho víc prodali, tak tam dáme cukr, protože to stimuluje chuť, jo?
2: A narvím tam spoustu vody.
0: Jo. A fast foody vědí v tenhle době. Zdravíme vás, kdo jste ve fast foodu. A poslední téma, protože za chviličku je 10 a to je, ty máš kurzy, kde nás učíš barbecue, učíš jako všechno další. Ale co mě zaujalo, ty jsi taky kuchař, který jezdí na oslavě na svatby.
2: Je to tak, svatby dělám pomálu, ale jako různý firmní akce a oslavy dělám velmi často. A ono je to vlastně takový malej kurz, dá se říct, někdy i velký. Teď to budu dělat pro 60 lidí někde na Moravě pro kluky, který právě se účastnili mýho kurzu standardního.
0: Jasně.
2: A objednali si to prostě pro partu kamarádů. Jo, a tam už samozřejmě může to být víc nebo méně interaktivní. Já jsem rád, když je to interaktivní hodně samozřejmě, ale ne vždycky jako ta společnost je na to naladěná. Ale je to tak a je to pro mě je dobře, že stoupá na popularitě tenhle druh zábavy nebo team building.
0: Pozvu si profíka.
2: Jo, pozvu si profíka, on mě něco naučí, když budu mít náladu, zapojím se, značka Ideál.
0: A co je největší poptávka? Jako jsme trpěliví, nebo chceme ty rychlý řešení?
2: Ne, řekl bych, že jako to se hodně zlepšilo, ten důraz na kvalitu už je tady hodně, hodně znát u toho spotřebitele, u toho zákazníka, za což jsem rád. Takže opravdu jako zejména, když se mě někdo pozve, tak jako definitivně chtějí jako poznat něco nového, chtějí ty věci, které se dělají dlouho. Jo, takže jo, po té kvalitě už jdeme.
0: Tak, ale to je dobrá zpráva.
2: Jo,
0: to je dobrá zpráva. A já myslím, že se stavím někde v Nymburce, že vezmu děti na výlet. Budu na kole rád. Pod záminkou cyklovýletu. To přijedu ochutnat tu rančí klobásu. A Jakube, díky moc, že jsi přijel tuhle večerní hodinu za posluchači Frekvence 1.
2: Já děkuji za pozvání, bylo to příjemný.
3: Večerní pokec. 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: Českým hasičům v Řecku komplikovaly hašení požáru hlavně přírodní podmínky. Finskou rally vede po úvodní etapě úřadující mistr světa Ožier a teploty v sobotu půjdou opět až na 36 stupňů Celsia. Místy ale zabouří. U zpráv na Frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Českým hasičům vyslaným do Řecka komplikovaly hašení požáru hlavně přírodní podmínky, vítr a vegetace, ve kterých se oheň šíří rychleji než ve střední Evropě. I když se nikdo z nich nedostal do přímého ohrožení života, jednotky byly připraveny k okamžitému ústupu, pokud by to bylo nutné. Novinářům to po návratu zřekli zástupci prvního modulu, který byl z Česka do Řecka vyslán. Další stejně velký tým o 22 členech ho dnes vystřídal a téměř okamžitě šli do akce u města Aigeo. Na Pražském hradě složilo vojenskou přísahu 43 absolventů dobrovolného vojenského cvičení pro plnoleté středoškoláky. Získávají status vojáka v záloze. Do kurzu jich nastoupilo 845 z nich, ale kurz nedokončilo. Na slavnostní akci to řekl mluvčí hradní stráže Jiří Havel.
5: Dneska završují ten svůj 25-denní kurz. Ten výcvik zahrnul topografickou, protichemickou, zdravotnickou, střeleckou přípravu. Byli dvakrát ve vojenském výcvikovém prostoru na Doupově, byli cvičeni i v areálu hradní stráže.
4: Dobrovolné vojenské cvičení je určeno studentům druhých až čtvrtých ročníků středních škol ve věku od 18 do 22 let. Téměř všichni z 50 000 migrantů, kteří se ve čtvrtek dostali z Maroka do španělského autonomního města Ceuta na severoafrickém pobřeží, se dnes vrátili zpět. Uvedlo to večer španělské ministerstvo vnitra, jak informuje deník El País, s tím, že je potvrzeno, že k 6. večerní se do Maroka vrátilo nejméně 48 300 osob. Stále ale přicházeli i připlavávali do Ceuty menší počty běženců. Finskou rally vede po úvodní etapě úřadující mistr světa Sebastien Ogier z Francie, který se dostal do čela hned v první z 9 rychlostních zkoušek. Jezdcům týmu Toyota patří v průběžném pořadí první 4 místa. Jediný český účastník soutěže Martin Prokop s vozem Škoda Fabia je průběžně 30.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: A pojďme se ještě podívat na počasí. Po tropické noci, kde teploty místy neklesnou pod 26 stupňů Celsia, nás opět čeká horká sobota. 28 až 32 stupňů Celsia uvidíme na většině místech na teploměru. Na jižní Moravě nebo také ve Slezsku to může být až kolem 36 stupňů Celsia. Bude spíš zataženo, přechodně taky polojasno. Místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky. V Čechách potom od severozápadu bude k večeru srážek a také částečně oblačnosti ubývat. Tolik zprávy další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.
0: No a show konečně pátek jede dál, 4:22. Pevně věřím, že jsme vám tím večerním pokecem s Jakubem udělali aspoň trošku chutě. A jestli se ten grill neměli dostupený, že přeci jenom aspoň na večer, tam třeba něco hodíte, protože vás bude honit mlsná. Nechte si chutnat, užívejte tuhle krásnou letní sobotní noc. No a já pro vás budu mít už za chviličku novou pokáčovou rychlovku. Jonathan Brunes se jmenuje. Proč zrovna takhle, vysvětlím za pár minut. Pak se mrkneme za jedním úžasným živým vystoupením Eda Sheerana a Beyoncé. Je to 5 let starý záznam koncertu. Když jsem to objevil pro vás, říkal jsem si, wow, tohle musíte slyšet. No a nebudou chybět ani velké hlavy. Ty vám řeknou, co mají společného Alfred Hitchcock a Walt Disney. Říkáte si dva naprosto neslučitelné žánry? No, možná budete překvapeni. Tak začínáme.
3: Frekvence 1. Konečně pátek.

0: Zatímco na frekvenci 1 doznívají Modern Talking, chystám tady pro vás novou Pokáčovou rychlovku. Je to z Brusu nový song, který složil pro vás, pro posluchače frekvence 1, jako to dělá už od roku 2020, tedy teď vlastně šestým rokem. Tyho, v září to bude 6 hotových let. To je neuvěřitelné, jak ten čas letí. No a jelikož je Pokáč velký milovník fotbalu a taky fanoušek Sparty, no tak nemohl nevšimnout a nemohl nechat ležet to téma nejdražšího nákupu v historii Sparty a jednoho z nejnákladnějších přestupů v české lize vůbec, tedy situaci, kdy se jeden strašně drahý fotbalista, kanonýr jménem Jonathan Brunés, stal součástí pražského týmu, tedy pražské Sparty. Tenhle ten 25-letý norský útočník přestupuje z polského Rakova a za naprosto rekordní částku. Sice kluby jako neřekly, za kolik si ho Sparta koupila, ale upřímně v zákulisí se mluví o 5 milionech euro. Tyjo, to je v přepočtu asi 121 milionů korun. No a potom ještě taky asi o milionu v následných bonusech. Polské zdroje a polští novináři dokonce základní cifru ještě o nějaký milion navyšují. Takže jako otázkou je, kolik to je, ale jisté je jedno. Je to skutečně hodně. No a Pokáč tohle téma zvednul a pro vás, kdo máte rádi frekvenci 1, zhudebnil, tak mi dejte pár vteřin a Pokáčová rychlovka letí za vámi.
1: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
2: Pokáčová rychlovka. Rychlovka. Na frekvenci 1.

Pátek co pátek vám takhle pozdě večer, všou konečně pátek na Frekvenci 1 představuju zajímavé kousky živé muziky, zajímavé vystoupení nebo zajímavé vystoupení, třeba s těmi písničkami, které dobře znáte z rádia, ale přece jenom živě na pódiu to zní úplně jinak. A tentokrát se chci zastavit u nádherného duetu Beyoncé a Eda Sheerana. Ale musíme začít vlastně od píky. Svého času totiž Ed Sheeran napsal písničku Perfect. A vsadím se, že ji budete znát. On ji složil jako vyznání pro svou tehdejší přítelkyni a později manželku, se kterou se znali už ze školy a po letech se dali znovu dohromady. A i přesto, že tahle ta původní verze písničky už byla obrovským hitem, tak požádal Beyoncé, aby s ním tu písničku natočila jako duet. No a to byl teprve šláger. Když Ed Sheeran oslovil Beyoncé s návrhem na duet, nechtěl, aby jenom zpívala pouze původní sloky, ale aby to byla její výpověď, aby to byl její holčičí příběh. Takže Beyoncé si napsala a naspívala vlastní verše v té písničce z ženského pohledu. Díky čemu se z té písničky stal vlastně skutečný dialog mezi dvěma partnery, mezi klukem a holkou, kteří si vypráví dohromady. No a ta písnička se stala Perfect duetem, takhle ji nazvali ti dva, no a vystřelili ji do světa. A vystřelilo je to na vrcholky hitparád snad po celém světě. No a je to 6 let, co na koncertě Beyoncé vystoupil Ed Sheeran jako speciální hudební host. Prostě najednou se nám zjevil a Perfect duet zahráli živě. Tak si to pojďte poslechnout.

0: gentlemen, Ed Sheeran. So
1: Frekvence 1.
2: Konečně pátek.
1: A Ondra Kubala.

0: skupinu Krištof takhle před 10:45 v našem vysílání střídá to nejlepší z dnešních velkých hlav. Ano, tentokrát se budeme bát, respektive trošičku smát. No, já vím, že to zní jako kliše, ale velké hlavy vás vezmou za Hitchcockem a zároveň za Waltem Disneym. Jakže tohle jde dohromady? Překvapí vás to, ale jde.
1: Velké hlavy, frekvence 1.
2: Psycho, Hitchcock, film. Pozor. Hitchcock a Walt Disney boli veľmi dobrí kamaráti.
0: Jo.
2: Lenže jedného dňa sa Hitchcock opýtal Disneyho, či si môže niečo natočiť v jeho Disneylande. A on mu povedal, že nie. Viete, prečo mu to zakázal?
3: Protože by sa tam pak deti báli.
4: No.
5: Moc krve by tam.
4: No.
2: No, Disney ho odmietol preto, lebo mu povedal, že natočil strašne nechutný film Psycho.
5: Aha.
2: A to, akože cestovlak nejde, tým pádom ich priateľstvo skončilo.
4: Tak to je hustý. To je úplne podobný priateľstvo ako klempíře se Strakatým.
2: Aha.
4: Je to dosť podobný, že jo?
2: Ja.
4: Klempíř poustnul tú fotku, co nebyla fotka a už sa nekámoši.
5: Tak takhle to dopadlo.
3: Zrovna tohle mě vůbec nezajímá. Ale chtěl jsem říct, že vím z filmu Psycho, no, jaký zvuk je toho píchání toho nože do toho těla.
2: Ano, to já vím, do toho píchali.
3: Do čeho bodali, jako aby to ten zvuk vyloudilo.
2: Jakože to člověka, ale nebylo to člověk, ale bylo to jedno.
4: Zvířátko.
2: Ovoc je zelenina, zvířátko, jani.
4: No
3: zelenina.
2: No. Zelenina to je.
3: Do melounu bodali.
4: Melon.
3: Zajímavý.
4: To musíš
5: do meloun.
3: Do meloun.
4: Ty neznáš. Musíš mít ale ostrý nůž.
3: No a tupej meloun.
2: A kdo dělal melouna?

One Moment in Time, nádherná melodie od Whitney Houston, ale pozor, taky oficiální hymna z roku 1988 a tehdejších letních olympijských her v Soulu. Skutečně, je to tak, tohle byla v podstatě taková jako hlavní olympijská hymna americké televizní stanice NBC. Ta totiž olympiádu tehdy vysílala v Americe a oslovila skladatele Alberta Hammonda a textaře Johna Bettise, aby vytvořili skladbu o překonávání vlastních limitů, o odhodlání a o splnění snů. No, oni ji napsali a představovali si, že by ji mohl zpívat Elvis Presley. Jenomže dopadlo to všechno jinak, naspívala jej Whitney Houston a prý byl skladatel Albert Hammond doslova dojatý k slzám, když slyšel, jak se té melodie zhustila. Teda aspoň takhle to líčil v jednom americkém rozhovoru. Tak to byla taková krásná tečka za tím dnešním pátečním večerem tady na Frekvenci 1. A já vám popřeju dobrou noc, rozloučím se s vámi a většinou říkám v tuhle dobu, uslyšíme se zase příští týden tady na Frekvenci 1. No ale tentokrát, přátelé, si taky beru chvíli volno, takže uslyšíte další čtvrteční a páteční večery Janu Knížkovou, Vojtu Efflera nebo třeba Milana Bílka, kteří to tady vezmou za mě, no a já se na vás budu těšit zase v září. Do té doby cestuju s dětmi karavanem po Evropě. Tak se mějte fajn a těším se zase na vás. Ahoj.

0: užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Vedra opět lámou rekordy a komplikují život napříč Českem. Objekt, který dopadl na polské území, byl vyroben v Rusku a teploty v sobotu půjdou opět až na 36 stupňů Celsia. Zpráv na frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Vedra dál lámou rekordy a komplikují život napříč Českem. Na více než stovce meteorologických stanic padla teplotní maxima pro dnešní den. Nejtepleji bylo v Plzni Bolevci. Tam naměřili téměř 39,5 stupně. V několika krajích platí kvůli zvýšené koncentraci přízemního ozonu smogová situace a téměř v celém Česku také hrozí zvýšené riziko požárů. Horko navíc způsobuje potíže také na železnici a podle hasičů může zhoršit tah komínů. V Praze záchranáři řešili několik otrav oxidem uhelnatým, jedna skončila tragicky. Minister zahraničí Petr Macenka považuje situaci ve Španělsku po proniknutí desítek tisíc migrantů do španělského města Ceuty na severu Afriky za velmi složitou a nejen pro Španělsko, ale také pro celou Evropskou unii a schengenský prostor. Macenka čeká, jak se k situaci postaví Španělsko. Krize je ale podle něj výsledkem podceňování rizik masové migrace.
3: Od včerejšího večera jsme v diskuzi s některými ministry zahraničních věcí, zejména z Německa, ale i ze Španělska, kde o tom se bavíme. Španělsko připravuje k tomu nějakou pozici, takže já to teďka nechci takto úplně jako konkretizovat nebo komentovat, ale je to vážný problém. Evropa by měla říct masové migraci ne.
2: Přes 90% z 50 tisíc migrantů, kteří se ve čtvrtek dostali z Maroka do španělské Ceuty, se už vrátili zpět, uvedla večer španělská vláda. Objekt, který v noci na čtvrtek dopadl na polské území během ruského vzdušného útoku na Ukrajinu, byla střela s plochou dráhou letu vyrobená letos v Rusku. Podle polských médií to uvedl mluvčí lublinské prokuratury Marcin Kozak. Polský premiér Donald Tusk řekl, že ministerstvo zahraničí se kvůli dopadu ruské střely předvolalo ruského velvyslance ve Varšavě. Moskva se k incidentu zatím nevyjádřila. Brankář Adam Hrdina si vysloužil ve Zbrojovce Brno novou smlouvu do konce června 2029. S klubem prodloužil 22-letý Slovák spolupráci poté, co mu pomohl k postupu do první ligy a v úvodním kole vychytal Spartu, kdy minulou sobotu Hrdina přispěl k vítězství 3-1.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Teploty v sobotu budou opět tropické, 28 až 32 stupňů Celsia, na východě Moravy a ve Slezsku můžou být teploty až kolem 36 stupňů. Bude spíše polojasno a také zataženo, místy čekáme bouřky, které můžou být opět místy i silnější. K večeru potom od severozápadu bude v Čechách srážek i oblačnosti ubývat. Tolik zprávy a informace o počasí, další opět za hodinu. Dobrý poslech.

0: užijte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.

0: si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
1: Půlnoc. Frekvence 1. Zprávy.
2: Českým hasičům v Řecku komplikovaly hašení požáru hlavně přírodní podmínky. Finskou rally vede po úvodní etapě úřadující mistr světa Ožier a teploty v sobotu půjdou opět až na 36 stupňů Celsia. Místy ale zabouří. U zpráv na frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Českým hasičům vyslaným do Řecka komplikovaly hašení požáru hlavně přírodní podmínky, vítr a vegetace, ve kterých se oheň šíří rychleji než ve střední Evropě. I když se nikdo z nich nedostal do přímého ohrožení života, jednotky byly připraveni k okamžitému ústupu, pokud by to bylo nutné. Novinářům to po návratu zřekli zástupci prvního modulu, který byl z Česka do Řecka vyslán. Další stejně velký tým o 22 členech ho dnes vystřídal a téměř okamžitě šli do akce u města IGO. Na Pražském hradě složilo vojenskou přísahu 43 absolventů dobrovolného vojenského cvičení pro plnoleté středoškoláky. Získávají status vojáka v záloze. Do kurzu jich nastoupilo 845 z nich, ale kurz nedokončilo. Na slavnostní akci to řekl mluvčí hradní stráže Jiří Havel.
3: Dneska završují ten svůj 25-denní kurz. Ten výcvik zahrnul topografickou, protichemickou, zdravotnickou, střeleckou přípravu. Byli dvakrát ve vojenském výcvikovém prostoru na Doupově, byli cvičeni i v areálu hradní stráže.
2: Dobrovolné vojenské cvičení je určeno studentům druhých až čtvrtých ročníků středních škol ve věku od 18 do 22 let. Téměř všichni z 50 tisíc migrantů, kteří se ve čtvrtek dostali z Maroka do španělského autonomního města Ceuta na severoafrickém pobřeží, se dnes vrátili zpět. Uvedlo to večer španělské ministerstvo vnitra, jak informuje deník El País, s tím, že je potvrzeno, že k 6. večerní se do Maroka vrátilo nejméně 48 300 osob. Stále ale přicházeli i připlavávali do Ceuty menší počty běženců. Finskou rally vede po úvodní etapě úřadující mistr světa Sebastien Ogier z Francie, který se dostal do čela hned v první z 9 rychlostních zkoušek. Jezdcům týmu Toyota patří v průběžném pořadí první 4 místa. Jediný český účastník soutěže Martin Prokop s vozem Škoda Fabia je průběžně 30.
1: Frekvence 1.
0: Počasí.
2: A pojďme se ještě podívat na počasí. Po tropické noci, kde teploty místy neklesnou pod 26 stupňů Celsia, nás opět čeká horká sobota. 28 až 32 stupňů Celsia uvidíme na většině místech na teploměru. Na jižní Moravě nebo také ve Slezsku to může být až kolem 36 stupňů Celsia. Bude spíš zataženo, přechodně taky polojasno. Místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky. V Čechách potom od severozápadu bude k večeru srážek a také částečně oblačnosti ubývat. Tolik zprávy, další opět za hodinu. Do té doby dobrý poslech.

čas se zhasl. To, jak život zrychlil, z nuly na stůl. Pak šlo to s námi od 10 k 5. Dobrý je.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Vedra opět lámou rekordy a komplikují život napříč Českem. Objekt, který dopadl na polské území, byl vyroben v Rusku a teploty v sobotu půjdou opět až na 36 stupňů Celsia. Zpráv na frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Vedra dál lámou rekordy a komplikují život napříč Českem. Na více než stovce meteorologických stanic padla teplotní maxima pro dnešní den. Nejtepleji bylo v Plzni Bolevci. Tam naměřili téměř 39,5 stupně. V několika krajích platí kvůli zvýšené koncentraci přízemního ozonu smogová situace a téměř v celém Česku také hrozí zvýšené riziko požárů. Horko navíc způsobuje potíže také na železnici a podle hasičů může zhoršit tah komínů. V Praze záchranáři řešili několik otrav oxidem uhelnatým, jedna skončila tragicky. Ministr zahraničí Petr Macenka považuje situaci ve Španělsku po proniknutí desítek tisíc migrantů do španělského města Ceuty na severu Afriky za velmi složitou a nejen pro Španělsko, ale také pro celou Evropskou unii a šengenský prostor. Macenka čeká, jak se k situaci postaví Španělsko. Krize je ale podle něj výsledkem podceňování rizik masové migrace.
2: Od včerejšího večera jsme v diskuzi s některými ministry zahraničních věcí, zejména z Německa, ale i ze Španělska, kde o tom se bavíme. Španělsko připravuje k tomu nějakou pozici, takže já to teďka nechci takto úplně jako konkretizovat nebo komentovat, ale je to vážný problém. Evropa by měla říct masové migraci ne.
1: Přes 90% z 50 tisíc migrantů, kteří se ve čtvrtek dostali z Maroka do španělské Ceuty, se už vrátili zpět, uvedla večer španělská vláda. Objekt, který v noci na čtvrtek dopadl na polské území během ruského vzdušného útoku na Ukrajinu, byla střela s plochou dráhou letu vyrobená letos v Rusku. Podle polských médií to uvedl mluvčí lublinské prokuratury Marcin Kozak. Polský premiér Donald Tusk řekl, že ministerstvo zahraničí se kvůli dopadu ruské střely předvolalo ruského velvyslance ve Varšavě. Moskva se k incidentu zatím nevyjádřila. Brankář Adam Hrdina si vysloužil ve Zbrojovce Brno novou smlouvu do konce června 2029. S klubem prodloužil 22-letý Slovák spolupráci poté, co mu pomohl k postupu do první ligy a v úvodním kole vychytal Spartu, kdy minulou sobotu Hrdina přispěl k vítězství 3-1.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Teploty v sobotu budou opět tropické, 28 až 32 stupňů Celsia, na východě Moravy a ve Slezsku můžou být teploty až kolem 36 stupňů. Bude spíše polojasno a také zataženo, místy čekáme bouřky, které můžou být opět místy i silnější. K večeru potom od severozápadu bude v Čechách srážek i oblačnosti ubývat. Tolik zprávy a informace o počasí, další opět za hodinu. Dobrý poslech.

0: Dvě hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Českým hasičům v Řecku komplikovaly hašení požáru hlavně přírodní podmínky. Finskou rally vede po úvodní etapě úřadující mistr světa Ožier a teploty v sobotu půjdou opět až na 36 stupňů Celsia. Místy ale zabouří. U zpráv na frekvenci 1 zdraví Ondřej Albrecht. Českým hasičům vyslaným do Řecka komplikovaly hašení požáru hlavně přírodní podmínky, vítr a vegetace, ve kterých se oheň šíří rychleji než ve střední Evropě. I když se nikdo z nich nedostal do přímého ohrožení života, jednotky byly připraveny k okamžitému ústupu, pokud by to bylo nutné. Novinářům to po návratu zřekli zástupci prvního modulu, který byl z Česka do Řecka vyslán. Další stejně velký tým o 22 členech ho dnes vystřídal a téměř okamžitě šli do akce u města IGO. Na Pražském hradě složilo vojenskou přísahu 43 absolventů dobrovolného vojenského cvičení pro plnoleté středoškoláky. Získávají status vojáka v záloze. Do kurzu jich nastoupilo 845 z nich, ale kurz nedokončilo. Na slavnostní akci to řekl mluvčí hradní stráže Jiří Havel.
2: Dneska završují ten svůj 25-denní kurz. Ten výcvik zahrnul topografickou, protichemickou, zdravotnickou, střeleckou přípravu. Byli dvakrát ve vojenském výcviku.